0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl duch.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdyby jsi to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramentsky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal, Julius Fučík, a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. On tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Tak existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám. Což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunový nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma Faranže Václava Hybše, která vznikla při krhatké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak to jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita. Byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co jsi to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikla úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně? Můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradce Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných, nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun, Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme se teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zaspomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. Mm-hmm. A na to mě přivedl vlastně Milan Chladil. Ten říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky Pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že tam tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal, ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí, je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, mm-hmm. Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak... Není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: byla orchestrálka Raindropský Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk, horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu muselo být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď, když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku, a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná Silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, ahoj, to bude švanda, ahoj, to bude švanda, ahoj, ty hloupé čáry, aj to jsou samé, samé, samé.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Čím tak začíte nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
3: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne, že bych šel do školy teda.
2: Nepůjdeš.
3: No, a já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde. No. A je to strašně
2: a
3: veliká
2: škoda. A nemůžu za to ale ve škole?
3: No.
2: Že jim to tak zkazej.
3: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
2: Ano.
3: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
2: třídě. Když se chceš bát, můžeš skončit na vejšku.
3: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane,
2: třeba,
3: já vím.
2: Jo. Třeba letos v tomto školním roce, jo.
3: Tak se budu těšit.
2: A třeba
3: těšit.
2: Nám zavolá někdo z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách,
1: ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ty místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nejlepší, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vystřetil hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Ludě Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, to je tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká v zákristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu větu na bubřelu, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí
1: protože...
0: Chybí jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit filmovým kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel, a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě.
1: Ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka Trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka Trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pochody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždy to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, pro slávu je vyškolil. Slepičin, skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak hvězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán, Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo.
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip, ty holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka, malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme, je tam vždycky, je to krásný, musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano. Žijo,
7: no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadlo do sebe. Asi
7: tak to je prostě
1: jako,
7: obdiv. Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. 2x Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni novní spozit.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no, opak,
1: je to ještě opak. Lepší, dobře.
2: A to by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařil se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano, dobrý slyšíme večer. Se. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím večer. Diváky politického harašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Zdravíme, pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda

0: poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme na obrazovce. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás slyším a připítím si na úspěch našeho internetového setkání.
2: Ano, my si připijeme na váš úspěch, bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
0: No. Čím si připijte vy?
1: No tak jo, si připítím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
0: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
1: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
2: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
1: Ale...
2: To není čepovat, ale četovat.
1: Ale to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
0: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
1: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
2: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Mohu se vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
1: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
2: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem, má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
1: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
2: Jsem rád, že nesoutěžím.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Václava Faltu se mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
5: To je pravda a vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, ano. Což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád snad celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
4: a ještě kterým vagónem.
5: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
4: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou
5: prosím? Já nemám v hlavě nic.
4: To je pro mě Uršová Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
5: Já nemám nadmíru informací.
4: Nemáš?
5: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
4: Ne.
5: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
4: Ano. A takové lidi s takovými koníčky my združujeme v Humoriádě.
5: A proto jsem tady.
4: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriádě Petr Jančařík. Vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte, z Hané, Richard, a? Pochopitelně Bubu, ale že sebe ty politici nechali dělat takový blázna.
1: Zapisujem, je to humor. Děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
4: Dobrý den.
3: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
3: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to, ať se daří. Mějte se pěkně, dobrý den zároveň. Střídáme telefon.
5: Kluři od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltuse, Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže, vážení posluchači, můžete se ptát. Naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz. Všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Vidíte,
7: posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, Zítra vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovím proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílko, a už jí má.
7: Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
4: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan je... Špaček říká, to by nikdy neměl.
4: Nikdy. Já nikdy. Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá. Ale když
1: ale
4: vidíš...
1: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
4: Ale já sám si ji beru, protože to je... To je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
1: Ano, kdyby si omdel, aby tě mohla chrstnout vodu.
4: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase ty, zase tak tolik těch není, že
1: by byli. To většinou nosí chlapy, ne?
4: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to, to se mi zdá nedůstojné.
1: Jako se zbál, nebo?
4: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky je... To
1: je to
4: přece,
1: podivné, no.
4: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne jako, že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
1: S tou vodou.
4: No, vypiju a jdeme dál.
1: Vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novo. Votného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 01 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat, tak je to na vás. A k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdrónek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, no, předtím jiné ukázky ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych tak asi svého koně s tím Karlem.
1: Tak jste tady rozhod za nás. Tak děkujeme. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovaninka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči? No.
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili?
5: Správně. A už ho máme, ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. No to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jít rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mě body, že jo?
6: No jo. To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale... No jo. No víte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, no. Oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo. No.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo. No.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Helejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Helejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím,
6: pravda,
7: já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nebo bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Je to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaříkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová pardubická multifunkční hokejová aréna získala stavební povolení, zatím není pravomocné. Pardubice chystají v areálu bývalých kasáren Hurkanové sídliště. Platy učitelů by měly podle ministra Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. A počasí dnes čekejte v kraji jasno nebo skoro jasno, přes den až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré první zářijové ráno. Nová multifunkční hokejová aréna v Pardubicích získala stavební povolení. Zatím není pravomocné. Komplex zhruba za 12,5 miliardy korun má zahrnovat velkou a malou sportovní halu, hotel, bazén s wellness, muzeum a další zázemí. Hlavní aréna nabídne kapacitu přes 22 tisíc diváků při hokejových zápasech a až 26 tisíc při koncertech. Stavba by podle plánu investora měla začít ještě letos a potrvá do podzimu 2029. Pardubice pokračují v přípravě výstavby nového sídliště v areálu bývalých kasáren Hurka. Už v září chtějí vyčlenit peníze na projekt zasíťování celého území. Rozhodnout o tom ale ještě musí zastupitelé. Pokud vše půjde podle plánu, práce na inženýrských sítích by mohly začít příští rok. Co přesně město v lokalitě plánuje, přibližuje náměstek primátora Jakub Rychtecký z Žijeme Pardubice.
2: První etapou by mělo být družstevní bydlení ve spolupráci města s družstevníky a v současnosti s tím by část těch pozemků už mohla být nabídnuta pro developery, ale zasíťovaných pozemků, aby jsme prodali co nejvýhodněji. S tím, že počítáme, že ten soukromý sektor by vstoupil do výstavby řadových domů.
0: Necelý měsíc před zahájením výuky hlásí Univerzita v Pardubicích téměř naplněnou kapacitu studentských kolejí. Z celkových 1200 lůžek zbývá obsadit 70 volných míst. Dostat by je měli studenti, kteří na přidělení pokojů stále čekají v pořadnicích. Jde asi o 300 zájemců. Podle ředitele správy kolejí Jana Brotánka je převis žádostí srovnatelný s minulými roky.
3: Ovšem ani to není důvod k tomu se nesnažit to lůžko získat, protože máme zkušenost, že někteří studenti nenastoupí nebo nesplní podmínky pro přidělení lůžka, takže žádosti přijímáme stále a operativně potom dorozdělujeme uvolněná lůžka.
0: Nový akademický rok začne na Univerzitě v Pardubicích 21. září. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh včera představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíce peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdají skoro 288 miliard korun. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za Hnutí ANO tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Řekl to Českému rozhlasu.
4: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno a zejména na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Řidiči neprojedou ulicemi Krátká a Zajíčkova v Pardubicích. Důvodem je rekonstrukce plynovodu a přípojek. Uzavírka se týká úseku mezi Dašickou a Rabovou ulicí. Omezení potrvá do 17. října. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, začal nový měsíc, už školní, je úterý 1. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Byl prototypem vědce, kterého si představujeme. Tak trochu morous, který jde tvrdohlavě za svým cílem. Objevitel léku na AIDS, profesor Antonín Holý, by právě dnes oslavil 90. narozeniny. Kolik pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránily přes 10 milionů životů, tak to uslyšíte za malou chvíli. A k tomu písničky, které nestárnou, Dalibor Janda, Pojď dáme řeč, bude třeba i Pavel Bobek nebo Martin Maxa. Svátek slaví Lindy a Samuelové, přejeme jenom to nejlepší.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: A naše cesty teď povedou do Ameriky 3 minuty před 17:45 v úterním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 1. září. Dozvěděli jsme se, že po 18 měsících odstupuje z postu náměstka amerického ministra obrany Dan Driscoll, uvedla agentura AP s odvoláním na Bílý dům. Důvod jeho rezignace zatím nebyl uvedený, média ale hojně psala o ex-náměstkově napjatém vztahu s ministrem obrany Petem Hexetem. Podle AP jde o nejnovější případ odchodu vysokého vojenského představitele za vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Driscoll se přitom považuje za přítele viceprezidenta J.D. Vance. Další zprávy tady pro vás budou o 17:30. A teď slíbené téma. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tahle vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie akademie má pořád svou pracovnu. Reportérka Eva Kézerová připravila malou vzpomínku.
1: Tady je bysta veliká, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuze z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velký množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Pěkné ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje, 3 minuty po 4:15, úterý 1. září roku 2026. Město Pardubice právě dnes uvede do provozu mostní provizorium vedle mostu kapitána Bartoše. Na starém mostě je přes 3 roky kyvadlová doprava a je v havarijním stavu. Budeme i sledovat to, že se řidičům ode dneška otevírá první část obchvatu Sezemic. Silničáři do provozu uvedou úsek mezi okružní křižovatkou u odbočky do Spojila a Černou za Bory. Taky bude online tisková konference pojednání rady Chrudimi. Na programu je třeba výsledek hospodaření města za první pololetí, projekt koordinace a podpora pro držitele dočasné ochrany na území ORP Chrudim v roce 2026 a nebo vyhodnocení soutěže na akci ZŠ doktora Malíka rozšíření kapacity školy. Ve Svitavách v kulturním centru Fabrika bude veřejné projednání záměru výstavby 4 větrných elektráren u obce Kamenná Horka na Svitavsku. Obyvatelé o něm rozhodnou v referendu během komunálních voleb v říjnu. K tomu se ještě vrátíme v našem vysílání po 8. hodině podrobně. Ve 12 hodin se otevírají nové ateliéry střední školy umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí, což představuje zahájení provozu nové budovy určené pro výuku a tvorbu studentů. Tahle událost je určená hlavně médiím a veřejnosti se zájmem o rozvoj školství a uměleckého vzdělávání. A konečně v Přelouči v 18 hodin odhalí pískovcový pomník herci a místnímu rodákovi Františkovi Filipovskému v Parčíku v blízkosti městského kina. Účast přislíbil autor díla Josef Dvořáček a taky rodina Františka Filipovského.
1: Počasí.
0: Očekávaných událostí více než dost a to všechno se odehraje pod slunečnou oblohou, po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky, ale bude jich málo, maximálně do 2 mm. Teplota v 1000 metrech do 17, v nížinách až do 23 stupňů Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá, 6 minut před 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli už tady bude Dalibor Janda. Preferujete české značky aut nebo ty zahraniční? Největším výrobcem automobilů v Česku je Škoda Auto, i když je součástí německého koncernu Volkswagen. Dalo by se ale říct, že škodovky jsou naše národní auta. Pravdou je, že Češi na ně většinou nechají dopustit a možná jste ji taky měli. Teď mluvím o modelu Škoda Octavia. Věděli byste, jak dlouho je na světě? Dnes je to přesně 30 let. Nový model Octavky spatřila veřejnost 1. září roku 1996. Jaké auto si asi jednou pořídí děti, se kterými si povídala redaktorka Tereza Brázdová?
1: Jaká znáte česká auta?
2: Já znám autodráhu.
3: Mazdu třeba. Mazda je takový český auto, si myslím. BMW, Audi, Hyundai, Citroën a ještě Formule 1 a Ferrari.
1: A jaká je česká značka auta?
3: Já vím, to je Škoda Auto.
1: Znáte nějaké typy škodovky?
3: Škoda Mercedes a ještě Škoda Hyundai.
1: A kde se ty škodovky u nás vyrábějí?
3: To nevyrábějí u nás, to vyrábějí někde, kde jsou sisly. My jsme byli někde s babičkou na výletě, tam jsme krmili sisly. A pak jsme se jeli podívat s autobusem, kde jsou škodovky.
1: Máte někdo škodovku?
3: Můj táta má takovou vojenskou škodovku.
1: Jaké byste si přáli auto jednou?
4: Já bych si přála bílý Fiat Ducato.
3: Takový se 6 sedadly auto. Citroën.

0: To byla Lisa Stansfield, snad ať už Michaela Spáčilová zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Jedna z nejstarších meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3 Pardubice Lázně Bohdaneč, je ode dneška delší. Na místo dosavadní zastávky Točna Lázně Bohdaneč zajíždí až na novou konečnou zastávku u Mlýnů. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu. Změna lidem ulehčí třeba i cestu do rekreační oblasti Bohdanečských rybníků. V Pardubicích je ode dneška mimo provoz separační dvůr na Hůrce. Z technických důvodů se znovu otevře až 2. října. Ostatní sběrná místa ve městě fungují bez omezení. Lidé mohou odpad odevzdat například v Průmyslové, Lonkově ulici nebo v areálu na Staré poště. Centrum humanitární pomoci Charity v Moravské Třebové mění své prostory. Spolu s půjčovnou zdravotních pomůcek se stěhuje do vily, kterou si organizace pronajala na ulici Lanškrounská. Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který ve funkci po 4 letech skončil. Nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. A ještě krátce ze sportu. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno a zejména na horách s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna.

0: 6 minut ještě zbývá do 6:45. Posloucháte úterní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Už je 1. září a my otevíráme noviny s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Basketbalová hala na Dukle v Pardubicích by mohla být znovu v provozu na přelomu října a listopadu. V současnosti se dokončují stavební práce a vybavení, včetně pokládky nové palubovky. Původní halu ze 60. let minulého století bylo kvůli špatnému technickému stavu nutné z velké části zbourat a teď získává prakticky novou podobu. Předpoklad je, že na konci října nebo na přelomu října listopadu by měla být hala předaná a děti by mohly začít trénovat. U zápasu je možné, že budou o něco později, protože ještě pokračuje výběrové řízení na časomíry a kamery, které jsou potřeba pro nejvyšší soutěže mládeže, uvedl předseda představenstva BK Pardubice Pavel Stara. Další podrobnosti najdete v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: Archeologický výzkum, který předcházel obnově náměstí Bohuslava Martinů v Poličce, připomíná panelová výstava. Zájemci si ji mohou prohlédnout ve vestibulu městského úřadu přibližně do poloviny září. Výzkum v okolí kostela svatého Jakuba zahájilo archeologické oddělení regionálního muzea v Litomyšli na začátku března loňského roku. Archeologové pracovali v předstihu před zahájením samotné stavby. Další informace přináší Svitavský deník.
0: A postupně zmodernizují 3 vnitro bloky na sídlišti Zelená louka ve Zvonkové ulici. S úpravou prvního začal Trutnov minulý týden a přijde a bude stát na 8,5 milionu korun. Důvodem jsou dosloužilé povrchy chodníků a zastaralý mobiliář. I po rekonstrukci si vnitrobloky uchovají zelený charakter. První etapa se zaměří na úpravu vnitrobloků panelových domů s čísly popisnými 449 až 466. Veřejný prostor tam mimo jiné doplní 12 nových laviček, odpadkové koše a lampy veřejného osvětlení. Víc najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, teď to byla skupina Smoky, za minutu bude 6:45 a rozhodně znáte i skupinu Queen, nepochybujeme o tom. Tak si dnes můžete užít v Litomyšli závěr tour Queeny. 20 let po sérii letních koncertů napříč Českem čeká tuhle kapelu poslední zastávka letošního výročního turné. Představí se právě v Litomyšli, kde celou koncertní sérii uzavře velká show plná největších hitů od skupiny Queen. Během dvouhodinového koncertu zazní největší hity, včetně Bohemian Rhapsody, Radio Gaga a tak dále a tak dále. Letošní koncertní show je inspirovaná legendární Magic Tour skupiny Queen z roku 1986. Právě letos uplynulo 40 let od turné, které patří k nejslavnějším kapitolám koncertní historie britské kapely. Tak rozhodně pozvánka do Litomyšle je tady pro vás na ten dnešní den. Začátek je na Zámeckém návrší ve 20 hodin. A můžeme na to navázat, protože i skupina Pirate Swing Band chystá připomínku skupiny Queen. Hostem bude Michael Kluch, který je ze skupiny Queeny a Mercury ho dá jak bůh, se píše tady na sociálních sítích skupiny Pirate Swing Band. Swingová podsta k Freddyho 80. se smyčci a showmasterem, samotným Freddyho tajemníkem Peterem Freestonem jenom ve třech městech Pardubice, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí a k tomu unikátní výstava Queen artefaktů a Freddyho kostýmu poprvé v České republice. Vy o tom uslyšíte podrobně od Jiřího Ševčíka, tedy frontmana Pirátů, tento pátek ráno krátce po 8:30. A ještě můžeme doplnit, že do kin míří návrat jednoho z nejlegendárnějších koncertů v hudební historii. Je to film Queen Budapešť. Diváci uvidí největší hity světoznámé skupiny, jedinečnou atmosféru obřího koncertu pro 80 tisíc fanoušků a zatím neviděné rozhovory s Brianem Mayem a dalšími členy kapely. Tento film zachycuje právě jeden z nejdůležitějších momentů nejenom rockové hudby a vy ho uvidíte v kinech od 7. října, pokud budete mít zájem. Za chvíli u nás Petr Kolář, Jednou nebe zavolá.
1: Počasí.
0: Hodně slunečný bude dnešní den v Pardubickém kraji. Po ránu jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno, srážky jenom na horách a budou to ojedinělé slabé přehánky. Teploty mezi 20 a 23 v tisíci metrech od 14 do 17 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní bude večer slábnout. Rozptylové podmínky čekáme dobré až velmi dobré.
1: O čem se mluví?
2: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17:30.
1: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: začíná školní rok 2026-2027, dnes je úterý 1. září a vrací se do školy taky děti u sousedů, konkrétně do opravené základní mateřské školy v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Ten minulý školní rok museli kvůli sporu o stavební povolení a chybějící koloudaci už opravené školy dojíždět do jiných škol, ale dnes už jim to začne na jejich klasickém místě. Tak zdravíme i školáky z Pardubického kraje a teď nabídneme upoutávku na odpolední program po 13. hodině pořad Alex a host a je tady moderátorka Alex Minářová, aby řekla, koho pozvala.
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Policisté budou dnes v Pardubicích připomínat školákům bezpečnost v dopravě. V Ronově nad Doubravou chystají výrazné změny v dopravním značení. Pardubičtí basketbalisté se hrají druhý přípravný zápas před novou sezónou. A počasí dnes čekejte v regionu zpočátku jasno, postupně až oblačno a teploty do 23 stupňů. Dobré první zářijové ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Policisté v Pardubicích budou dnes školáky upozorňovat na zásady bezpečného pohybu v ulicích. Preventivní akce je součástí projektu Zebra se za tebe nerozhlédne, který policie připravila u příležitosti začátku nového školního roku. Dětem bude v Pardubicích radit také policista v kostýmu zebry, doplňuje krajská policejní mluvčí Lenka Vilímková.
3: Jsme připraveni pomocí plyšového maskota zebry z projektu Zebra se za tebe nerozhlédne připomínat dětem důležitost dbát na bezpečnost při přecházení vozovky, rozhlížení se doleva, doprava, doleva, tak aby ty děti si osvojily ty návyky, a myslím, že díky té zebře se nám to podaří.
2: Zebru mohou dnes potkat školáci především u základní školy Benešova, pak se policisté přesunou do centra. Ronov nad Doubravou připravuje zásadní změny v dopravě. Radnice chce na několika místech provoz regulovat. Navržené je zjednosměrnění některých ulic nebo omezení parkování.
4: Výměna značení zasáhne třeba oblast kolem nádraží nebo zástavbu u Nového rybníka. Podle radnice mají změny přispět ke zjednodušení provozu i údržbě silnic a zabránit situacím, kdy odstavená auta blokují příjezd záchranných složek. Z Ronova nad Doubravou Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili. V Kyjevě po náletu ruských balistických raket zemřeli 4 lidé. Další jsou zranění. Rusko při útocích zničilo už 90% moderních skladů na Ukrajině. Oznámil to ministr zemědělství Taras Vysocký. Jen při posledních útocích na Kyjev a okolí Rusové poškodili několik skladů obchodních řetězců a výrobců potravin. Nedostatek potravin ale podle ukrajinské vlády nehrozí.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic nastoupí ke druhému přípravnému zápasu před novou sezónou, která začne v polovině září. Tentokrát je čeká východočeské derby proti Hradci Králové.
5: V tuto chvíli měli mít Pardubičtí odehrané už dva duely, ale ten úvodní s Brnem byl zrušený. Východočeši tak nastoupili minulý týden proti slovenskému mistrovi Levicím, kterému podlehli o jeden bod. V utkání dostali možnost zahrát si i hráči ze širšího kádru. Na palubovce se objevilo celkem 12 hráčů. Dnešní utkání začíná na Hradeckém stadionu v 18 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno až oblačno a zejména na horách s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V Přelouči v Pardubické ulici to klouže, na vozovku tam unikla nafta a místo uklízejí hasiči, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Na začátku září se děti nevrátí jenom do školních lavic, ale začnou taky chodit znovu na fotbal, do skauta nebo na keramiku. Pro rodiče teď nemáme úplně dobré zprávy, volnočasové kroužky letos zdraží, detaily už za pár chvil. Je krátce po 6. hodině úterý 1. září a těšit se můžete na Slečnu Sen, to bude Naďa Urbánková, Karel Černoch, taky třeba zahrajeme Janka Ledeckého, Rangers a nebo Hanu Zagorovou.

0: Je úterý 1. září, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice, za 5 minut bude 6:45. Scout, sportovní kroužky, keramika, ale taky robotika nebo programování her, to jsou některé ze zájmových kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí víc. Záleží na místě, typu organizace anebo náročnosti kroužku. Reportérka Tereza Chlubná k tomu má víc informací.
1: A syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun, popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun, a rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotní pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací, a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, příjemné ráno přejeme v úterý 1. září 7:15. Zdravíme teď do Skutče, tam bude výstava Zrcadlo tvé duše, v přednáškovém sále knihovny potrvá do 30. září. Jedná se o jedinečný projekt Pardubického kraje a studentů střední školy umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí. Hlavním cílem je zvýšit povědomí o duševním zdraví a představit klíčové role, které můžou pomoct lidem na cestě k zotavení. Těšit se můžete na velkoformátové fotografie, které zachycují odborníky a jejich role v systému péče o duševní zdraví v Pardubickém kraji. Výstava je tedy po celé září v provozní době knihovny. Akce je ve spolupráci s Domovem na cestě. Tak to byla Skuteč. Teď pojďme do Moravské Třebové, do tamní knihovny, kde mají výstavu Jany Čubrdové Terapie uměním do 30. listopadu. Výstava nových maleb, kreseb a koláží téhle výtvarnice, která je taky dostupná v půjčovní době knihovny. Ještě se podíváme do Ústí nad Orlicí na malou scénu, na vernisáž výstavy Makrofotografie v 18 hodin. Je to fotografický postup, kterým se dá získat snímek podávající víc podrobností o předmětu, než jich na něm rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm. Na setkání se těší autor fotografií Jiří Kočí a tahle výstava potrvá do 29. září.
1: Počasí.
0: Dnešek nabídne v Pardubickém kraji příjemné počasí, většinou polojasno, skoro jasno, přes den přechodně oblačno a zataženo a hlavně na horách ojediněle s přeháňkami, množství srážek do 2 mm. Teploty 20 až 23, v 1000 metrech 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní, k večeru zeslábne.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: A my přejeme krásné dobré ráno, s datem 1. září je úterý za 7 minut 6:30, ladíte a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Pardubičtí fotbalisté mají na svém kontě jediný bod po 6 zápasech první ligy. Výkony týmu jsou daleko za očekáváním a výrazné nejsou ani posily, které nejenom v aktuálním přestupním období do Pardubic přišly. Téma rozebereme kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď je ale nachystaný spotřebitelský servis, tentokrát budeme řešit reklamaci obuvi, ale z pohledu obchodníka. Co dělat, když zákazník není spokojený s rozhodnutím, tak poradí Josef Černý.
1: Dnešní dotaz je od prodejce obuvi. Zákaznice má týden koupenou obuv. Přesně za týden je přišla reklamovat s tím, že jí dřou do kotníku. Reklamaci jsme zamítli s odůvodněním, že se jedná o nevhodně zvolenou obuv a nabídli jsme jí podpatěnky, které by mohly dření vyřešit. Tuto odmítla a reklamaci nepřevzala. Paní posluchačko, zákaznici upozorněte, že pokud boty nepřevezme, budete jí účtovat poplatek za uskladnění. Toto můžete učinit po 30 dnech ode dne, kdy si měla boty převzít. Po takovém upozornění si je určitě převezme.
2: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Další zprávy přináší Michaela Spáčilová. Pěkné ráno.
2: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Svitavách dnes investoři představí plán na stavbu větrného parku. 4 elektrárny vysoké 200 metrů chtějí umístit u obce Kamenná Horka. Její vedení se stavbou nesouhlasí a chystá místní referendum. Veřejné projednání začíná ve Svitavském kulturním centru Fabrika v 15 hodin. V Černé u Bohdanče otevírají první mateřskou školu v historii obce. Vznikla na zelené louce, pojme až 50 dětí a má i vlastní kuchyň a jídelnu a zahradu. Je bezbariérová. Výstavba stála přes 70 milionů korun. Více než polovinu nákladů zaplatila dotace. Podle vedení obce bude zařízení sloužit také dětem z okolních obcí, kde žádné školky nejsou. Z té výročí si letos připomíná dětský domov v Moravské Třebové. Ve městě začal fungovat v roce 1926 jako první zařízení pro ohrožené děti při české menšinové škole. Dnes děti nebydlí společně v jednom velkém zařízení, ale ve třech samostatných domácnostech. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Dosud to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle Svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Začíná dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. V irském Wicklow by měli mluvit o vojenské pomoci pro Ukrajinu, unijní obraně nebo spolupráci 27 s NATO. Česko bude zastupovat ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. A počasí. Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Rekonstrukce silnice a chodníku uzavřela v Chrastě na Chrudimsku ulici v Lipkách. Uzavírka je plánovaná do 13. listopadu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedeme s vámi krátce po půl sedmé a teď nejenom na cesty posíláme Anuka, která nelítá nízko. Ať se vám daří, hezké úterý.

0: vypadá to, že nebe nad hlavou by dnes mohlo být i modré, každopádně to slibují meteorologové, že dnešek bude poměrně slunečný v Pardubickém kraji. 6 minut zbývá do 6:45, občas nějaký mrak, ale pršet by mělo jenom na horách. My se na to podíváme v krátkosti za moment a přímo s meteorology v našem vysílání okolo 7:45. Teď bude tedy 6:45 a pojďme číst z dnešních novin společně s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Ode dneška se řidiči na Pardubicku projedou částí nového obchvatu Sezemic ještě před jeho kompletním dokončením. Přesun provozu ze stávající silnice první třídy číslo 36 na nový úsek umožní pokračování stavebních prací na projektu, který má v budoucnu odvést tranzitní dopravu mimo město. Řidiče na Pardubicku tak čeká ode dneška dopravní změna. Provoz na 36C bude nově vedený po části budovaného obchvatu Sezemic. Přeložení provozu umožní pokračování dalších stavebních prací a představuje jeden z klíčových milníků celé stavby. Tak o tom informuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Stavaři teď dokončují pokládku asfaltových vrstev, realizují vodorovné dopravní značení, instalují svodidla a provádí terénní úpravy v okolí komunikace. Na obchvatu Sezemic se tedy připravuje zásadní změna. Ode dneška informuje o ní Pardubický deník a ještě o ní uslyšíte taky v našem vysílání po 7. hodině ve zprávách.
1: Hradec Králové a Královéhradecký kraj budou společně připravovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci části ulice Petra Jilemnického v Plotištích nad Labem. Jde o úsek od křižovatky s ulicí Koutníková po křižovatku s Říčařovou ulicí. Smlouvu schválili minulý týden hradečtí zastupitelé a dnes o ní píše Deník Právo.
0: A taky dnes začíná nový školní rok. Deník N přináší rady, jak pomoct dětem, aby ve škole netrpěli. České děti patří ve škole k těm méně spokojeným. Podle dat mají čeští žáci čtvrtý nejhorší pocit sounáležitosti se svou školou ze všech zemí OECD a Evropské unie. Česko je na úplném konci žebříčku indexu kvality vztahu žáků s učiteli. Ten se třeba ptá, jestli se žáci domnívají, že se jich učitel váží a je k ním milý. Co tedy dělat, když dítě začne chodit ze školy nešťastné? Sociální psycholožka Eliška Kodyšová radí začít u dítěte a hlavně hned nenabízet řešení. Nejdřív se ptát, poslouchat, popsat, čeho si všímáme a zjistit, co dítě samo potřebuje. Teprve potom má přijít rozhovor se školou, ideálně s konkrétním učitelem a se snahou domluvit se na společném cíli. Další informace k tomuto tématu přináší Deník N.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Bruno Mars na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý 1. září ve 6:45. Za chvíli Markétka, Marie Rotrová a teď pozvánka do kulturního prostoru Stodolio ve Dvakačovicích. Tam zahájí podzimní sezónu vystoupením legendární písničkářky, skladatelky a výjimečné instrumentalistky. V novém koncertním programu nazvaném Rorísy Dagmar Boňková představí hlavně písničky ze stejnojmenného alba, které brzy vydá vydavatelství producenta Petra Ostrouchova. Dagmar Boňková patří k osobnostem české písničkářské scény. Jejich tvorba se vymyká běžným žánrovým škatulkám, tedy těchto osobností. Její písně jsou založené na neobvyklém spojení poezie a hudební imaginace. Proslula hlavně jako fenomenální kytaristka, která dokáže z nástroje dostávat zvuky a rytmy daleko za hranicemi tradičního kytarového kánonu. Stodolio najdete ve Dvakačovicích na Chrudimsku, otevřeno bude dnes od 19 hodin. Kapacita je ale omezená. Vystupovat tam bude Dagmar Voňková.
1: Počasí.
0: A teď pojďme na počasí. V Pardubickém kraji dnes bude slunečno, přes den až oblačno, po ránu polojasno, skoro jasno, přes den může být tedy až zataženo, ale srážky ty budou jenom výjimečné a budou ojediněle na horách v podobě přeháněk. Teploty 20 až 23, v 1000 metrech mezi 14 a 17 stupni Celsia. Rozptylové podmínky by měly být dobré až velmi dobré, vítr mírný západní až severozápadní, o rychlosti do 25 km za hodinu k večeru zeslábne.
1: Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: A počasí nám bude přát, bude to super.

0: 6.50, tady je Český rozhlas Pardubice, příjemné, hezké ráno, v úterý 1. září, za chvíli bude trochu provokovat Petr Spálený s písničkou Dlouho, dlouho spím a my se podíváme na sport. Pět českých tenistek dnes uzavře program 1. kola US Open, na newyorském Grand Slamu čeká premiéra v hlavní soutěži Nikolu Bartuňkovou, Dariu Vidmanovou, Lucí Havlíčkovou a Gabrielu Knudsonovou. Po druhé se ve Flushing Meadows představí Tereza Valentová, která se pokusí navázat na loňské 2. kolo. Tak to bude tenis, který budeme taky sledovat. Basketbalistky se hrají v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začíná v 16 hodin. Česky se představí na šampionátu po 12 letech a premiéra po těch 12 letech bude už tento pátek v zápase proti Itálii. A ještě můžeme doplnit cyklistiku. Po volném dni čeká dnes účastníky Vuelty 10. etapa. Bude to kopcovitá trasa, dlouhá skoro 185 kilometrů. Peloton musí zdolat 3 stoupání 3. kategorie. Připomínáme, že český cyklista Jan Hirt figuruje na 22. místě se ztrátou 31 minut na vedoucího Španěla Enrika Mase. Pojďme taky na fotbal. Hráči Pardubic zažívají hodně nepovedený začátek sezony. Po 6 odehraných zápasech mají na svém kontě jediný bod. Nic není platné, že výkony nejsou tak špatné, body ale schází a to je to nejdůležitější. Nepomáhají ani posily, které měly zvýšit konkurenci. A to platí pro hráče nejenom v tom posledním přestupním období. Jak si všímá reportér Ota Gutwirth.
1: Pardubičtí za sebou mají už rok silného majitele a týmu a klubu to prospělo. Minimálně na jaře v minulé sezóně, ve které získali Východočeši po Slávii a Spartě 3. nejvyšší počet bodů. Jenže na úspěšnou jarní fázi se navázat nepodařilo a tým se trápí. A nepomohly ani nové posily. Za očekáváním jsou prakticky všechny. Drchal, Icha, Traoré i Vinicius. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
2: Jsou to hráči, kteří samozřejmě do toho kádru teď patří a dostávají ty minutáže, ale zatím to není tak, že by si někdo z nich úplně řekl o to, že bude v tom nepostradatelný.
1: Přísnější měřítka někteří hráči zatím splňují, ale z celé jedenáctky na hřišti jich je málo a právě to se odráží na výsledcích. Jediný získaný bod a předposlední místo v tabulce.
2: V tuhle chvíli za mě tu fazonu hráči, kteří mají, tak jsou naši oba dva halbeci, kteří hrajou výborně, středáci hrajou taky slušní zápasy, ale prostě ty ostatní kluci do toho musí naskočit ještě daleko víc, aby nám pomohli tyhle ty vlastně závěry těch zápasů, kdy vedeme zvládat.
1: Konec přestupního období se blíží. Posilovat chce většina mužstev v lize, Pardubice nevýjímaje. Ale pokud by měl někdo přijít, tak to jednoznačně musí být hráč, po případě hráči, kteří budou patřit do základu a přinesou tolik potřebnou kvalitu.
2: Bavíme se o víc věcech samozřejmě a jedna z těch věcí jsou prostě hráči, který bychom teď potřebovali do toho přestupového okna vlastně dotáhnout. Nebudu říkat, co je ve hře nebo není ve hře, prostě samozřejmě se o tom bavíme, protože vidíme, že prostě ten stav není ideální na to, aby jsme prostě bez toho, aniž bychom ještě někoho přivedli, ale ne přivedli, ale musíme ten frajer být rovnou do základu. Takže potřebujeme asi už i zkušenějšího hráče, aby někdy ty mladší kluky prostě podrželi a vytáhli z toho, když se třeba nedaří.
1: Říká hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic Ota Gutwirth, Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ode dneška je průjezdná první část nového obchvatu Sezemice na Pardubicku. V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy od září zajistit asistenta pedagoga. Fotbalisté Pardubic řeší posily pro nový ligový ročník. Jasno, přechodně až zataženo a teploty do 23 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je úterý 1. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemice na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské Chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
0: Děti ve Svitavách mají k dispozici od nového školního roku 50 zájmových kroužků. Připravilo je středisko volného času Tramtárie a podle ředitele Ondřeje Komůrky mohou přijmout 650 školáků.
3: V současné době už tu nabídku, kterou máme, tak budeme rozšiřovat pouze do případných škol. Teď v současné době rozjíždíme spolupráci se základní školou Hradec nad Svitavou. Standardně je zájem o výtvarné obory, taneční obory, no a samozřejmě pohybové kroužky, jako je karate například.
0: Žáci se po letních prázdninách vrací znovu do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy také některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády narušují soustředění žáků a mohou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat. Sport. Pardubičtí fotbalisté mají po 6 kolech jediný bod a jsou na 15. místě tabulky. Východočeši potřebují doplnit kádr i kvůli zraněním. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
4: Bavíme se o víc věcech samozřejmě a jedna z těch věcí jsou prostě hráči, který bychom teď potřebovali do toho přestupového okna vlastně dotáhnout. Nebudu říkat, co je ve hře nebo není ve hře, prostě samozřejmě se o tom bavíme, protože vidíme, že prostě ten stav není ideální.
0: Další ligový zápas odehrají pardubičtí fotbalisté v sobotu v Uherském Hradišti. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Provoz začíná aktuálně sílit na příjezdu do Pardubic od Chruděmi a to na silnici číslo 37, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A taky řidiče upozorníme, že je tady první školní den, 4 minuty po 7 hodině úterý 1. září. No a s tím začátkem školy přibývá v ulicích dětí, tím pádem i rizik právě v dopravě. Pardubičtí policisté proto vyrazí za školáky s preventivní akcí, při které jim zábavnou formou připomenou zásady bezpečného pohybu na silnicích. Podrobnosti připojíme za malou chvíli. Písničky, které nestárnou, tak třeba někdy stačí dát jen dech, to bude Iva Frýlinková, Meky Žbirka, Stromy, Vaby Daněk, k tomu Donna Lewis, Marta Kubišová, teď Michal David, jeho třetí galaxie. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný start do nového dne.
1: Dobré ráno s

0: Za 3 minuty bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, vám všem přejeme krásné dobré ráno. Je tady 1. září, začátek školního roku, ten se projeví i v dopravě, v ranních hodinách a po skončení vyučování bude v ulicích mnohem víc dětí, které patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Pardubičtí policisté proto na dnešek připravili dopravně preventivní akci. Dětem v ní zábavnou formou připomenou pravidla bezpečného chování při cestě do školy a zpět. Podrobnosti připojí právě teď naše reportérka Šárka Rusnáková. Šárko, hezké ráno.
1: Hezké ráno. Jedná se o projekt Zebra se za tebe nerozhlédne, se kterým navštěvují už skoro 10 let policisté základní školy. Letos ale v Pardubicích přidají jednu novinku. Na školáky bude teď před začátkem vyučování poprvé čekat také zebra, tedy policista v kostýmu zebry, jak vysvětluje krajská policejní mluvčí Lenka Vilímková.
2: Jsme připraveni připomínat dětem důležitost dbát na bezpečnost při přecházení vozovky, rozhlížení se doleva, doprava, doleva, tak, aby ty děti si osvojily ty návyky a myslím, že díky té zebře se nám to podaří.
1: Se zebrou mají dnes policisté v plánu zamířit nejprve k základní škole Benešova a pak se vydat dál do centra.
0: Proč s tím policisté přichází právě dnes na první školní den?
1: První školní den se po 2 měsících prázdnin výrazně mění provoz ve městech, jak už jsme říkali. Do ulic se vracejí tisíce dětí. Řada z nich si znovu zvyká na každodenní cestu. Policisté proto hned na začátku školního roku dětem připomínají, aby byly opatrné.
0: A s čím by měli počítat sami řidiči?
1: Tak, jak už jsme říkali, měli by být připraveni na větší počet dětí v ulicích, které navíc mohou být myšlenkami ještě na prázdninách a situaci kolem tolik nevnímat. Přibude také auta rodičů, kteří děti do školy vozí, a ti by měli dbát na bezpečnost také. Děti musí zůstat připoutané až do chvíle, kdy auto zastaví, vystupovat na bezpečném místě a ne do vozovky, nezastavovat třeba u přechodu pro chodce. No a v Pardubicích navíc rodiče poměrně často zajíždí až ke dveřím školy i přes zákaz vjezdu, čímž nejen porušují dopravní předpisy, ale také ohrožují ostatní školáky. To by se samozřejmě také nesmělo.
0: Je to tak, začíná nový školní rok 2026-2027 a z dopravního pohledu jsme se na to teď zaměřili s naší reportérkou Šárkou Rusnákovou. Tak děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Je úterý 1. září a to je nejenom začátek nového školního roku, ale taky den, kdy pro vás máme speciální koncert Českého rozhlasu Pardubice. Začíná o 15:30 odpoledne na nádvoří zámku Pardubice. Vystoupí tam i Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají JK Band a Václav Tobrman, který bude hrát a zpívat na přání. Tak rozhodně si udělejte odpoledne čas, vezměte přátele a užijte si s námi chvíle plné muziky. Navíc tam budou taky moderátoři Českého rozhlasu Pardubice. Těšíme se na vás, na setkání. A co je důležitá věc, vstup je zdarma. Tak tedy dnes odpoledne o 15:30 koncert Českého rozhlasu Pardubice. Kdybyste chtěli nahlédnout do zákulisí, tak atmosféru příprav a taky pozvánku na další akce a výstavy na zámku přiblíží ještě před koncertem po 15. hodině přímý přenos tady u nás v našem vysílání.
1: Počasí.
0: A počasí nám bude přát, protože dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, ale srážky ty budou jenom na horách a jenom ojediněle v podobě přeháněk. Teploty 20 až 23, v tisíci metrech 14 až 17 stupňů Celsia. Paráda.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes,

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Pardubice, 6 minut po 7:45, úterý 1. září. Teď nabízíme soutěž, jako hlavní výhru pro vás máme nabíjecí kabel 4 v jednom, je tady USB-C a tak dále, prostě 4 v jednom nabíjecí kabel, velmi praktická pomůcka, která se vám může hodit. A otázka bude sportovní. Fotbalový trenér Miroslav Koubek slaví 75. Loni v prosinci usedl na lavičku české reprezentace, kterou nakonec dokázal po 20 letech dovést na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace získala jediný bod a ve skupině skončila poslední.
2: Jsme věřili, že máme takovou výkonnost, aby jsme ze skupiny postoupili. To byl náš cíl, to se nepodařilo, takže to hodnotím já jako trenér jako neúspěch. Nejenom týmu, ale i můj osobní. A jestli bych měl říct takový ten hlavní důvod, tak myslím si, že to mužstvo se nedotklo svýho prahu maximální výkonnosti, který je schopný jako třeba ukazovat baráži. Na to jsme nenavázali.
1: Vybavíte si soupeře našeho týmu na mistrovství světa, tedy soupeře českých fotbalistů na mistrovství světa 2026? Stačí nám aspoň dva. Zavolejte na telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Byla to poměrně sledovaná letní událost, tak věříme, že vám neutekla a že tu odpověď dáte dohromady. Tak už je někdo na telefonu v tuto chvíli. Pěkné ráno přejeme.
3: Dobrý den, František.
1: Pane Františku, tak vzpomenete si?
3: Jihofratská republika, Jižní Korea, tak tam
1: tak bylo... Dva už máte, tak to nám stačí. Třetí soupeř ještě Mexiko.
3: Mexiko, jo?
1: Pořadatelská země, je to tak?
3: První no,
1: tak
3: zápas.
1: Dva jste dal dohromady, takže nabíjecí kabel 4 v jednom je váš. Gratulujeme.
3: Děkuju.
1: Naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Ještě doplníme, že dnešní oslavenec Miroslav Koubek rezignoval, když uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň, po ní mu přestala práce u národního celku dávat smysl. S fotbalovým svazem měl přitom smlouvu ještě na 2 roky a bezprostředně po vyřazení z mistrovství světa mu vyjádřil podporu generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. Tak my gratulujeme Miroslavu Koubkovi k jeho dnešním 75. Další výročí dneška shrneme v kalendáři, to bude kolem 7:50. Ještě do té doby vás čekají třeba zprávy, přesně o 7:30, anebo muzika. Bude skupina Bonnie M a teď přichází Iva Frilingová, Meky Šbírka a seriálová píseň Někdy stačí dát jen dech. Tak si užívejte 1. zářijový den, vám všem přejeme pěkné úterý a ať se daří.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jsou tady zprávy s Michailou Spáčilovou.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Jedna z nejstarších meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3 Pardubice Lázně Bohdaneč, je ode dneška delší. Na místo dosavadní zastávky Točna Lázně Bohdaneč zajíždí až na novou konečnou zastávku u Mlýnů. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu. Změna lidem ulehčí třeba i cestu do rekreační oblasti Bohdanečských rybníků. V Pardubicích je ode dneška mimo provoz separační dvůr Hůrka. Z technických důvodů se znovu otevře až 2. října. Ostatní sběrná místa ve městě fungují bez omezení. Lidé mohou odpad odevzdat například v Průmyslové Lonkově ulici nebo v areálu na Staré poště. Centrum humanitární pomoci Charity v Moravské Třebové mění své prostory. Spolu s půjčovnou zdravotních pomůcek se stěhuje do vily, kterou si organizace pronajala na ulici Lančkrounská. Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který ve funkci po 4 letech skončil. Nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. A ještě krátce ze sportu. České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo. Zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte u Pardubic mezi Staročernskem a Černou Zabory, a to na silnici číslo 322. Bourala tam 2 osobní auta, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je krátce po půl osmé, úterý 1. září, a teď bude zpívat Ilona Čáková. Za chvíli noviny.
0: Dobré ráno.

0: Skupina Katapult až do posledního tónu. Ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 7:45 je úterý 1. září. Znovu otevíráme noviny s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: A začneme z vesela, zkusit si upéct pizzu, připravit těstoviny a nebo třeba ozdobit cupcake. To všechno dnes můžou zažít děti v paláci Pardubice.

0: Ten na první školní den připravil zážitkovou akci Dětský Masterchef. Při ní si děti vyzkoušejí roli malých kuchařů. Vedle zábavy se přitom seznámí se základními postupy v kuchyni a pod vedením zkušených kuchařů si sami připraví několik dobrot. Akce se koná v Rotundě u hlavního vchodu do paláce Pardubice dnes od 10 do 14 hodin. Pro děti budou připravená 4 tematická stanoviště, která je provedou různými podobami gastronomie. Děti si tedy vyzkouší práci slavných kuchařů, jedno z témat krajské přílohy Mladé fronty dnes.
1: V hradecké části Plačice se po dvouměsíční uzavírce otevírá obnovená Kutnohorská ulice. Od září zde opět projede městská hromadná doprava i osobní vozidla. Oprava zahrnovala kompletní obnovu vozovky, chodníků, obrubníků i autobusových zastávek s novým povrchem. Technické služby Hradec Králové o tom informovali na svém webu a článek s podrobnostmi najdete v hradeckém deníku.
0: S polevujícími vedry a suchy polevila i aktivita Ministerstva životního prostředí. Hospodářské noviny upozorňují na poměrně výmluvný příklad toho, jak Česko zachází s obnovou krajiny. Do začátku září má Evropské komisi předložit národní plán, jak chce do roku 2050 napravovat poškozené ekosystémy, vracet do krajiny schopnost zadržovat vodu, brzdit erozi půdy a další důležité věci. Podle ekologických organizací se přitom ještě ani nerozběhlo mezirezortní připomínkové řízení. Ministerstvo zpoždění přiznává, podle něj se dlouho diskutovalo hlavně o penězích. Čím později ale vláda návrh zveřejní, tím méně času podle odborníků zbyde na skutečnou debatu. Z plánu se tak stane jenom formálně splněný domácí úkol.

0: Gypsy Kings ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v úterý 1. září půl minuty před 7:45. Za moment Marek Ztracený, Moje milá. Teď jeden tip z České Třebové z Městského muzea. Tam bude v 17 hodin seminář o osobnostech České Třebové. Tentokrát na téma ženy z rodu Vejrychů s lektorkou Janou Voleskou.
1: Počasí.
0: Noc na dnešek byla v Pardubickém kraji většinou skoro jasná až polojasná. Při přechodně zvětšené oblačnosti se na horách vyskytly slabé přehánky. Teploty byly nejčastěji mezi 11 a 14 stupni Celsia. A jak bude přes den, to už nám řekne meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Vypadá to, že bude docela v pohodě to dnešní počasí. Dá se to tak říct?
2: Dá se to tak říct, teploty budou teda o něco nižší, nějakých 20 až 23 stupňů, ale na obloze polojasno až skoro jasno, jenom přechodně, když se objeví nějaká zvětšená oblačnost, tak se tam na horách může vyskytnout nějaká slabá přehánka a vítr mírný západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu bude večer slábnout, rostré podmínky tady budou dobré a bylo opět na tom číslo 1 mírná zátěž.
0: A jaké počasí předpovídáte na noc a zítřek?
2: Bude to podobné, v noci polojasno až oblačno, 14 až 11 minimální teploty a zítra opět polojasno až oblačno, přechodně místy zataženo, opět jenom výjimečně někde spíše na horách nějaké slabé přehánky a ty teploty podobné, 21 až 24 stupňů a být to slabý, proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: Tak už víme, jak bude vypadat začátek měsíce září, jak to bude pokračovat v těch dalších dnech?
2: Tam žádná výrazná změna zatím není teplotně, tam pořád ty ranní teploty někdy kolem těch 16-17 stupňů, ty maximální teploty by se ve čtvrtek mohly dostávat k 25, zatím to vypadá v pátek by mohly vystupovat i nad letních 25 stupňů, pořád nějaké jenom polojasno, oblačno, nějaké slabé přehánky na horách, taky to vypadá na více srážek potom během pátku, tam by nás mohl přicházet už teplá fronta, zatím to vypadá ještě v sobotu, potom tam by mohl být i na většině území déšť a teplotně jde kolem těch 27 stupňů a pak i v těch další dnech většinou ty teploty pořád měly kolem těch letních 25, bychom se měli pohybovat.
0: Takže léto se ještě drží i v září a my děkujeme za předpovědi do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, to byl pan Imrich Drapák. Pěkné úterý, naslyšenou.
2: Tak hezký den, naslyšenou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: bought all shit.
1: She ain't gonna have landed.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Linda. Úterý 1. září, svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadu přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
7: Chčije a chčije.
6: Tuto hlášku známe rovné půl století.
8: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
6: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
9: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
6: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
10: Nemá ten pes blechy?
9: Toho nějako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ti na člověka nejde.
6: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
11: Tři německé a jeden český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škorováckých kombinézách zrodila nová Oktávia.
6: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Oktávie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
12: Český rozhlas Pardubice.
13: Motoristům se nelíbí navržený schodek rozpočtu. Ve čtvrtek budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Řekl to šéf motoristů Petr Macinka. Věří, že schodek bude nakonec nižší než 389 miliard korun. Další zprávy za 7 minut, přesně v 8 hodin.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Letní prázdniny skončily, začíná nový školní rok. Pardubice dnes otevřou provizorní most přes Labe. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová prošly na US Open do druhého kola dvouhry. A počasí v kraji dnes čekejte jasno, přechodně až oblačno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní ráno. Více než 1 milionu žáků a studentů začíná škola. Vůbec poprvé usedne do lavic asi 115 tisíc prvňáčků. Nový školní rok přináší i několik novinek, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s více než 15 dětmi. Platí to i v Pardubicích. Tady škola začíná asi tisícovce žáků prvních tříd. Co je čeká v následujících dnech třeba na základní škole Štefánikova, přibližuje učitelka Martina Panušová.
3: Budeme hrát různé seznamovací hry, dělat různé aktivity, děti budou poznávat tu školu, nějakým způsobem se učit vlastně, jak se tady asi tak bude fungovat, budeme si vytvářet nějaká svoje pravidla třídní a spíš tak jako budovat tu komunitu, ten kolektiv a nějakým způsobem se zžívat, aby jim tady bylo dobře.
2: V Pardubicích dnes otevřou provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit automobilům, pěším i cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátí i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům přemostění uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu nového. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí. A hned také oznámil, že se hnutí odvolá.
4: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
2: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla. Sport. Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonského finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krauzovou 6-3, 6-0. Dál jdou i Jakub Menčík, Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Marie Bousková. Ta si ve dvou setech poradila s francouzskou Jacquemotovou. Česká tenistka, pro kterou není úplně typická agresivní hra, zahrála v zápase 25 vítězných balónů.
5: Jo, to je docela vysoký, to jsem ani nečekala, tak samozřejmě on je takový typ hráčky, který hodně toho vrátí a zároveň není úplně agresivní, takže samozřejmě toho já jsem se snažila využít a chodit si i občas na tu síť. Přece jenom je to první kolo Grand Slamu, všichni tady máme takový víc nervy nebo prostě motýly v břiše, takže já jsem se hlavně snažila soustředit na sebe od začátku.
2: A s Grand Slamem se naopak loučí Sára Bejlek. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne, rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní nehodu máme stále hlášenou u Pardubic na silnici číslo 322. Dvě osobní auta bourala mezi Staročernskem a Černou Zabory. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: U Kamenné horky na Svitavsku by měly stát nejvýkonnější větrné elektrárny v Česku. V obci kvůli plánu investora chystají referendum. Více tomu budeme věnovat za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je krátce po 8. hodině úterý 1. září. A pojďme i na muziku. 10 prstů pro život, to bude Dalibor Janda, Proměna Xindl X, k tomu Olivia Newton-John, Karel Gott a na začátku hodiny skupina Krištof. Tak vám přejeme úspěšný den, ať se vám daří.
1: Dobré ráno.

0: to byl Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, jak jste určitě dobře poznali, v úterý 1. září roku 2026. Za 4 minuty bude 8:45. Vám všem přejeme pěkné dobré ráno. Investor chystá u Kamenné Horky na Svitavskou stavbu 4 větrných elektráren vysokých 200 metrů. Někteří obyvatelé obce s tím ale nesouhlasí a proti výstavbě sepsali petici. Na dnešek svolal krajský úřad veřejné projednání plánovaného větrného parku. Podrobnosti k tomu má reportér Josef Kopecký. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde by tady měly větrníky stát a proč právě tam?
1: 4 elektrárny jsou navržené na sever od obce směrem ke Koclířovu, zhruba 700 metrů od nejbližší zástavby. Podle investora je tohle místo ideální hlavně kvůli větrným podmínkám. Každá elektrárna má měřit včetně lopatek 200 metrů a má mít výkon přes 5,5 MW. Byly by to tak nejsilnější stroje v Česku. Větrný park by měl za rok dokázat vyrobit tolik energie, že by pokryla spotřebu města se zhruba 20 tisíci obyvateli.
0: Investoři ale v obci narazili na odpůrce stavby. Co jim vadí?
1: Hlavní výhrady jsou velmi podobné jako u některých dalších takových staveb. Je to obava, že větrníky velmi naruší vzhled krajiny, tím by mohly klesnout ceny nemovitostí. Dále možná zdravotní rizika, strach z hluku nebo vibrací, které by se šířily do okolí. Firma má zpracované podklady pro krajský úřad, podle kterých provoz elektráren žádné limity neporuší a snaží se doložit opak. Nezávislá starostka Kamenné Horky Lucie Podborská zveřejnila otevřený dopis, ve kterém stavbu na území obce odmítá. Petici proti větrníkům podepsalo ve vesnici přes 120 lidí.
0: A co by se dnes mělo řešit na svolaném veřejném projednání?
1: Debatu nařídil Pardubický kraj a je součástí procesu EIA, kdy se hodnotí vliv stavby na životní prostředí i okolí. Setkání je svolané na 15. hodinu do Svitavského kulturního centra Fabrika. Tam by měli investoři detailně popsat svůj plán, který pak bude možné připomínkovat. Kamenná Horka už ale avizovala, že kvůli větrníkům uspořádá také místní referendum, a to při komunálních volbách 9. a 10. října.
0: Tak to všechno zjistil náš reportér Josef Kopecký. Děkujeme, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
0: A ještě jedna sportovní aktualita. 19-letá Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. V soutěži ji nahradila Lotyška Daria Semenistá. Další zprávy o 8:30, to bude za 16 minut.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Pardubice, 8:45, úterý 1. září a ten dnešek bude v Pardubickém kraji slunečný, přes den oblačný, srážek bude velmi málo, objeví se na horách ojedinělé přehánky, maximálně do 2 mm, teploty 20 až 23, v tisíci metrech 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní, k večeru zeslábne. Za chvíli vás pozveme na návštěvu Austrálie, vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Je to nejmenší kontinent, který překvapuje věd. Na šířku je Austrálie větší než samotný měsíc, tak o tom uslyšíte, možná ještě trochu prázdninové letní téma, takové cestovatelské, ale my už se budeme věnovat věcem, které souvisí se začátkem školního roku a s tím řádem, jak se to všechno ustaví a všechno se rozjede, což poznala Jitka Slezáková cestou, rozjela se auta.
2: Ano, auta se rozjela směrem do center velkých měst, pochopitelně, na tu 8 hodinu, hlavně prvňáčci a rodiče a prarodiče si to užívají asi v tuto chvíli ještě, no a za chvíli se rozjedou domů a bude to takový poslední odpočinkový den a zítra už to začne naplno.
1: Natvrdo.
2: No a my v našem dopoledním vysílání se tomu budeme věnovat našem seriálu, který jsme nazvali Bezpečnost na silnicích, ale ještě budou také takové dozvuky prázdninové, protože počasí je nádherné, tak se podíváme na Andrlův chlum například.
1: A co dalšího chystáš?
2: No něco aktuálního by to taky chtělo rozhodně. Ode dneška je v Pardubicích v provozu mostní provizorium přes Labe, nahradí tak starý most kapitána Bartoše, který plánují stavbaři zbourat a na jeho místě postavit nový. Tak si řekneme, jak otevření přemostění změnilo dopravu v Pardubicích. To bude po 10. hodině živě. A abych nezapomněla na radioporadnu po 11. hodině, to se vracíme zase do těch školních lavic. Spíš bych možná mohla říct škamen, protože tady bude jazykovědkyně Dagmar Magincová a budeme si vysvětlovat jednotlivá slova, která patří právě do školy a do školství.
1: Moc se těšíme na dnešní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice mezi 9. a 12. hodinou s moderátorkou Jitkou Slezákovou. Tak zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou a pohodové ráno.
1: A odpoledne koncert 15:30 na zámku.
2: Nezapomeňte, těšíme se na vás.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Huňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Michaela Spáčilová ve studiu, před námi další zprávy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Ve Svitavách dnes investoři představí plán na stavbu větrného parku. Čtyři elektrárny vysoké 200 metrů chtějí umístit u obce Kamenná Horka. Její vedení se stavbou nesouhlasí a chystá místní referendum. Veřejné projednání začíná ve Svitavském kulturním centru Fabrika v 15 hodin. V Černé u Bohdanče otevírají první mateřskou školu v historii obce. Vznikla na zelené louce, pojme až 50 dětí a má i vlastní kuchyň, jídelnu, zahradu a je bezbariérová. Výstavba stála přes 70 milionů korun, více než polovinu nákladů zaplatila dotace. Podle vedení obce bude zařízení sloužit také dětem z okolních obcí, kde žádné školky nejsou. Z té výročí si letos připomíná dětský domov v Moravské Třebové. Ve městě začal fungovat v roce 1926 jako první zařízení pro ohrožené děti při české menšinové škole. Dnes děti nebydlí společně v jednom velkém zařízení, ale ve třech samostatných domácnostech. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Dosud to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď třeba řeší sociální dávky. Podle Svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Začíná dvoudenní neformální jednání unijních ministrů zahraničí. V irském Wicklow by měli mluvit o vojenské pomoci pro Ukrajinu, unijní obraně nebo spolupráci 27 s NATO. Česko bude zastupovat ministr zahraničních věcí Petr Macinka z motoristů. A počasí. Dnes čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Dvě osobní auta bourala v Pardubicích v Semtínské ulici a podobná nehoda se stala také na 35. v Litomyšli v ulici Kapitána Jaroše. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Připomněli jsme si Valdemara Matušku na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v úterý 1. září 6 minut před 8:45. V Brandýse se nad Orlicí tento týden otevřou nově upravené prostory Muzea Jana Amose Komenského a taky je čeká festival Mámení. A o tom všem uslyšíte od dnešního hosta. Je tady s námi pan Jaroslav Hubený. Vítáme vás, pěkné ráno.
1: Hezké ráno všem posluchačům přeji.
0: Tak Brandýse nad Orlicí si s Komenským spojeme už dlouho. Jaká je vůbec ta spojitost právě učitele národů s Brandýsem?
1: Komenský našel v Brandýse azyl v době pronásledování nekatolíků po bitvě na Bílé hoře. Žil údajně v letech 1622 až 1626 v Brandýse, ale měl mezi tím cesty i jinam. A všechno bylo díky tomu, že tehdy byl pánem na tomto panství Karel Starší ze Žročína, člen jednoty bratrské ochránce nekatolíku.
0: No a tento týden, jak jsme říkali, se bude otvírat upravené muzeum Jana Amose Komenského. Jak přesně upravené?
1: Toto muzeum, respektive původně pamětní síň, vznikla už ke konci 50. let. Výrazně byla

0: rekonstruována v roce 92, když bylo výročí 400 let od narození Komenského. A tentokrát byla předělána ještě důsledněji. Už to nejsou v první patře radnice dva sálky, ale jsou to tři sálky. Je trošku větší, bude se jmenovat muzeum, už ne tedy pamětní síň. Nabízí originální atmosféru s pomocí kombinace tmy a světla. Jeden sálek je spíš promítací, tam si lidé budou moci promítat některé filmy. Čeká se, že tam přijdou hlavně děti při školních výletech a podobně. Zároveň navštíví brandýskou další specialitku, kterou je labyrint, postavený na počest díla Labyrint světa a Raj srdce. Vrátím se k té nové expozici. Druhý největší sál přibližuje život a dílo Komenského s důrazem na brandýskou stopu, kterých je tam několik, ale ta hlavní je, že se Komenský brandýs se oženil a je tam replika svadební smlouvy s Dorotou Cyrilovou. A pro děti tam bude několik lákadel, ve třetím sálku třeba také tvořivá dílnička, ale v tom druhém, tak tam bude taková vzdušná konstrukce labyrintu a vložili do ní kuličku, ta se vždy zastaví a spustí dál až po splnění úkolu na tabletech. A prozradím jen, že splnit úkoly a dosáhnout na odměnu mají šanci jen ti, kteří mají dobré srdce.
1: Aha. No, slyšíme, že je to hodně interaktivní, to už patří těm dnešním muzeím, už to nemůžou být jenom ty vitríny, jako bývaly dřív. Komenský ten může na první pohled působit jako téma hlavně pro historiky a školáky, ale vy jste ho možná chtěli i trochu poličtit nebo přiblížit ho lidem, chápeme to správně?
0: Ano, to se děje různými způsoby a mimochodem je to vlastně i tradici propagace toho našeho festivalu Mámení, který vznikl na počest Komenského a už je to spiklenecky přimhouřené oči v logu každého plakátu, tak připomíná, že toho Komenského připomínáme jinak různými formami, jak divadelní formou, výtvarnou, tak nějakými literárními pásmy minulosti a podobně.
1: Dokonce vy sám se Komenskému věnujete dlouhodobě. Ta síň je vám taky blízká řadu let. Teď, když se otevírá, tak toto muzeum, berete to jako takové zadosti učinění, že se to povedlo?
0: Tak to ani tak ne zadosti učinění, no ale prostě doba jde dále, je potřeba vždycky přiblížit lidem novými formami velké osobnosti národa, ke kterým Komenský určitě patří. Zadosti učinění to asi ne.
1: Jak bude vypadat slavnostní otevření, kdybychom tam chtěli dorazit?
0: No, dorazte, ještě jsme neřekli, kdy bude, ano. Ve čtvrtek 17 hodin. Bude vypadat tak asi, že tam přijde tolik lidí, že se tam nevejdou, takže ať kdo si to chce v klidu vychutnat, ať přijde klidně kdykoliv později. Mimochodem, už v době festivalku Mámení v sobotu bude otevřen na pamětní síň celý den, můžou tam přijít. Jinak bude otevřena v době pracovní době na radnici a potom na objednání o víkendech.
1: Tak my si povídáme o muzeu Jana Amose Komenského Brandýse nad Orlicí a taky jsme už tady naťukli trochu to Mámení, tak k němu se dostaneme podrobněji za malou chvíli, protože Mámení to bude v pátek 4. a v sobotu 5. září, tak o něm uslyšíte víc právě od našeho dnešního hosta, kterým je pan Jaroslav Hubený. Ještě předtím chvíle hudby, no a hned po ní budeme pokračovat dál.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte právě teď a povídáme si o Brandýse nad Orlicí. Naším hostem je pan Jaroslav Hubený, který je spojený se spolkem Brandýs ve světě jako jeho člen a iniciuje různé aktivity spojené s Janem Amosem Komenským. Tak jsme se tady dotkli i toho muzea, které se bude slavnostně otevírat v takové opravené a upravené podobě už v tomto týdnu. No ale musíme zmínit určitě i brandýské mámení, festival, který žije myšlenkami učitele národů. Leto se koná už po 25. Vzpomenete si na ten úplně první ročník, na počátky brandýského mámení?
1: No, vzpomínám si dost dobře, protože tam jsem, to jsme ještě neměli peníze, naším totiž generálním sponzorem festivalu mámení je Komenský a jeho labyrint, respektive návštěvníci, kteří zaplatí to docela poměrně malé vstupné. A tedy ještě žádný labyrint nebyl, to jsme teprve symbolicky zasadili první větičku. A já jsem kvůli tomu napsal hru ze života Komenského, která byla několikrát zahrána ve sklípku Komenského tam u nás. A abychom si vydělali, a taky jsem chtěl místními herci přilákat na vlastně diváky. Takže to byl pro mě hlavní bod programu tedy prvního ročníku. Já bych raději přešel, když tolik času nemáme, tak rád bych lidi pozval na pátek a sobotu. V pátek tradičně začínáme v 18 hodin v Sokolovně vernisáží výstavy. Tentokrát to budou 4 výtvarníci. Jeden muž, Antonín Střížek, který představí hezké postpoetistické obrázky. A potom 3 ženy, Markéta Hlinovská, Karolina Netolická, Kristina Šormová. Tato vernisáž bude propojena i se 2 výstavkami mými, při kterých předkládám retrospektivu ohlednutí za mámením i za labyrintem z mého pohledu prostřednictvím fotek, textů, rýmů, dokumentů a podobně. Potom návštěvníci uvidí cyklus v oblacích krátkého filmu, který uvedeme několika minutovým inzertním snímkem a na rozdíl od všech filmů zhlédnutých v minulých ročnících toto dílo má výraznou brandýskou stopu. Je to horor odehrávající se v brandýském labirintu.
0: Pane.
1: No a potom v evangelickém kostele uslyšíme Vladimíra Mertu a Ondřeje Fensla. Merta prostě chytil 3. mízu, bude to stát za to. Písně jako Pravda je omamná květina, Praha magická harmonie, chtít chytit vítr, to je paráda. No. Hmm. A potom Anatol Svahilec s námi slammer, tak uslyšíme žánr slam poetry, ještě s Honzou Nevečeřelem a následuje afterparty, ještě v té Sokolovně. No a v sobotu?
0: Toho ještě víc, tu sobotu.
1: V sobotu tradičně ještě víc a tradičně začínáme programy pro děti dopoledne. Tradiční dětská tvořivá dílna Vlačky a Jiří Vildových z Jičína. Potom bude pantomima Dua Kotel, Kozel ve fraku, pardon. Jednou jako v tomto dů účinkuje také dcera faráře Ervina Kukučky z Ústí nad Orlicí, Anna Kukučková. Moc doporučuju. A potom je tam máme taky atraktivního herce z Hradce Králové Václava Bartoše, účastníka letošního Jiráskova Hronova. V rámci divadla jednoho herce vystoupí 2x, jednou dopoledne, jednou odpoledne.
0: Tak je tam to plno, protože to mámení je multižánrové a pro všechny generace, takže tak to plánujete, aby si tam každý vybral něco.
1: Ano, a to jsme u dopoledne, přejdu na odpoledne a zvláště pro Pardubice mám speciální nabídku. Pardubáci znají své herce z pódia ve Východočeském divadle nebo na Konětické hoře, ale tady některé své muzikálové party přednesou na našem brandýském náměstí. Přijedou zaspívat Dáša Novotná, Martina Sikorová, Jiří Hába a Jan Augustín. Pořad se bude jmenovat Letem muzikálovým světem. Mm-hmm. A po něm bude skvělý Michal Němec Jablkoně se svými kolegy z nové kapely Krajina Ro, což je obdoba Jablkoně, ale není to tedy původní Jablkoň. Následuje kapela Něco, trošku tajemný název, ale je to takový tajemný taneční post-punk, dá se říct, dost nápaditý. No a asi vrcholem toho hudebního programu bude Honza Křížek Band až po 8:30 večer, takže ten vždycky nabídne pozitivní energii, dobrý rokec neboli rokový nářez. a určitě rozpumpuje náměstí. Je to mimochodem dlouholetý člen Blue Effectu Radima Hladíka. Nebo Color Bandu taky. Mm-hmm. A další afterparty zase. Mm-hmm. Tak u řeky, přímo u Konťáku, oblíbeného místa pro táborníky.
0: Tak můžeme určitě posluchače odkázat i na různé webové stránky, Facebook, tam to najdou všechno pěkně shrnuto pohromadě. Mm. Takové tady bude brandýské mámení, ten dá se říct jubilejní 25. ročník, čtvrtstoletí už slavíte. No ale není to jenom brandýské mámení a muzeum, ale je tam těch věcí v Brandýse víc, na které bychom mohli pozvat, tak co konkrétně?
1: Já bych z těch nejbližších, co to hned příští týden ve středu, bude druhá beseda z cyklu Zámecké večery. Máme totiž nově otevřený zámek od června, vážíme si toho, je tam kavárna, pořádají se tam různé akce a v rámci cyklu besed, tak to bude beseda se dvěma architekty, téma architektura v malých městech. Jedním z nich bude architekt Blank z Ústí nad Orlicí a druhý bude nový městský architekt Brandýsa, je to Dominik Aleš z Prahy, mimochodem potomek slavného Mikuláše Alše. Hmm,
0: tak pane, s nimi si budeme moci potkat tedy. Už brzy Brandýse nad Orlicím, moc děkujeme za pozvánku, kterou pro nás měl pan Jaroslav Hubený. Díky, že jste dorazil z Brandýsa, ať se to všechno povede.
1: Děkuju, ještě bych rád doplnil jméno kreativce, který stojí za expozicí Jana Amose Komenského. Je to Jiří Ječmínek.
0: Taky toho můžeme pozdravit, nebo i Terezu Dobešovou, která k nám často tak, jezdí z Brandýsa.
1: Zdravím taky, i její Johanku.
0: Mějte se a naslyšenou, díky za rozhovor.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si nasbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Svitavách dnes investoři představí plán na stavbu větrného parku. Úřady práce ode dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Podle obcí to stíží administrativu. Pardubičtí basketbalisté se hrají druhý přípravný zápas před novou sezónou. V kraji dnes čekejte jasno, přechodně až zataženo a teploty do 23 stupňů. Dobré úterní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ve Svitavách dnes investoři představí plán na stavbu větrného parku. 4 elektrárny vysoké 200 metrů chtějí umístit u obce Kamenná Horka. Její vedení se stavbou nesouhlasí a chystá místní referendum. Veřejné projednání začíná ve Svitavském kulturním centru Fabrika v 15 hodin. Školu pro včelaře v Nasavrkách přebírá stát. Od roku 2000 provozovala učiliště obecně prospěšná společnost pod hlavičkou včelařského svazu. Nově teď škola spadá přímo pod ministerstvo zemědělství. Náplň výuky se nezmění. Podle ředitele nasavrckého učiliště Josefa Lojdy by se mělo zjednodušit čerpání příspěvků na provoz.
3: Doposud to bylo, že jsme dostávali nějaké peníze od kraje jako soukromá škola a nějaké peníze od ministerstva zemědělství, kde jsme museli žádat o nějaký grant, takže tady se to ujednotní a bude ten tok peněz trochu jednotnější.
2: Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení ode dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení, která začíná platit dnes. Dosud měli na starosti celou podporu obce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tím zjednoduší celý proces, protože úřady práce už teď řeší s lidmi v bytové nouzi například vyřizování dávek, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
4: Úřad práce bude posuzovat sociální a příjmovou situaci žadatelů, tedy splnění podmínek pro zařazení do evidence osob v bytové nouzi a jejich nárok na podpůrná opatření, konkrétně na asistenci v bydlení a zprostředkování podporovaného bytu.
2: Úřad také povede evidenci těchto bytů. Podle Svazu měst a obcí ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Platforma pro sociální bydlení navíc kritizuje, že úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. To ale Ministerstvo práce odmítá. Sport. Basketbalisté Pardubic nastoupí ke druhému přípravnému zápasu před novou sezónou, která začne v polovině září. Tentokrát je čeká východočeské derby proti Hradci Králové.
5: V tuto chvíli měli mít Pardubičtí odehrané už 2 duely, ale ten úvodní s Brnem byl zrušený. Východočeši tak nastoupili minulý týden proti slovenskému mistrovi Levicím, kterému podlehli o 1 bod. V utkání dostali možnost zahrát si i hráči ze širšího kádru. Na palubovce se objevilo celkem 12 hráčů. Dnešní utkání začíná na Hradeckém stadionu v 18 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dvě osobní auta bourala v Pardubicích v Semtínské ulici. Podobná nehoda se stala na 35. v Litomyšli v ulici Kapitána Jaroše a další nehodu máme hlášenou mezi Novými Hrady a obcí Zderas. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsou 9:04, hodině pomalu, ale jistě se rozjíždí naše dobré dopoledne. Posloucháte stále Český rozhlas Pardubice. Co vám nabídneme? Protože je dnes 1. září, tak máme seriál, který upozorňuje na nový školní rok a na bezpečnost dětí. Například, jak se zachovat při přecházení silnice. Tak to je jedno z velmi důležitých pravidel, které si tady dnes ozřejmíme. To bude ale až krátce před 10:00. Ještě předtím zavtipkuje Jiří Vimr a podíváme se, protože je nádherně, směrem k Ústí nad Orlicí k Andrlovu Chlumu. Tak příjemný poslech vám všem.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.
6: To tehdy padal déšť, ty jsi řek jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaku.

0: Setkají se Čech, Američan a Angličan. Do našich zábavných pořadů kdysi pravidelně docházel herec a bavič Jiří Wimmer. A jednou začal vyprávět vtip právě z tohoto ránku. Tak si ho teď poslechněme.
1: Američan říká, postavte se takhle, dejte si jabko na hlavu, jo. Veme toulec šípy. Angličan drží jabko na hlavě. Natáhne těťu. Přesně prolítne tím jabkem. Jo. Oni otliskají. A ten Američan říká, yes, I am Willem Tell. No, to obrovský ovoce. A teďka říká zase ten Angličan, domů Američan, vemte si to jabko. Tak veme jabko, natáhne těťu. Prolítne tím jabkem, až se ty jádřince rozlítnou. A on říká, I am Robin Hood. Yes. A teďka Čech říká, dejte si to jabko na hlavu. Takhle. Postaví jabko na hlavu, natáhne tě, přišpendlí přímo do čela štíp a říká, I am sorry.

0: 1. září a venku nádherné počasí a tak pro vás máme tip na výlet. Možná víte, že rozhledna na Andrlově Chlumu nad Ústím nad Orlicí letos oslavila 30 let svojí existence. Podstatně starší a samozřejmě neméně známá je i křížová cesta, která k ní vede. Právě s touto cestou je spojená i dávná legenda. Proč křížová cesta na Andrlův Chlum vlastně vznikla, tak to nám teď přiblíží reportérka Tereza Brázdová.
1: K rozhledně se dostanete pohodlně autem, ale jedna z nejkrásnějších tras vede podél křížové cesty na Andrlův Chlum a tou já se vydám společně s kurátorkou Městského muzea v Ústí nad Orlicí Veronikou Bílek-Fadrnou. My jsme teď na úpatí Andrlova Chlumu na okraji Ústí nad Orlicí v místech Mendrik, říkám to správně. Mě, Veroniko?
2: Ano, říkáte Mendrik nebo Mendrika, chcete-li. Je to místo, kde začínají stavby křížové cesty.
1: Andrlův Chlum byl už v minulosti známý nejen jako výletní místo, ale také místo poutní a k tomu se pojí hned možná několik legend.
2: Jedna z těch pověstí se váže k místnímu měšťanovi a tkadleci Augustínu Andresovi, který jako jeden z mnoha tkalců chodil se svým plátnem na trhy do Litomyšle. A té cestě se už před stavbou křížových cest říkalo křížová. A to proto, že ty tkalci připomínali s tím svým plátnem, které měli přehozené přes rameno, právě Ježíše Krista s křížem na ramenou. A jednoho dne pan Andres usnul při té cestě do té Litomyšle a zdal se mu sen, kde ho Panna Marie vyzývala k tomu, aby postavil křížovou cestu na tom místě. On se toho nápadu chytnul a opravdu víceméně svůj veškerý majetek dal na stavbu křížové cesty. Ale ten majetek mu nestačil, musela být vytvořena i sbírka na tu dostavbu a potom vlastně tu dostavbu křížové cesty jako takovou zainvestoval místní bohatý měšťan. Takže ta první křížová cesta pak byla vystavena nebo dostavena v roce 1755.
1: Z té původní křížové cesty, my to uvidíme za chvíli, se zachovalo vlastně jenom jedno zastavení.
2: Ano, z té původní křížové cesty se zachovalo zřejmě to 12. zastavení, a kde je tedy i na něm vročení rok 1753 a byl na něm dřevěný obraz malovaný místním malířem Josefem Springrem. Ten obraz tedy se již do dnešních dnů nedochoval, protože přece jenom vliv počasí nebo ten zub času ho poškodil. Takže to je to jediné zastavení, které se dochovalo.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Je tady školní rok a my ho vítáme trochu netradičně také po 11. hodině v našem dobrém dopoledni návštěvou jazykovědkyně Dagmar Maginsové. Tentokrát se ponoříme do výkladu slov, která souvisí právě se školou a školními pomůckami a zabrousíme také hluboko do historie. Pohrajeme si i se školními výrazy, které málo kdo pamatuje, třeba vakace, rákoska. Nevím, jestli někdo z vás ještě pamatuje rákosku ve škole nebo pružeť. Teď si ale s Dagmar Maginsovou, ta přijde živě tady sem k nám do studia po 11., ale teď si řekneme něco jiného. Vysvětlíme si, jak vzniklo slovo chrobák.
1: Tak jako se mikrobiologové začátečníci všechno učí na bakterii E. coli, bohemisté se starou češtinu učí na jedné bajce ze 14. století. Až je z toho podmíněný reflex. A když slyšíme o chroustovi, začneme recitovat. Liška jednou běhající, jesti sobě hledající, uběže do jedněch půstek, ano v nich jediný chroustek. V té bajce to tedy nebyl chroust, ale prostě hmyz s krovkami. Tak, jako se lidově broukovi říká i chrobák. I když to by měl být název vyhrazený jen jistému druhu z čeledi chrobákovitých. Ale slovo chrobák je zvukomalebného původu, napodobovalo chrastění, které brouk vydává při letu.
0: Taky se vám zdá, že chrobák je zvukomalebného původu? No dobře, zítra si vysvětlíme, co znamená slovo medák a jak vzniká.

0: ČTK právě teď vydala aktuální zprávu. Ve věku 84 let zemřel Toyohiro Akiyama, který se jako první Japonec a zároveň první novinář podíval v prosinci 1990 do vesmíru. Jeho první slova ve vesmíru byla "jsem v éteru", přestože v kosmu trpěl mořskou nemocí, vysílal denně dvě rozhlasové a jednu televizní relaci a jeho první myšlenka po návratu na Zemi byla, jak nádherný je doušek čerstvého vzduchu. Máme 9 hodin 630 minut, před námi babské rady a měli bychom se naučit, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem, anebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky.
1: Babské rady.
2: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Petr Bendl, Láska. Snad se vám tahle písnička líbila, pokud ano, tak si můžete přát třeba o víkendu po 12. nebo po 17. hodině. Láska, Petr Bendl. Já tady mám ale jinou otázku. Jak zajistit bezpečnou cestu do školy? To je téma dopoledního seriálu v tomto týdnu, který jsme přichystali při příležitosti začátku nového školního roku. Dnes ráno jsme to mohli vidět v praxi, když se v okolí budov začali ve velkém objevovat malí chodci. A tak Šárku Rusnákovou zajímalo, jaký chyb se, co se týče bezpečnosti v dopravě, školáci nejčastěji dopouštějí. Zeptala se na to mluvčí policie Pardubického kraje Lenky Vilímkové.
1: Tak určitě je to přecházení přes silnici. Žáci, děti jsou ještě myšlenkami na prázdninách a tu obezřetnost a ten kontakt s těmi řidiči dopravních prostředků nemají takový, aby ty děti opravdu si osvojili ty návyky rozhlížení se.
2: Co by měli rodiče, zvláště tedy s menšími dětmi, nacvičit, co se týče bezpečnosti cesty do školy?
1: Ten rodič, když teda nacvičuje něco s tím dítětem, zejména teda v té dopravě, tak by mu měl věřit, že skutečně potom ty nacvičené věci bude používat. A to dítě by mělo převzít tu zodpovědnost za to nacvičené. Takže jestliže tam bude tady ta vzájemná důvěra rodič, dítě, dítě, rodič, tak potom rodiče mohou za běžného silničního provozu ty děti naučit tu bezpečnou cestu z jejich domova do školy.
2: Takže vlastně nejde jenom o to naučit je, ukázat jim
1: ano.
2: To, ale důvěřovat.
1: Tak.
2: Co by rodiče tedy měli dítě naučit, jak správně přecházet, když je u toho přechodu?
1: Rodiče děti by měli především naučit, že žádná absolutní přednost na přechodu neplatí. Tudíž vždy před krajem té vozovky zastavit a důkladně se rozhlédnout. Nejdříve pohledem doleva, protože z levé strany dřív přijede auto a dřív to dítě může srazit. Takže ta levá strana je velmi důležitá. Doleva, doprava, doleva. A když se přesvědčím, že tam žádné auto nejede, nebo že ti řidiči zastaví, tak teprve potom můžu bezpečně ten přechod pro chodce přejít. Děti se nemohou spolehat na to, když je přechod opatřen semafory a na semaforu svítí zelený padáček, protože musíme předpokládat i chyby ostatních účastníků silničního provozu. Takže vždycky ten vizuální kontakt je velmi důležitý pro toho chodce. Je to nejzranitelnější účastník silničního provozu, nemá žádnou kapotu, nejsou kolem něj žádné plechy a když by narazil jakýkoliv dopravní prostředek do toho chodce, tak to bývá velmi těžké zranění, někdy bohužel i tragické.
0: A o chybách řidičů budeme mluvit podrobněji i zítra v dalším díle seriálu na téma Bezpečně do školy. Je 9 hodin 48 minut, před námi jedna taková letní rána v trávě, Žalman a spol.

Víte, jak se vyrábějí bonbony proti kašli? Mám tady recept v knize, kterou můžete získat v naší soutěži Věřte, nevěřte, ani ne za hodinu vypukne. Ta knížka se jmenuje Zkuste to doma sami a je tam 137 zdravějších alternativ ke kupovaným výrobkům, s nimiž ušetříte peníze i životní prostředí. A protože těch dílů z nakladatelství Kazda vyšlo více, tak tento se týká kuchyně. Takové opravdu praktické rady, co můžete vyzkoušet. Třeba tady teď jsem nahmátla stranu 88, jak připravit kváskové těsto. Pokud vás tohle téma bude zajímat, určitě poslouchejte celý tento týden naše dobré dopoledne, protože tuším, že ve čtvrtek k nám zavítá kvásková kuchařka. A teď už další písnička František Nedvěd pro vás.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Ode dneška je průjezdná první část nového obchvatu Sezemice na Pardubicku. Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Fotbalisté Pardubic řeší posily pro nový ligový ročník. V regionu dnes čekejte jasno, přechodně až zataženo a teploty do 23 stupňů. Dobré úterní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemice na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
0: V Černé u Bohdanče otevírají první mateřskou školu v historii obce. Vznikla na zelené louce, pojme až 50 dětí a má také vlastní kuchyň, jídelnu, zahradu a je bezbariérová. Výstavba stála přes 70 milionů korun. Více než polovinu nákladů zaplatila dotace. Podle vedení obce bude zařízení sloužit také dětem z okolních obcí, kde žádné školky nejsou. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničí věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
3: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání, ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
0: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Sport. Pardubičtí fotbalisté mají po 6 kolech jediný bod a jsou na 15. místě tabulky. Východočeši potřebují doplnit kádr i kvůli zraněním. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
4: Bavíme se o víc věcech samozřejmě a jedna z těch věcí jsou prostě hráči, který bychom teď potřebovali do toho přestupového okna vlastně dotáhnout. Nebudu říkat, co je ve hře nebo není ve hře, prostě samozřejmě se o tom bavíme, protože vidíme, že prostě ten stav není ideální.
0: Další ligový zápas odehrají pardubičtí fotbalisté v sobotu v Uherském Hradišti.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Osobní auto s motorkou bouralo u Slatiňan na silnici číslo 37 v ulici TG Masaryka. A blíže nespecifikovaný předmět na vozovce máme hlášený ze silnice číslo 35 mezi Grunou a Žipotínem na Svitavsku. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A na silnicích zůstaneme i v další hodině našeho dobrého dopoledne. Právě teď startuje. V Pardubicích je ode dneška v provozu mostní provizorium přes Labe. Nahradí tak starý most kapitána Bartoše, který plánují stavbaři zbourat a na jeho místě postavit nový. Jak otevření přemostění změnilo dopravu v Pardubicích, tak to si řekneme za chvíli. Ale ještě předtím vás pozveme na náš velký koncert, který pro vás chystáme právě dnes, už od 15:30 na nádvoří Pardubického zámku.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Jestli pak víte, kde najdete největší sbírku pohlednic v Česku? Kolekce pohlednic Východočeského muzea v Pardubicích, které sídlí na zámku, je naprosto výjimečná. A to nejen u nás, ale také v evropském kontextu. Odborníci ji stále ještě zpracovávají, protože pohlednic může být až 500 000. Filokartistická sbírka se sice rozrůstá už od dob založení muzea, ale na konci 90. let se podařilo zakoupit rozsáhlou kolekci soukromé sběratelky Květuše Veselé, která čítala stovky tisíc pohlednic. A než se to všechno přebere, to trvá roky. Ale je to jeden z pokladů, které mají ve Východočeském muzeu na Pardubickém zámku a mnoho dalších si tam můžete prohlédnout třeba právě dneska. Protože dnes je i pro Český rozhlas Pardubice takový den D. My tam chystáme velký koncert a velice vás srdečně zveme na jedinečný hudební zážitek. Bude to na nádvoří zámku Pardubice, čeká vás exkluzivní koncert. Vystoupí Michal Hrůza od 18 hodin, ale ještě před ním například Václav Tobrman, což je vynikající multiinstrumentalista, zpěvák, který působí v několika hudebních tělesech. A co je na něm skvělé, že on umí zahrát úplně všechno, o co si i vy třeba řeknete, takže si můžete i zaspívat. No a legendární JK Band také nebude chybět. Počasí nám přeje, bude nádherně ideální čas na procházku, na koncert. Těšíme se na vás nejenom na Pardubáky, věříme, že přijedete na nádvoří Pardubického zámku dnes odpoledne i z větší dálky. No a navíc, když jsem tady četla o těch pokladech z muzeí, tak jsem to četla z našeho magazínu, který vyšel předevčírem. Je to magazín Českého rozhlasu Pardubice a budeme vám ho tam rozdávat, takže si toho můžete přečíst mnohem víc.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak už od nás víte, v Pardubicích dnes otevřeli mostní provizorium přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Ten díky tomu budou moci stavbaři zdemolovat a na jeho místě postavit nový. Přes dočasné přemostění se dostanou auta, chodci i cyklisté a na tuto trasu se díky němu vrátí také většina linek městské hromadné dopravy. Jak to na místě vypadá, tak to ví redaktorka Šárka Rusnáková, se kterou jsme teď ve spojení. Šárko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Náhradní most se nachází opravdu hned vedle stávajícího po pravé straně, pokud se díváte směrem k hlavnímu vlakovému nádraží. Teď tu projíždí auta i vozy městské hromadné dopravy poměrně plynule, ale víme, že například ráno se tvořily opravdu dlouhé kolony. Provoz je tu veden kyvadlově semafory, nicméně, co jsem se říkalo v úvodu, že je v provozu taktéž ta část pro chodce a pro cyklisty, tak zatím není. Chodci a cyklisté mohou využívat stávající lávku, jinak to mostní provizorium je otevřeno pro ty automobily i vozy městské hromadné dopravy. Ještě pár technických detailů. Přemostění měří 90 metrů a tvoří ho 33 metrových polí, která začaly stavbaři postupně vysouvat už v červnu letošního roku a už v srpnu pak most podstoupil zatěžkávací zkoušky. Teď je podle plánu skutečně v provozu.
0: Je tam velice rušno, jak slyším. Co konkrétně to pro lidi v Pardubicích znamená?
1: Hlavní změnou je to, že se na trasu vrátily téměř všechny linky městské hromadné dopravy. Na mostě kapitána Bartoše byla už před více než 3 lety zavedena taktéž kyvadlová doprava a jeho stav byl takový, že kvůli tomu museli zmizet právě tehdejší linky MHD, které byly vedené po objízdných trasách. O přímé spojení mezi nádražím a Polabinami se mezi tím staraly menší autobusy. No a díky mostnímu provizoriu, tak znovu touto cestou jedou linky 2, 6, 18 a noční linka 98. Ale linka 13 zůstává na současné objízdné trase přes Bělehradskou a Hradeckou ulici. Částečně ji nahradí výluková trolejbusová linka 21, tu jsme to taky viděli projíždět, která vede ze zastávky Polabiny Sluneční přes hlavní nádraží do centra města a po stejné trase zpět. Konstrukce nabízí také samostatný koridor pro pěší a cyklisty a jak jsme říkali, ten ještě není otevřený.
0: Tak to jsou velmi důležité informace pro všechny, kdo jezdí městskou hromadnou dopravou. A teď, Čárko, co bude dál?
1: Díky tomuto mostnímu provizoriu bude možné začít s demolicí mostu kapitána Bartoše. To se totiž vyhodnotilo jako jediná možná vhodná varianta, protože byl ve velmi špatném stavu. Je tedy nutné vybudovat nový most. Stavbaři by s tím měli začít po té demolici v úvodu roku 2027 a dokončení stavby je plánované na jaro roku 2028. Nový most by měl nabídnout vyšší bezpečnost i kapacitu a hlavně výrazně lepší podmínky pro pěší a cyklisty. Vznikne tam totiž na západní straně 3-metrový chodník a na druhé pak 6 metrů široká společná stezka pro chodce i cyklisty.
0: A my budeme hlídat čas, jak se to bude všechno vyvíjet, ta stavba. A děkujeme Šárce Rusnákové. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi. Právě.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Tobrman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jestli máte chuť na něco opravdu dobrého a máte rádi zvěřinu, tak teď jste na tom správném místě, posloucháte Český rozhlas Pardubice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dančí závitky původně od Václava Ségla z Praskoles na Hořovicku. Naučíme se teď tenhle recept udělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše během narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nevaří, nepečou znovu naši posluchači, tedy vy, ale porotci a profesionální kolegové. Tak pojďme na to. Patrik se nejdřív, jako vždycky, zeptá, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnost, myslím, udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No, musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si dám nám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyreslo, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. To je pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsme nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit, malinko přisolím jenom a cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost, a necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, lehce osolím a samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vezmeme hořčici, hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vezmeme ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.
1: A hezky tu šumku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Mrkvičku na stranu dáme. Ne, nakrájeme takový želínek, jo. Ještě dáme cibuli a půjdeme do toho balení. Prakticky podobně jako španělského ptáčka, když doma děláte.
2: Ty teď pracuješ s alobalem.
1: Protože tady mě neuteče chuť toho masa nikam.
2: A ty to teď takhle hezky zabalíš.
1: Ano, a dám to do vody. Přivedu do varu a stavu na 80.
2: Takže se to bude prostě jako vařit ve vodě.
1: Tak se to udělá, jo? No, půl hodinky určitě, jo? Takhle.
2: No a na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
2: Do té propasírované, rozmixované omáčky případně tedy přilijeme víno a ještě paňák koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
2: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat naší soutěži.
0: A když to říká Jaroslav Sapík, tak to tak prostě je. Jeho recept najdete na stránce pochoutkovirok.cz, je tam taky původní recept od pana Václava Segla z Praskoles a v neděli, je to ještě daleko, ale přece jenom ono to uteče jako voda, v neděli si připomeneme nejlepší recept roku 2024 a půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: No a za chvíli už nás čeká naše soutěž. Věřte, nevěřte.

0: jsme tak hezky rozjetí díky písničce, tak snad nám to půjde jako po másle. Dnešní soutěž, máme pro vás knihu, zkuste to doma sami. Jsou tam samé dobré recepty pro zdravější kuchyni, jakým způsobem si vyrobit třeba kvásek. To jsem tady na to upozorňovala před chvíli, ale je tady toho mnohem, mnohem víc. Citronová kůra s medem, bonbony proti kašli, vodní kefír a jak si vyrobit mléčný kefír a takhle bych mohla pokračovat. Tak jdeme na to.
1: Věřte, nevěřte.
0: No, teď jsem si malem zvrhla kafe, ještě, že je vypité. Co dnes pro vás máme? Máme pro vás pozvánku za prvé do Dvakačovic, kde mají o kulturu postaráno. Je to taková vesnice na Chrudimsku a mají tam takový kulturní prostor, jmenuje se Stodolio. A podzimní sezónu tam právě dnes v 19 hodin zahájí legendární písničkářka a výjimečná hudebnice Dagmar Voňková. A já vám teď přečtu příběh, který Dagmar Voňková zažila s Paulem Simonem. Je to malinko delší, tak kdo se chce zúčastnit, tak opravdu teď napněte uši, věřte, nevěřte. Když v roce 1990 slavný americký hudebník Paul Simon přijel do Prahy jako člen mezinárodního týmu pozorovatelů prvních svobodných voleb, tak ho Václav Havel nečekaně požádal, aby zaspíval na shromáždění na Staroměstském náměstí. Paul Simon ale neměl kytaru a tak mu ji Dagmar Voňková půjčila, protože ona tam vystupovala. No a když jí Simon nástroj vrátil, tak na něm chyběl kapodastr. To je taková ta malá svorka, která se upevňuje na hmatník kytary. No a když Paul Simon letos v dubnu opět koncertoval v Praze, pozval Dagmar Voňkovou na pódium vyprodaného kongresového centra a kapodastr jí po 36 letech vrátil. Je to pravdivý příběh? Tak stačí zavolat 726 46 48.

0: 48. Je to dnes pro trpělivější posluchače, kteří umí naslouchat, a já pevně věřím, že takový jste. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, já jsem Jana Lisice na Zadlici.
0: Ano. No,
1: zdá se to neuvěřitelný, ale budu vám věřit.
0: Ano, je to krásná pohádka. Navíc ta Dáša Voňková dnes vystupuje v Dvakačovicích a bude to opravdu, ona tam bude hrát na ukulele, jak jsem se dočetla, že ve Stodoliu, bude to určitě moc pěkné.
1: To je krásný nástroj.
0: Ano, věříte tomu, že to takhle mohlo být s Paulem Simonem příběh a se ztraceným kapodastrem? Mohli bychom zkráceně říct, Dagmar Voňková, ta, které Paul Simon vrátil kapodastr. A máme to zkrácené. Takže věříte, Jano?
1: Já vám budu věřit.
0: Dobře.
1: Zdá se to neskutečný, ale budu vám věřit.
0: Děkuji za váš tip. Pěkný den a naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Další z posluchačů na lince. Také přeji hezký den.
2: Dobrý den. Tak Mar.
0: Ano.
2: Tak já bych věřila.
0: Mhm. A nic mě k tomu nepovíte, vy to tak jako říkáte trošku?
2: No, mám pocit, že jsem to někde zaslechla, ale nejsem si jistá.
0: Aha. A viděla jste někdy tu instrumentalistku Dagmar Voňkovou v akci?
2: Jo, viděla.
0: Jo, já teda ne, tak proto se ptám, jaká je, protože je prý opravdu výjimečná a můžeme se o tom přesvědčit právě dnes v Dvakačovicích v 19 hodin. Bych to neměla říkat, když máme náš vlastní koncert v Pardubicích. Pro který se vy rozhodnete, paní Dagmar?
2: No, já ještě uvidím.
0: Máte to daleko do Pardubic?
2: No, kousek jo, asi 40 kilometrů.
0: Jo. No, tak je toho hodně. 1. září, vzhledem k tomu, že je první školní den, tak je těch akcí opravdu hodně, tak ať dobře vyberete. Mějte se hezky a naschledanou.
2: Dobře, děkuju moc, naschledanou.
0: A ještě tady máme třetí volající. Ti, kteří vydrží naslouchat a poslechli si celý příběh, mohou věřit nebo nevěřit. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchač Miloš. Já vám nevěřím.
0: Mhm.
3: Nevím proč, ale zaprvé jsem ani neznám tu paní Voňkovou.
0: Voňková, Dagmar Voňková, to je fakt, ta bude v tom Stodoliu opravdu vystupovat.
3: Jo, to věřím, ale s tou kytaru, a že on by tady byl v nějakých, když jste říkala před 35 lety, že by tady byl...
0: 36 let byl, v roce 1990 to bylo. První svobodné volby.
3: Tomu nevěřím. A s tou, možná s tou kytarou, tam s tím, jak jste říkala, tak to bych možná věřil, ale to, že byl tady. No prostě nevěřím.
0: Prostě ne, Miloš.
3: Ne.
0: Prostě
3: ne,
0: dneska nevěří.
3: Nevěřím.
0: Děkuju za váš tip. Mějte se hezky, pozdravujte paní.
3: Děkuju, hezký den.
0: Děkujeme, naschledanou. My dneska zveme, kromě toho, že na Pardubický zámek, na nádvoří, to je pro nás to hlavní, samozřejmě Michal Hrůza a mnoho dalších tam vystoupí, tak teď zveme momentálně do Dvakačovic, do kulturního prostoru Stodolio, kde zahájí sezónu v 19 hodin legendární písničkářka Dagmar Voňková. A pro vás, pro ostatní, jenom v krátkosti převyprávím ještě jednou ten příběh, protože o tom je dnešní Věřte, nevěřte. Tvrdím, že v roce 1990 přijel do Prahy na návštěvu americký světoznámý hudebník Paul Simon. No a měl tam zaspívat na Staroměstském náměstí, Václav Havel ho vyzval. Simon neměl kytaru, tak mu ji Dagmar Voňková půjčila, no ale vrátil ji bez kapodastru. A když letos po 36 letech Paul Simon znovu koncertoval v Praze, tak pozval Dagmar Voňkovou na pódium a kapodastr jí vrátil. To je náš příběh. Je neuvěřitelný. Věříte mu nebo ne? Můžete ještě napsat studio.pardubice@rozhlas.cz.

0: desátý ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz. O čem se mluví?
1: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem.

na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Měli jsme tady spoustu telefonátů a chystáte se hlavně tedy do Pardubic na nádvoří Pardubického zámku, kde má Český rozhlas Pardubice dnes svoje stanoviště. Odpoledne od 15:30 už tam budeme. No my tam budeme se Zdeňkem Novákem ještě dříve, abychom uspokojili i vás, kdo se do Pardubic nedostanete, tak vám nabídneme aspoň hodinové povídání, přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice od 3 do 4. Podíváme se na zámek, řekneme si, co je tam nového, co tam chystají, jak prožili prázdniny, no a potom zamíříme už na pódium, kde se od 15:30 rozehraje právě náš koncert. Takovým tím vrcholem bude určitě Michal Hrůza od 18 hodin, ale i předtím tam ten program si myslíme bude rozhodně stát za to. JK Band například, to je taky legenda. Takže ještě jednou zveme, buď to přijďte, anebo poslouchejte aspoň náš přímý přenos od 3 do 4 odpoledne. No a teď už se vrhneme na vyhodnocení naší soutěže. Věřte, nevěřte, měla jsem pro vás ještě jednu pozvánku na dnešek do Dvakačovic, kde je kulturní prostor Stodolio a dnes tam od 19 hodin bude výjimečná instrumentalistka Dagmar Voňková. A říkala jsem vám tady příběh, který opravdu zní romanticky neuvěřitelně o tom, že v 90. letech, nebo přesně v roce 1990, přijel do Prahy americký hudebník Paul Simon, ona mu půjčila kytaru, aby mohl zahrát na Staroměstském náměstí, ale když jí vrátil, chyběl na něm kapodastr a po 36 letech letos opět přijel Paul Simon a kapodastr vrátil. A vy píšete, to je tak romantické, byla bych ráda, kdyby to byla pravda. Paní Jarmila toto napsala a mnoho dalších posluchaček. Muži většinou nevěřili tomu příběhu, my ženy jsme přece jenom větší romantičky a opravdu to je fakt. Takže kdo dnes věřil, dobře udělal. A kdo získá knihu, zkuste to doma sami. Z nakladatelství Kazda to vám řeknu. Je to posluchačka Milena, které moc gratulujeme. A zítra další soutěž, věřte, nevěřte, další přínos informací, uděláme si to zase o něco jednodušší, ano, ne, abyste se mohli zapojit i vy, kdo méně rádi posloucháte. Příjemný poslech přejeme.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přejte si nazbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
2: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Letní prázdniny skončily, začíná nový školní rok. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Pardubičtí basketbalisté se hrají druhý přípravný zápas před novou sezónou. V kraji dnes čekejte jasno, přechodně až zataženo a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré úterní dopoledne. Více než 1 milionu žáků a studentů začala škola. Vůbec poprvé usedlo do lavic asi 115 tisíc prvňáků. Nový školní rok přináší i několik novinek. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s více než 15 dětmi. Platí to také v Pardubicích. Tady škola začíná asi tisícovce žáků prvních tříd. Co je čeká v následujících dnech třeba na základní škole Štefánikova, přibližuje učitel Martina Panušová.
3: Budeme hrát různé seznamovací hry, dělat různé aktivity, děti budou poznávat tu školu, nějakým způsobem se učit vlastně, jak se tady asi tak bude fungovat, budeme si vytvářet nějaká svoje pravidla třídní a spíš tak jako budovat tu komunitu, ten kolektiv a nějakým způsobem se zžívat, aby jim tady bylo dobře.
2: Jedna z nejstarších meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3, Pardubice-Lázně-Bohdaneč, je ode dneška delší. Na místo dosavadní zastávky Točna Lázně-Bohdaneč zajíždí až na novou konečnou zastávku u Mlýnů. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu. Změna lidem ulehčí třeba také cestu do rekreační oblasti Bohdanečských rybníků. Sté výročí si letos připomíná dětský domov v Moravské Třebové. Ve městě začíná fungovat v roce 1926 jako první zařízení pro ohrožené děti při české menšinové škole. Dnes děti nebydlí společně v jednom velkém zařízení, ale ve třech samostatných domácnostech. Zařízení má také 3 garzonky pro dospívající. Učí se vařit, nakupovat, hospodařit s penězi a připravují se na život po odchodu z domova. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší, v uvozovkách chirurgové z dovozu.
0: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic nastoupí k druhému přípravnému zápasu před novou sezónou, která začne v polovině září. Tentokrát je čeká východočeské derby proti Hradci Králové.
4: V tuto chvíli měli mít pardubičtí odehrané už 2 duely, ale ten úvodní s Brnem byl zrušený. Východočeši tak nastoupili minulý týden proti slovenskému mistrovi Levicím, kterému podlehli o 1 bod. V utkání dostali možnost zahrát si i hráči ze širšího kádru. Na palubovce se objevilo celkem 12 hráčů. Dnešní utkání začíná na Hradeckém stadionu v 18 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a zejména na horách ojediněle s přehaňkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Osobní auto s motorkou bouralo u Slatiněna na silnici číslo 37 v ulici TG Masaryka. Tolik dopravám. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nový školní rok je tady, slyšíme to ze všech stran a my ho vítáme trochu netradičně v této hodině, a to návštěvou jazykovědkyně Dagmar Magincové. Jak už jsme říkali, ponoříme se do výkladu slov, která souvisí právě se školou nebo školními pomůckami. Mimochodem, všeobecná povinná školní docházka byla zavedena před nějakými 250 lety, ale těch slov souvisejících se školou se zase tolik nezměnilo, i když některé ano. No, poslouchejte zkrátka za chvíli Dagmar Magincová ve vysílání živě.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou. Jak rád.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Sextime.

0: Radioporadna.
1: Škola a Dagmar Magincová, jak to souvisí? Dagmar, vítej u nás ve studiu, pěkný den.
2: Pěkný den, děkuji za pozvání.
1: No, souvisí to jednoduše, když jsi tady byla naposledy, tak jsme si řekli, že v září by bylo fajn bavit se o těch různých školních záležitostech z jazykového hlediska. Takže tady dá se říct, že máme taky takovou hodinu českého jazyka? Možná by to tak šlo.
2: Plus, minus, ano.
1: Tak, a doufám, že to bude hodně zábavné pro naše posluchače. Už jsem tady říkala, že všeobecná povinná školní docházka byla zavedena před nějakými 250 lety. Bylo to přesně v roce 1774. Prsty v tom má Marie Terezie. Děkujeme za to. No a proto se budeme bavit i o těch starších názvech. Škamna, kalamář, vakace, rákoska nebo i pružeť. A bude to, doufám, velmi pestré, ale řekněme si teď nejdřív něco o původu těch slov souvisejících se školou. Mají něco společného ta slova?
2: Obecně se dá říct, že většina jejich z latiny převzatá, takže pocházely z řečtiny. Některá máme logicky z němčiny kvůli tomu, jak tehdy stát fungoval, nebo čeho jsme byli součástí. No a najdou se tam i některá slova slovanského původu, ale máme třeba i jedno z francouzštiny a jedno, které se školou taky souvisí, ke kterému se asi dostaneme, je exotičtější, to je možná z čínštiny. A nebo z asyrštiny.
1: Těším se, až se k němu dostaneme, ale pojďme na ten základ. A to je škola. Slovo škola.
2: Škola to je tak samozřejmé slovo, že se nad ním asi příliš nikdo nezamýšlí, tedy nad tím původem. A je převzané z latiny, takže původ má v řečtině, což by nebylo nic tak tajemného a zvláštního. Zvláštní na tom je, že to latinské schola nebo skola původně znamenalo odpočinek, oddech, volná chvíle.
1: Tak to možná mnoho z posluchačů nečekalo. No. Škola, odpočinek, oddech, volná chvíle.
2: A možná to můžeme spojit s tím, právě s tím zavedením povinné školné docházky, totiž to slovo samozřejmě vzniklo i v té řečtině a latině před nějakou povinnou školní docházkou, takže proto ten význam. Byla to volná chvíle určená ke studiu, kterou člověk mohl využít buď na to studování, anebo, což byl další význam toho slova, na učený rozhovor nebo poslouchání nějaké přednášky učené.
1: A už jsme u toho.
2: No a pak to slovo zkrátka přešlo konkrétně na to místo, kde to studium probíhalo.
1: Zajímavé. Tak školu bychom měli. Za námi jsou prázdniny. Ohledneme se za nimi ještě? Prázdniny, název prázdniny.
2: No určitě. Název prázdniny je od prázdný, což je slovanské slovo původem. I když se úplně přesně neví, co znamenalo, ale zhruba tak něco bez obsahu. A dříve se právě prázdninám říkalo vakace, což je opět z latiny a význam byl vlastně stejný. Latinské vacare znamenalo být prázdný, pustý, svobodný, volný, zproštěný nějakých povinností.
1: A z tohoto latinského vacare je i anglický význam, že?
2: Přesně tak.
1: Takže tam děti nebudou mít problém, když bychom řekli, co to tak mohlo být vakace, tak budou vědět.
2: Přesně.
1: Anglické výrazy jsou jim velmi blízké. Za chvíli půjdeme do kabinetu.

0: Jazykovědkyně Dagmar Magincová je naším milým hostem dnes 1. září a řešíme tady názvy, které se týkají školy. Už víme, jak vznikla škola, prázdniny, vakace a teď míříme do kabinetu. A to je pěkné slovo, kabinet.
1: Pěkně to zní. Asi je to tím, že je z francouzštiny.
0: To bude ono.
1: A převzali jsme ho někdy v 17. století. Ale ten význam původně se školy netýkal. V té francouzštině šlo o místnost pro umělecké sbírky. Někdy pro sbírky obecně, ale hlavně ty umělecké a původně třeba místnost na sbírky měl Rudolf II., protože byl vášnivý sběratel. Ale předtím ten kabinet mohla být i jenom skříňka, kam se ty předměty ukládaly. A vlastně se v té francouzštině takhle říkalo i vladařově pracovně určené k poradám. A z toho máme třeba dneska vládní kabinet, když se vladař se svou svitou sejde, aby se poradili, co nám zase škrtnou.
0: Tak jdou do kabinetu, tak my zůstaneme raději u té školy. Tam, když jsi mluvila o těch sbírkách, tak já si představím kabinet přírodopisu například, nebo kabinet biologie a tam už vidím ty kostry, jak jsme tam chodili jako do školy a koukali jsme, co tam všechno je, ta vícpaná zvířata, tak to už by taky byla taková sbírka.
1: No, taky dost kuriozit. V dnešní době doufám, že už nikdo zvířata nezabíjí a nevycpává, není to zapotřebí.
0: Ne, to už jsou desítky let stará zvířata. No, pojďme z kabinetu směrem do třídy, protože tohle slovo je mezi většinou evropských jazyků také výjimečné, říkala si, když jsme chystali tohle téma.
1: Přesně tak, většina evropských jazyků převzala latinský výraz classis, a my jsme si uchovali slovanský původ označení a vzali jsme staročeský výraz třieda nebo střieda, který znamenal pořadí nebo řada. A taky se tak říkalo tedy široké velké ulici.
0: Aha, takže my jsme výjimeční tady v tom, že nejsme klas, ale jsme třída.
1: Ano.
0: No a ještě něco k tomu? Pár zajímavostí?
1: Tak můžeme dodat, že ve třídě jsou žáci a tohle slovo má taky zajímavý původ. To je z lidové latiny, to už není ta klasická, ale ta pozdější, která potom ve středověku se jí začalo říkat vulgární latina, protože už nebyla jaksi tou klasikou učenců a trošku z jazykového hlediska se zjednodušila.
0: Ano, proto vulgární latina.
1: Ano, tam byl výraz tedy klasis a ne, teď jsme
0: u žáku.
1: Já jsem se vrátila do třídy, ale u žáku. A v té lidové latině byl výraz diakus, což byl čekatel na kněžské vysvěcení, protože to byl žák církevní školy. A z toho diakus vzniklo žák s tím obecným významem, tedy student, žák jakékoliv školy.
0: Diakus, diakonus. No, je to složité, ta jazykověda, povím ti. Ještě nám chybí tabule, když jsme v té třídě, rozhlédneme se, tak co první vidíme je tabule. Jak tohle slovo vzniklo?
1: Asi dneska vypadá jinak, nebo nevím, jestli jsou pořád černé tabule a píše
0: myslím,
1: se na ně
0: hodně podobné.
1: Křídou. Tak tabule je zase z latiny. A tady je to jednodušší. Tabula znamenalo to též, co dnes, tedy deska na psaní.
0: Já se budu muset někdy podívat do té první třídy, jak to tam vlastně mají s těmi tabulemi, ale myslím si, že ta klasická tam chybět nesmí.
1: Doufám, že aspoň v
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: dnešní radioporadně si vysvětlujeme významy různých slov, která souvisí se školou, se třídou. Teď jsme v té třídě, vidíme tam tabuli a na tabuli se píše křídou už mnoho let a i dnes. Křída, to je takové slovo, které určitě nemají v žádném jiném jazyce. Vzhledem k tomu, že je tam to ř, Dagmar.
1: Ale tak to my si umíme vzít slovo a to ř mu tam přidat. To není zas takový problém, to se dělo docela běžně. A když už ho máme, tak jedinečné. A zrovna křída tedy je z latiny, jenom je počeštěná a není jasné úplně z čeho v té latině jsme si ho vzali. Protože to mohlo být ze slova Kréta, což ne náhodou připomíná ostrov Krétu, protože Kréta byla bílá hlinka, nebo to slovo znamenalo zemina z ostrova Kréty. Asi byla v něčem specifická, nevyznám se v tom. A pak ještě v latině bylo sloveso cernere, které znamenalo prosévat. A to by významem také odpovídalo, protože ta křída ve středověku u nás a v němčině, přes kterou k nám to slovo přišlo, to slovo znamenalo kámen světlé barvy nebo kus té křídy, kterou se dalo psát, anebo prášek, který vznikl rozemletím nějaké bílé horniny nebo...
0: Vápence třeba?
1: Tak, opuky, sádrovce, vápence, to se používalo při různých stavebních postupech. Jasně. A tak.
0: A mně se líbí ten ostrov Kréta, to se dobře pamatuje.
1: Tak.
0: I... Že?
1: To si tam můžeme nechat jako...
0: Bílá hlinka, Kréta. Dobře. Když se něco nepovede, třeba se spočítá špatně, příklad, nebo se narýsuje špatná rovnoběžka, tak se to smaže houbou. A to je slovanské slovo?
1: Houba je slovanská konečně, tak jsme tady. A zajímavé na ní je možná to, že v té češtině znamená tu houbu na mytí, ale třeba i houbu z lesa, lesní plodinu, protože zkrátka to slovo označovalo všechno, co je nějak měkké, pružné, houbovité. A stejně to mají třeba v bulharštině nebo v němčině, ale pak jsou jazyky, kde houba na mytí má jiné označení a houba z lesa taky jiné.
0: Třeba angličtina to má jiná.
1: Angličtina, nebo jak jsem si teď vzpomněla při písničce, i slovenština.
0: Dokonce i slovenština. Jak tam se řekne houba na mytí?
1: Houba na mytí je špongia.
0: Aha, a houba v lese?
1: Hříb.
0: No vydá. No, abych to nezamluvila, ale máme tady taky školní lavice, na ty bychom málem zapomněli. A tam je takový ten staročeský název škamna, nebo škamny. Dá se to dát do množného čísla?
1: Ta škamna, ano, je to pomnožné.
0: Aha, pomnožné.
1: A máme to takhle přesně doložené v té středověké staré češtině tedy. Nicméně bylo to převzato z latiny. Latinské skamnum znamenalo právě lavici na sezení. A z té latiny to přešlo i do němčiny, zároveň k nám i do němčiny. V němčině dodnes mají slovo šeml, které znamená stolička. U nás ta škamna zanikla možná proto, že už v tom středověku se začalo používat synonymní slovo lavice, které je slovanského původu a snad je to z jakéhosi rekonstruovaného výrazu, který znamenal uříznuté prkno.
0: A lavice nám zůstaly dodnes.

0: snad se vám i tahle písnička líbila, Píseň pro mne v podání Václava Neckáře. No a my se teď tady usmíváme s Dagmar Magincovou, připravili jsme pro vás takovou kratičkou ukázku jenom z filmu Světáci a ta ukázka se jmenuje Světáci v knihovně a my tady s Dagmar probíráme školu a knihy tam určitě taky patří. Tak poslechněme si.
1: Prosím, soudruzi, tiše. Tady se studuje.
2: Prosím?
1: Tady se vážně studuje, prosím.
2: A co myslíte, že děláme my?
1: No, vy tu řvete. Musel bych vás vykázat. Ze studovy.
2: Žádná silná slova, soudruzi. Jsme přece oba vzdělaní, inteligentní lidé. Dohodneme se přece. Já myslím tak, ve vší tichosti. My vlezte na záda.
0: Tak, tady už bychom to mohli ukončit. Knihovna, kniha. Kniha to musí být, Dagmar, určitě velmi staré slovo.
3: Přesně tak, přesně tak. Kniha je staré slovo, které se dostalo do všech slovanských jazyků, akorát se neví úplně přesně odkud. A odborníci nám nabízejí buď čínštinu.
0: Tak jsme u toho konečně, u toho čínského slova.
3: Tak, kde bylo slovo king a znamenalo posvátná kniha. No a druhá možnost je asyrština, což je už tedy vymřelý jazyk, kterým se mluvilo v oblasti Mezopotámie. A tam měli slovo kunuku a to znamenalo pečeť. No a z jednoho z těchto dvou

0: Se o něm píše, že je to absolutně mezinárodní slovo, tedy dostalo se do všech jazyků, ovšem zase se zřejmě mají na mysli ty známé jazyky, protože existují stovky a stovky jazyků, o kterých moc toho nevíme, protože se o ně vlastně nezajímáme a třeba protože nemají písemné památky. No a bylo odvozeno od pojmenování papyrus, protože to byl psací materiál, ten původní, z rostliny šáchor papírodárný,
1: to je krásný název rostliny.
0: Těžké slovo 1. září. Tak a vlastně tedy byl to ten nejstarší známý psací materiál, ale u nás se tenhle papirový nepoužíval, on byl hodně drahý a my jsme převzali čínský vynález, na který se psalo, ale říkali jsme mu i tak papír podle toho papíru. A to už byl ten v podstatě nám známý papír, který se dělal ze dřeva, slámy, z hadrů. A tenhle čínský papír vlastně přivezli Arabové do Evropy ve 12. století a někdy od toho 14. století se v češtině spolu s tím pojmenováním tedy jiného psacího materiálu rozšířil
1: u nás. Taky neuvěřitelný vývoj. No jsem zvědavá, jak dlouho si budu pamatovat rostlinu šáchor papírodárný. A pojďme ještě aspoň ke kalamáři, protože to je slovo, které nevím, jestli by dnešní děti věděli, co je kalamář. Můžeme to vyzkoušet.
0: No, uděláte anketu?
1: Můžeme udělat, my tady máme za chvíli, uslyší naši posluchači, děti děláme, ptáme se jich na různá slova. Ten kalamář, to si myslím, že by byl oříšek, vyzkoušíme.
0: Aspoň ale, že děti znají vlastně odpovědi na všechno, ať už jsou jakékoliv.
1: Právě, o to je vtipnější potom.
0: Ano.
1: Tak jak vzniklo slovo kalamář?
0: Tohle možná asi to není třeba našim posluchačům připomínat, že šlo o nádobku na inkoust, ale to pojmenování už tradičně trošku jsme převzali ze středověké latiny, kde to bylo hodně podobné kalamárium, jenom jsme si tam zasedali to české ř. A šlo o to, že slovo latinské calamus znamenalo třtina, protože tehdy se psalo takzvanými kalamy a to byly seříznuté trubičky, seříznutá třtina právě nebo třeba rákos. A do té nádobky se ukládaly, aby se jim nic nestalo, takže od té třtiny se to přeneslo na tu nádobku.
1: My tady máme, já jsem začala tak jako pomaličku s tebou a teď mě to mrzí, že jsme to víc trošku nestříleli, protože teď je tady možnost vybrat z toho, co ještě máme nachystané, poslední pojem. Tak který bys vybrala z těch, které jsme ještě neřekli, takové nejzajímavější?
0: A tak co ten inkoust, když jsme
1: tak
0: měli?
1: Tak jo, inkoust může být jako poslední.
0: Dobře. Zase z latiny inkaustum, to bylo původně, ale slovo je řecké jako vždycky a tady je to zajímavé, protože v té řečtině šlo o tekutinu, která byla červená a nanášela se nebo používala se horkým nažhaveným nástrojem. Ono to bylo takové vypalování červené barvy. Mm-hmm. Buď se psalo nebo kreslilo. A právě to enkaustos řecké znamenalo vpalovaný. A my jsme si to vzali a jmenuje se tak vlastně tradičně modrý inkoust. Ale jiné jazyky, jako třeba zase ta slovenština ano. sousední, ty si vzali latinský název atramentum, který znamenal černá tekutina nebo tmavá. Takže tam to sedělo víc.
1: Nádherné je to ta jazykověda a jazykovědkyně Dagmar Magincová to umí úžasně všechno vysvětlit. Moc děkujeme za dnešní školní půlhodinu a zase někdy příště se budeme těšit na slyšenou.
0: Bude mi ctí a taky se budu těšit.

0: Na řadě je rozhovor s dětmi, s předškoláky, však jsme o něm před chvílí mluvili s Dagmar Magincovou. Tak schválně, na jaké téma je to dnes? Preferujete české značky aut nebo ty zahraniční? Největším výrobcem automobilů v České republice je Škoda Auto, to asi všichni víme, i když je součástí německého koncernu Volkswagen. Dalo by se ale říct, že škodovky jsou naše národní auta. A pravdou je, že Češi na ně většinou nenechají dopustit. A možná jste ji taky měli. Teď mluvím o modelu Škoda Octavia. Věděli byste, jak dlouho je na světě? Dnes je to totiž přesně 30 let. Nový model Octavky spatřila veřejnost 1. září v roce 1996. Jaké auto si asi jednou pořídí naše děti? A nebo děti, se kterými si povídá redaktorka Tereza Brázdová?
1: Jaká znáte česká auta?
2: Já znám autodráhu.
3: Mazdu třeba. Mazda je takový český auto, si myslím. BMW, Audi, Hyundai, Citroën a ještě Formule 1 a Ferrari.
1: A jaká je česká značka auta?
3: Já vím, to je Škoda Auto.
1: Znáte nějaké typy škodovky?
3: Škoda Mercedes a ještě Škoda Hyundai.
1: A kde se ty škodovky u nás vyrábějí?
3: To nevyrábějí u nás, to vyrábějí někde, kde jsou sisly. My jsme byli někde s babičkou na výletě, tam jsme krmili sisly. A pak jsme se jeli podívat s autobusem, kde jsou škodovky.
1: Máte někdo škodovku?
3: Můj táta má takovou vojenskou škodovku.
1: Jaké byste si přáli auto jednou?
4: Já bych si přála bílý Fiat Ducato.
5: Takový se 6 sedadly auto.
6: Citroën.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No něco dobrého bychom si určitě dali, třeba takovou nektarinku, Honza Vambersky si pochutnává. Budeš mít co dělat, abys to do zpráv snědl?
2: To stihnu.
1: To stihneš.
2: To stihnu. Za 9 minut.
1: Za 9 minut teprve 12 hodin. Přejeme, milí posluchači, vám všem dobrou chuť k obědu. K písničkám si můžete klidně něco dobrého zobnout.
2: Přesně tak.
1: A Honzik vás bude obsluhovat.
2: A já budu obsluhovat, ale tady je tady přes ta hejblátka naše.
1: Je
2: jinak,
1: to tak.
2: Jinak ne. No a přímý přenos, to je takový hlavní styčný bod po 15. hodině. Konec konců ty ho budeš moderovat spolu se Zdeňkem Novákem z příprav koncertu.
1: Podíváme se na zámek. My hlavně se Zdeňkou proletneme ten zámek a s Kateřinou Procházkou jsme domluveni, že si popovídáme o zářijových akcích taky, které tam chystají. A je to opravdu hodně. No a potom už ten samotný koncert, začínáme o 15:30, možná něco v přímém přenosu i zaspíváme.
2: Doufám, budeme se těšit.
1: No tak jo.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ve Svitavách se dnes bude jednat o možné stavbě větrného parku. Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Pardubičtí fotbalisté dál řeší aktuální formu kádru. A dnešek bude oblačný, přechodně i zatažený, teploty až 23 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na dnešek je do Svitav svolené jednání o stavbě větrného parku. Investoři chtějí 200 metrů vysoké elektrárny umístit v blízkosti Kamenné horky.
3: Někteří obyvatelé ale s plánem nesouhlasí a proti stavbě sepsali petici. Obec také chystá místní referendum, které spojí s říjnovými komunálními volbami. Veřejné projednání větrného parku začíná v 15 hodin v kulturním centru Fabrika. Ze Svitavska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Přelouči dnes slavnostně odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stát bude v parčíku u městského kina. Jeho autorem je přeloučský výtvarník Josef Dvořáček, který s návrhem přišel už v roce 2017. Pomník tvoří dvě písmena F, ze kterých vystupuje bysta herce v typické košili s kravatou. Trvalé dílo je z pískovce, samotná bysta je z bronzového materiálu. Slavnostní odhalení začne v 18 hodin na schodech městského kina a následně se program přesune k pomníku. Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard.
4: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
2: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo Ministerstvo financí. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jako předseda výboru regionální rady regionu Soudržnost Severozápad se podílel na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnír. Ten byl za machinace při rozdělování evropských peněz opakovaně odsouzen. Spolu s dalšími lidmi měli ovlivnit dotace celkem za 14 miliard korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté Pardubice mají za sebou nepovedený start do sezony. Po 6 zápasech mají jediný bod. Tým před začátkem ročníku přivedl nové hráče, ti ale zatím zůstávají za očekáváním. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
5: Jsou to hráči, kteří samozřejmě do toho kádru teď patří a dostávají ty minutáže, ale zatím to není tak, že by si někdo z nich úplně řekl o to, že bude v tom nepostradatelný.
2: Další ligový zápas odehrají pardubičtí fotbalisté v sobotu v Uherském Hradišti.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno, přechodně i zataženo, zejména na horách se mohou objevit přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na dopravní omezení v Letohradu, silnice 2. třídy číslo 310 ulice Komenského a Jilemnického.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak a my se na to vrhneme. Co říkáte, milí posluchači? První zářijové písničky od srdce, tedy je první možnost v novém měsíci poslat někomu pozdrav, třeba dětem popřát hodně štěstí v novém školním roce, myslím, že to budou potřebovat. A písničky, které nabídneme z našeho playlistu, tak tady jsou. Karel Gott se o ně postará, tak Eva Farná, Honza Nedvěd, Ilona Čáková, Helena Vondráčková je připravená, stejně jako kapela Elán, Petr Muk, kapela Turbo, Hana Zagorová s Petr Reskem a na začátek Karel Zich.
0: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Taky nabídneme jako vždycky telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Úplně bych zapomněl, že svátek dneska slaví Samuelové a také Lindy, tak případně gratulace můžete posílat. Konec konců meze se vaší kreativitě v této hodině opravdu nekladou. Tak pojďme na první z vašich pozdravů. Zahrajte prosím písničku pro babičku Alenku, která šla po pár měsících zase do práce. Doufáme, že se dobře vstávalo a přejeme krásné dny v práci. Pepíček Stoní.

Zítřejší ráno, Lucie Bílá, Josef Vojtek, Český rozhlas Pardubice, písničky od srdce, tedy hodina vašich vzkazů a pozdravů. A já tady teď mám jedno poděkování, protože nám do rozhlasu přišel pohled. To je vždycky vzácnost, když v dnešní elektronické době někdo pošle klasickou pohlednici anebo dopis. Píšete, přeji vám a všem redaktorům v rozhlase pěkné zářijové dny s příchodem babího léta. Napsala posluchačka Jana, kterou zdravíme tady nedaleko na Duklu, tak děkujeme za ten krásný pozdrav. Ono se to konec konců hodí, protože ten pohled, jak teď koukám, tak je vlastně s fotografiemi z Pardubického zámku. A vy dobře víte, co se na Pardubickém zámku dneska bude dít. Vidíte, od 15:30 odpoledne náš narozeninový koncert, na kterém vystoupí i Michal Hrůza a také Václav Tobrman a kromě toho také kapela JK Band, takže to bude velká paráda, skvělé odpoledne si společně s našimi moderátory užijete. Petra Beránková, Miroslav Hruba na pódiu budou provázet celým odpolednem, k tomu všemu od 15 hodin navíc ještě přímý přenos z Pardubického zámku s Jitkou Slezákovou a Zdeňkem Novákem. Tak pojďme si zahrát zase.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A v nich zatím ani jeden telefonát, tak začíná mi tady být trošku smutno. Takže telefon 726 46 48 48, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu. To jsou kontakty, které pro jistotu pro tuto hodinu ještě zopakujeme, abyste je mohli využít až do 13. hodiny. A vrhneme se na pozdrav od Blanky, která píše, že by chtěla zahrát Martině Peterkové, Marii Němcové a Hance Tůmové pro dobrou náladu, pro radost, pohodu a také, a tím všechno jde pěkně od ruky.

0: z motelu Stop prožili jsme s Karlem Gottem a pošleme teď pozdrav do Městského muzea v České Třebové, nebo až za chvíli, protože někdo konečně volá. Tak já tady, já sám skáču až do stropu a někde na drátě. Kdo to je? Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Vamberský. Je vám smutno? Tak já jsem to hnedka vytočila. Tady je paní Eva a zahrajte jenom tak pro mě nebo pro vás do rádia, pro všechny posluchače. Jo, nějakou písničku vyberte.
0: Dobře.
1: Právě odpočívám po obědě.
0: No,
1: a pak budu pracovat.
0: Co jste měla dobrého?
1: Co jsem měla dobrého?
0: Ano.
1: No, kuře na paprice.
0: Kuře na paprice. No to bývalo moje oblíbené jídlo, než jsem se stal zvířátka. No jo.
1: Jo, no. Vy nejíte zvířátka. No to jste udělal chybu.
0: Naopak si myslím.
1: Naopak, ano. Jo.
0: Je to ku prospěchu mému zdraví. Než brát prášky, to radši budu do smrti na dietě.
1: Ale Ježíši, tak. Jo, víte co, já celý život jím maso. Taky někdy to omezím na zeleninu nebo na něco takového, ale já mám ráda maso, no tak bohužel.
0: Je mi to jasné. Dobře, tak pošleme písničku, mějte se hezky, ať se vám hezky odpočívá. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naschle.

Český rozhlas Pardubice pro vás chystá jedinečný hudební zážitek. Přijďte v úterý 1. září v 15 hodin a 30 minut na nádvoří zámku Pardubice. Čeká vás exkluzivní koncert, na kterém vystoupí Michal Hrůza. O skvělou atmosféru se postarají také JK Band a Václav Toberman, kteří budou hrát a zpívat na přání. Vezměte přátele, užijte si odpoledne plné vynikající muziky a setkejte se i s našimi moderátory. Vstup je zdarma. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak. A teď už ta zmiňovaná pozvánka do České Třebové. Můžete do Městského muzea přijít v 17 hodin na seminář o osobnostech České Třebové. Lektorka, která bude přednášet, bude to Jana Voleská. A tentokrát to bude na téma ženy z rodu Vejrychů.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Mě taky. Ale nemusí, protože je někdo na telefonu. Kdo volá? Dobrý den.
2: No, dobrý den. Tak vás slyším, že mám něco.
1: Ano.
2: No, a kdo pak by nejvolal než Anička, aby se ty lidi volali? Protože je to stejně, máte pěkný písničky dneska vybraný. A musím vám taky poděkovat. Minulý týden, když jsme spolu mluvili, a vy jste říkal taky o tom dešti, tak se tady pěkně rozpršelo.
1: Je, to je dobře.
2: Což mě potěšilo. A včera jste tam měl z Hradce, nevím už, jak se ten pán jmenuje, ten říkal taky, a přesně v 9 hodin začalo zase pěkně.
1: No, vidíte to, no jo. Včera měl pan Drapák službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové.
2: Tak to byl on, takže mu taky děkuju.
1: Dobře, vyřídíme.
2: Tak vám nechám zahrát písničku takovou, jakou máte na řadě, ať se vám líbí. Protože vím, že to není na přání, abych si nechala nějakou vodu zahrát. A jinak se tam mějte hezky.
1: Děkujeme.
2: A ať se vám to dneska na tom zámečku vydaří.
1: No, my věříme, že bude narváno, že to bude velká akce.
2: Tak. No to určitě. Vždyť je tam krásně, taky přesně jsem tam byla tak, s vnukem.
1: Přesně tak. Tak pošleme teď Natálii od Ilony Čákové. Mějte se moc hezky, jo. Naslyšenou.
2: Vítám taky, naslyšenou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ano, a teď také další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát na SMS-kové číslo 90 011 04 dorazil pozdrav, ve kterém píšete: prosím, zahrajte do Moravské Třebové Samuelovi Sodomkovi k jeho svátku. Díky a všechno nejlepší přeje děda Jarda.

Tak, další z vašich poledních pozdravů k nám dorazil. Tentokrát budeme hrát pro Marcelku a Míšu do práce, aby jim to rychle utíkalo. Díky moc, hodně zdaru v pracování přeje dovolenkující Laťka a teď také jedna letní Helena Ondráčková.

0: léto.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A také další SMSka na čísle 90 011 04. Prosím, zahrajte mi cokoliv, je mi úplně jedno, co to bude, hlavně když to bude pro mě. Díky, Radka. Dobře, Radko, tak jenom pro vás, pro nikoho jiného, Divoký svět, Cat Stevens.

jenom pozvánka k poslechu našeho dalšího programu, protože za chvíli Otagu Tvěrt přinese další zprávy a po zprávách Alex Minářová a dnes bude jejím hostem herečka Bára Munzerová. Ale do té doby ještě Petr Muk a taky Dire Straits.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ode dneška je průjezdná první část nového obchvatu Sezemice na Pardubicku. Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Počet obětí bleskové povodně na hranici Nepálu a Tibetu z minulého týdne přesáhl 1 000. A odpoledne bude oblačné až zatažené, teploty až 23 stupňů. Hezké úterý vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35, tak zatím uleví jen obci Počápelské chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
1: V Černé u Bohdanče otevírají první mateřskou školu v historii obce. Vznikla na zelené louce. Pojme až 50 dětí a má i vlastní kuchyň a jídelnu a zahradu a je taky bezbariérová. Výstavba stála přes 70 milionů korun. Víc než polovinu nákladů zaplatila dotace. Podle vedení obce bude zařízení sloužit i dětem z okolních obcí, kde žádné školky nejsou. Pardubické dostihové závodiště spustilo možnost nákupu parkovacích karet na letošní Velkou Pardubickou. Návštěvníci si je mohou pořídit online pro parkovací plochu na letišti v sousedství závodiště. V den hlavního dostihu sezóny se do tohoto areálu dostanou pouze auta s platným dokladem a odtud bude jezdit kivadlová doprava přímo k branám. Alternativní stání nabídne uzavřená silnice 1/37 ve směru od Chrudim, kde se ale místo předem rezervovat nedá.
4: Letošní 136. Velká Pardubická se poběží v neděli 11. října. Poslední ze 4 pardubických kvalifikací je na programu v sobotu 5. září a 17. září je uzávěrka přihlášek. Startovní listiny budou známé 1. října. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, to ale neznamená trestnost. Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je z Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešuje bezmála 4000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například s víc než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude oblačno, přechodně i zataženo, na horách se mohou objevit ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách do 17. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nemáme. Pozor si dejte na silnici 1/35. Zdržení vás čeká na příjezdu do Vysokého Mýta ve směru od Litomyšle.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píchli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse. Ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdekoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano. Ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky. Prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahaus si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jdeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatě to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně.

0: Máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami životí, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, aby je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
1: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte s tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělal Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřené. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: to
1: fajn,
0: právě proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost. Dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem. Už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost. Takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou. Ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma přihlížím. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Včelařské učiliště v Nasavrkách přebírá stát. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Twirt. Školu pro včelaře v Nasavrkách přebírá stát. Od roku 2000 provozovala učiliště obecně prospěšná společnost pod hlavičkou Včelařského svazu. Nově teď škola spadá přímo pod ministerstvo zemědělství. Náplň výuky se nezmění. Podle ředitele Nasavrckého učiliště Josefa Lojdy by se mělo zjednodušit čerpání příspěvků na provoz.
2: Doposud to bylo, že jsme dostávali nějaké peníze od kraje jako soukromá škola a nějaké peníze od ministerstva zemědělství, kde jsme museli žádat o nějaký grant, takže tady se to ujednotní a bude ten tok peněz trochu jednotnější.
1: Vodohospodáři nechají zpřesnit ochranná pásma kolem Křižanovické přehrady. Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro Chrudimsko a Pardubicko. Geodeti prověří, na jaké pozemky linie zasahují. Pro vlastníky to znamená některá omezení nebo úplný zákaz činností, které by vodu mohly ohrozit. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky. Jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice. Zároveň je nízká inflace. Takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
0: Sport.
1: Fotbalisté Pardubic hledají posily pro podzimní část sezóny. Po 6 kolech mají Východočeši jediný bod a jsou na předposledním místě v tabulce. Vedení hledá hráče, kteří by týmu pomohli okamžitě. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
4: Ne, přivedli, ale musíme ten frajer být rovnou do základu. Takže potřebujeme asi už i zkušenějšího hráče, aby někdy ty mladší kluky prostě podrželi a vytáhli z toho, když se třeba nedaří.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale pozor si dejte, na silnici 1/35 na úrovni letiště u Vysokého Mýta je pro poruchu odstavené osobní auto a tvoří se tam kolony.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré odpoledne, tak z našeho vysílání už víte, že doprava z Pardubic do Sezemic se vede ode dneška po první zprovozněné části budovaného obchvatu Sezemic. Novou trasu si projel i náš reportér Ondřej Wolf a podrobnosti nám řekne za chvíli a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou, konkrétně od Václava Neckáře, také od kapely Činasky, Jitky Zelenkové nebo Honzy Kalouska.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Pecikáře klidně rádi pozvali sem k nám nahoru, kdyby dorazil. To bychom byli rádi, kdyby vaši kneckář přišel na pár slov sem k nám do našeho podkrovního studia. Ale Václav nedorazí, dorazí Michal Hrůza, nepřijde přímo sem, ale přijede na náš narozeninový koncert. Tak budeme teď vyzvídat, jaké bude počasí.
1: Počasí.
0: Když už máme ten narozeninový koncert, tak aby nám do toho třeba nepršelo. Tak Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové na telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak pane Drapáku, začneme otázkou, která se samozřejmě nabízí. Jak budeme mít na ten koncert odpoledne? Bude to v pořádku? Bude slunečno? Sprchne až večer nebo nesprchne vůbec?
2: Bude to v pořádku, jestli někde sprchne, takže spíše na horách, takže tam u vás by to hrozit nemělo, že by něco mělo pršet. Teplota bylo trošku chladnější, 20 až 23, a ještě nám bude pofukovat i do toho vítr. Západně až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a bude teprve až na večer slábnout. Takže to trošku tu bude profukovat, ale strážky nečekáme.
0: Výborně. No a co nás čeká ve středu 2. Jaké to bude na druhý školní den?
2: V noci bude skoro jasná, až polojasné, na horách jen při zvětšené oblačnosti se nám opět může vyskytnout nějaká přehánka, 13 až 10 minimální teploty a zítra v podstatě bez změny. Skoro jasno, polojasno, ale postupně od západu opět přibývání oblačnosti a opět zejména na horách se nám můžou výjimečně vyskytnout nějaké slabé přehánky. 21 až 24, takže zatím výrazně nějaké oteplení tam nečekáme a vítr slabý, proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: A jenom mezi řečí, když je to s tím deštěm u nás a s tou vodou všeobecně tak špatné, když vyhlédnete třeba do konce tohoto týdne, čekají nás nějaké přehánky nebo spíš to bude jako obdobné jako v těchto dnech?
2: Teď to vypadá, že pátek by nás měla přecházet slabá studená fronta, tam by se nějaké srážky na ní mohly vyskytnout a potom více potom v sobotu. Tam by nás měla přecházet studená fronta, tam by těch srážek mohlo být trochu více, hlavně v těch dopoledních hodinách. Teplotně, ale to bude pořád docela vysoko v pátek před tou, nebo za tou teplou frontou nějakých 27, v sobotu potom nějakých kolem 21 a za tou studenou frontou tam nějaké výrazné ochlazení není na neděli, tam pokud v neděli spíše sluníčko, polojasno, bez srážek a teploty někde kolem 25 stupňů.
0: Říká Imrich Drapák, děkujeme do Hradce Králové, do Českého hydrometeorologického ústavu a přejeme hezký zbytek dne. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Taky hezký den, naslyšenou.

0: Kapela Činářská písnička Jak se v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak první část budovaného obchvatu Sezemic na Pardubicku je ode dneška průjezdná. Jedná se o úsek od kruhového objezdu u pardubického spojila až po mimoúrovňovou křižovatku blízko Sezemic. Silničáři ho zprovoznili v noci na dnešek a aktuální provoz sleduje na místě redaktor Ondřej Wolf. Tak Ondřej, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak dlouhý je tedy ten nově otevřený úsek?
1: Tak ten zprovozněný úsek je dlouhý necelé 2 kilometry a nahrazuje část dosavadní silnice číslo 36, včetně průtahu po Čápelskými chalupami v místní části Sezemic. Auta jedoucí z Pardubic směrem do Rokytna a do Holic nebo k dálnici D35 najíždějí na obchvat v lesním úseku za spojilem, no a potom z něj sjíždějí na silnici, po chvíli tedy sjíždějí na silnici Staročernsko-Sezemice přes mimoúrovňovou křižovatku. Tu křižovatku tvoří 2 kruhové objezdy, no a pokračují potom v jízdě přes odbočku do centra Sezemic nově jako po hlavní silnici. Jinak doprava je v tuto chvíli tady plynulá, jízda po části obchvatu je komfortní a žádné problémy jsem tady teď odpoledne nezaznamenal.
0: Mm-hmm. Znamená to tedy, že veškerá tranzitní doprava zatím vede přes Sezemice?
1: Je to tak, jak říkáš, zprovoznění první části obchvatu zatím Sezemicím neulevilo, ale silnice odvedla veškerou dopravu z Počápelských chalup. Silnici vedoucí původně lesním úsekem silničáři před vesnicí ve směru od Pardubic zaslepují a postaví tam autobusovou točnu. Změna byla plánovaná, mimo jiné proto, aby tudy žádná auta nejezdila. Přináší ale taky omezení pro cestující ve veřejné dopravě. Autobusy nově zajíždějí do Počápelských chalup oklikou přes obchvat a tamní zastávky obsluhuje méně spojů.
0: A jak to tedy vypadá v Sezemicích? Kdy bude obchvat hotový v celé jeho délce?
1: Tak ten skoro 7 kilometrů dlouhý obchvat by měl být dokončený letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Petra Drkulová.
2: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
1: Plně dokončený obchvat Sezemic by pak měl zajišťovat komfortnější propojení Pardubic s dálnicí D35 a odvádět tisíce aut denně mimo obce. Stát bude přibližně 1 miliardu korun.
0: Říká redaktor Ondřej Wolf, děkujeme za aktuální informace z terénu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a v České Třebové slavnostně otevřeli novou budovu městské knihovny. Chátrající svářeckou školu totiž nahradila nepřehlednutelná a architektonicky zajímavá dvoupatrová stavba. Knihovna bude místem, kde si každý najde své, řekla Vítě Balcarové, ředitelka knihovny Gabriela Boháčková.
1: Každý si tady určitě najde to své. Máme klasické vybavení a knihovní fond, spoustu volného prostoru od nejmenších dětí, které se můžou těšit na veliký prostor, kde můžou se seznamovat s celou knihovnou dětskou. Potom máme prostor pro větší děti, které budou mít k dispozici spoustu deskových her. A takovou naší specialitou je oddělení Teen Space, věnováno dětem od 10 let. To myslím, že je chlouba celé knihovny. Tady vlastně mají takovou herní zónu, mají tady k dispozici konzole, Xbox nebo PlayStation, máme tady dokonce nově motokáry. Je tady i klidová zóna, takže si myslím, že každé dítě si najde opravdu to své na to první seznamování s knihovnou.
2: Co pro dospělé chystáte?
1: Samozřejmě je věnováno celé druhé patro. Přízemí je pak k dispozici sál, kde budou probíhat různé přednášky a besedy.
2: U mikrofonu mám starostu města Deňka Řeháka za 3PK. Vaše vedení se dostalo tady k realizaci téhle nové knihovny. Co bylo na tom nejhoršího a co nejlepšího?
3: Mně přijde, že ta knihovna probíhala v podstatě bez jakýchkoliv problémů. Ve většině případů se stává, že člověk musí občas zasáhnout do toho průběhu, musí se občas podívat a podobně. Já když jsem sem chodil na kontrolní dny, tak většinou se řešily v podstatě jenom detaily. Z mé strany v podstatě bezproblémová stavba, což nebývá zvykem.
2: A co vás těší nejvíce?
3: A mě určitě těší to, že ta budova je opravdu nádherná a nejenom zvenčí, ale i zevnitř.
2: A já tady poznala rukopis jedné z architektek, Lucie Kubínkové. Jak se vám tady pracovalo?
4: Velice dobře. Já jsem Třebovačka, takže to je pro nás, pro moje děti, pro všechny děti tady ve Třebové. Tak jsme se snažili interiér dětského oddělení navrhnout kreativně, příjemně. Díky knížkám prostě můžu dělat cokoliv.
2: Novou knihovnu si přišli prohlédnout manželé Lustikovi. Povězte mi, jaká je.
5: Takže zvenku se mi to líbilo a tady vevnitř je to prostě krásný, velkorysej prostor, kde se bude muset líbit jak zaměstnancům, tak i všem, kteří přijdou se něco přečíst nebo studovat. Super.
6: Já můžu jenom slova mýho manžela potvrdit. Mám z toho velkou radost, jsem čtenář domácí a určitě do knihovny začnu chodit.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: pralečí.
1: Tím to je, že škola začíná zrovna v září a zrovna prvního většinou. Víte, milé děti, se ptáte, že proč nemáte třeba prázdniny až do konce léta, které končí 21. září. No, těžko říct, čím to je. Tak pojďme se na ten první školní den podívat z hlediska historického. Tropický první školní den byl v roce 2015, to bylo více jak 32,5 stupně Celsia a v roce 1998 naopak, to už jsme šli skoro v zimních bundách, protože bylo jenom lehce přes 7 stupňů nad nulou. Mimochodem, pronostika tvrdí jilý jasný podzim krásný, tak dnes to vypadá, že by ten podzim mohl být krásný. V roce 1892 vznikla v Holicích spojením se čtyřletou obecní dívčí školou Měšťanská dívčí škola. No a ještě jedna historická událost. V roce 1954 bylo zahájeno vyučování na 11leté střední škole v Holicích, která byla vůbec první holickou střední školou s maturitou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: V Pardubicích otevřeli provizorní most přes Labe, který umožní demolici starého mostu kapitána Bartoše a stavbu nového. Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se proto sejdou s premiérem. Na rozvodně u východoněmecké elektrárny se prý našla výbušná zařízení. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích dnes otevřeli provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit automobilům, pěším i cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátily i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům přemostění uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu nového. V Lukavici na Chrudimsku zaznamenali další propady starých důlních šachet. Obec kvůli tomu musela přerušit práce na kanalizaci. Několik staletí se v Lukavici těžil pyrit. Provoz dolů byl zastavený na konci 19. století. Vzniklé kapsy bude nutné zabezpečit, obec proto jedná o sanaci se státem. V Pardubicích se dnes otevřelo nové centrum pro děti i dospělé s autismem. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které v regionu poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra. Zařízení nabídne dvě sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Kapacita centra je 7 klientů, každý bude mít vlastní pokoj, říká ředitelka Hana Janíková.
5: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček v podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
4: Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard.
6: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání, ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
4: Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Podle ní objevili policisté několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti ale prý nehrozí žádné nebezpečí. Rozvodna už podle deníku Der Standard znovu obnovila provoz a státní kriminální úřad mezi tím zahájil vyšetřování případu.
2: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a hlavně na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehoda máme hlášenou z Pardubic v Poděbradské ulici, nedaleko Globusu je nehoda dvou osobních aut a s kratší kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pěkně vás zdravíme, jsme Český rozhlas Pardubice. Celé prázdniny jsme slibovali, že budeme na zámku Pardubice 1. září na koncertu. To sice jsme, ale Jitka Slezáková.
8: Ale ještě předtím jsme stihli takový krátký, rychlý odskok na zámek do těch zrekonstruovaných prostor. Jsme tady s ředitelem Východočeského muzea Pardubice Janem Líbánkem, také s Kateřinou, která nás provede potom tím venkem. Ale teď, pane řediteli, pojďte jenom rychle k nám.
7: V kterém to jsme sále teď?
9: Dobrý den. My jsme v jednom ze sálů s renesančním kazetovým stropem v třetím nadzemním podlaží.
7: Výborně. Takže my si to tady za chvíli projdeme, pozveme na akce zámku Pardubice a pak se sneseme na nádvoří mezi hudební účinkující.
8: Ano, tam už se všechno připravuje. Hudebník, teď nevím, křesní, Dobrman.
7: Václav Dobrman.
8: Podle toho psa si ho pamatuju, ale jinak neskutečně vynikající instrumentalista, který to všechno zahájí o 15:30. Jestli ještě jste nenaskočili do auta, rychle naskočte, přijeďte na nádvoří Pardubického zámku.
7: Ano, Michal Hrůza, ten bude vystupovat okolo 6, takže na toho, pokud je to váš oblíbenec, máte ještě čas. Jdeme dál a Michal Hrůza i teď v našem vysílání.
3: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.

0: zdravíme vás se Zdeňkem Novákem z Pardubického zámku, kde sídlí Východočeské muzeum a my se chystáme na náš velký koncert, už se také těšíme, všechno začíná o 15:30, ale my jsme se Zdeňkem ještě si řekli, že je čas na krátkou prohlídku zrekonstruovaného a rekonstruujícího se zámku. S Tomášem Libánkem, ředitelem, jsme tady teď v místnosti, kterou už jsem hodně dlouho neviděla a velmi se změnila. Popište.
1: Tak myslím, že to je velký překvapení, protože tady máme nádherný strop z takových bobulí. Ten strop jsou vlastně velké vlny a je to úplně velmi zásadní intervence do památkového objektu, kterou jsme mohli udělat, protože kdysi tady ty konstrukce byly vlastně zničený a původně v 90. letech ten strop byl vlastně vytvořen z železobetonu a takže my jsme chtěli vlastně posunout tento prostor po, řekněme, architektonickou umělecké stránce a myslím, že se to zdařilo. Vlastně těch bobulí tady na tom stropě nějak 2100 a je to krásný akustický strop, který myslím, že je opravdu velmi netradiční, co se týká nějakého renesančního objektu.
2: My máme zatím helmy na hlavách, protože to je zatím stavba, no a ty bobule jsme natočili, pak je dáme do videa k večeru i s naším koncertem, abyste viděli, je to úžasné. No Eva Jiřičná se vyznamenala, ne?
0: To tedy ano, tady to je ohromný sál a vy jste říkala, že se pohybujeme někdy v 16. století, asi tak, kdy měl být a byl určený právě pro ty velké společenské akce.
1: Ano, my se touto rekonstrukcí vlastně vracíme k původnímu účelu a v 70. letech 16. století si Habsburkové, kteří vlastně Pardubický zámek koupili od Pernštejnu, nechali tento sál zbudovat k tomu, aby vlastně ve chvíli, kdy třeba cestuje dvůr mezi Prahou a Vídní, zde mohly vlastně se konat nějaké bály nebo různé společenské akce.
2: No a na ten sál navazuje takový menší sál, je to přepažené těmi bublinkami a tam jsou ty schody. Tam je to schodiště, které zatím není schodištěm, je tam jenom zatím střední část.
1: Ano, je tam střední část a vlastně, když hovoříte o tom místu, tak to propojuje vlastně s dalšími komnatami, které slouží taky k těm společenským účelům, protože pod námi je vlastně reprezentativní foaje a potom takovou tou nudlí pod schodištěm se můžeme dostat do rytířských sálů a cestou také máme spádové toalety, které jsou vlastně velmi důležité a důležitým místem a musím říct, že jsou to asi jako nejluxusnější záchody ve střední Evropě.
0: Tak to nám řekněte, co tam je tak luxusního ve střední Evropě?
1: Tak jsou vlastně v místech, vlastně v zámeckých komnatách. Částečně jsou tam také fragmenty renesančních maleb, které jsou samozřejmě chráněny před vlivy vnitřního klimatu. Nicméně to prostředí je opravdu exkluzivní.
2: No, já jsem nadšen, jsem tu poprvé, vždycky kolegyně natáčela, přidala video, tak teď na vlastní oči. Závěrečná otázka k té nádheře, která nás tu obklopuje, kdy budu moct zajít na nějakou akci, která se tu odehraje, třeba v tomhle sále nějaké představení.
1: Tak my vlastně letos skončíme se stavbou, s tou hrubou stavbou, teďka už vlastně vidíte, že už je to skoro hotové, ale na první takové představení a otevření, tak se můžete těšit až v roce 27 na podzim, kdy my vlastně ještě musíme vlastně ten sál dovybavit a to všechno bude teďka následovat.
2: Slíbíte nám tady místo pro nějakou rozhlasovou veřejnou nahrávku?
1: Určitě to můžu slíbit a těším se, možná nejlepší to bude ještě těsně i před tím otevřením. Že?
0: No tak vidíte, tak už se rovnou můžeme domluvit ani ne za rok. Z míst, kde to bude kompletně zrekonstruované, pan ředitel se tady zaručuje, se ozve Český rozhlas Pardubice.
2: No a do té doby, než ten sál bude, tak tady na zámku čekejte celou řadu akcí, výstav, o nich za chvíli. Jdeme se přesunout na nádvoří.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: A ten přímý přenos je ze zámku Pardubice, kde chystá Český rozhlas Pardubice koncert. Bude tu Václav Toberman, Michal Hrůza, JK Band. Václava jsem viděl tamhle procházet. JK Band už si chystá nástroje. Moderátoři Mirek Hruban a Petra Beránková už se domlouvají. Už slyším nějakou zvukovou zkoušku. Do toho tady jezdí výtah na fasádě a Jitka se tomu směje.
2: No, protože ten výtah, to je nádherná kulisa. My jsme byli před chvílí se podívat, jak vypadá rekonstrukce pardubického zámku, a je vidět, že tady se opravdu pracuje i odpoledne. A už tady máme taky Kateřinu Procházkovou, mluvčí Východočeského muzea. Jaká byla sezóna letní? Můžete už hodnotit?
3: Něco málo už jsme spočítali. Samozřejmě včera teprve skončil srpen, takže ta sezóna teprve jí dopočítáváme. A musíme říct, že jsme spokojení, ale hodně se třeba projevila ta velká horka. A obdivuju, už jsem to tady povídala, obdivuju každého z návštěvníků, který v těch čtyřicítkách dorazil na akci, kterou jsme pořádali a byl tady s námi, protože to bylo náročné pro všechny.
1: No a akce jsou i před vámi samozřejmě, takže i když tady jezdí ten výtah, tak vy nebudete mít teď v nové sezóně od září zavřeno, ale chystáte. A teď já tady dneska přišel zrovna, byl ten, jak se říká, nebo newsletter, mám tady seznam, takže čím začneme?
2: Co třeba nejbližší masy?
1: Nejbližší jeden Pardubického kraje 5.9. na Pernštínském náměstí je program pro děti za ukrytým pokladem, ale pak Zubříkův klub, to zní zajímavě.
3: Už několikátým rokem pořádáme takový klub pro děti od 5 do 12 let. Naši pedagogové vždycky každé druhé úterý v měsíci o 4 hodin jsou na ně přichystaní a pokaždý je to jiný program. Tentokrát je tématem architektura, protože tady máme výstavu Život na sídlišti, takže program se jmenuje Stavbám neutečeš.
1: Je třeba se nějak registrovat nebo můžou rovnou přijít v úterý s dětmi?
3: Můžou rovnou přijít, ale samozřejmě, když napíšou dopředu, tak pro nás je to lepší, že můžeme připravit třeba tvoření pro přesný počet dětí.
2: Ještě když jsme u těch dětí, tak na Valech je pro ně už od prázdnin nachystaný taky moc pěkný program. Pořád to ještě trvá i v podzimních měsících.
3: Jestli myslíte kuličkovou dráhu, tak ta úplně strhala všechny měřítka. Scháněli jsme nové kuličky, které k tomu prodáváme na pokladně. Takže to je velmi oblíbená a ještě stále tady do podzima bude.
1: No, já si teď vzpomínám, že v zimě tady budou zase světla vyprávějí, i když jinak se to bude jmenovat, ještě o tom budeme informovat, vánoční světýlka, ale do té doby muzejní akademie, to už není pro děti, ale pro, řekl bych, dříve narozené, nebo i mě?
3: Je otevřená pro každého, ale primárně jsme ji koncipovali tak, aby seniori měli snadný přístup na ty přednášky, prohlídky, workshopy, komentované prohlídky, co chystáme. Takže to bývá ve středu většinou jednou za 14 dní od 9 hodin a druhá pak většinou od 15 hodin.
2: Děti, seniori si přijdou na své, a ty tady listuješ tím newsletterem, jak jsi říkal. A teď tady vidíme od 9.9. v 18 hodin Kaple Tří králů, koncert mezi nebem a zemí.
1: Tak si říkám, jestli ještě má cenu vůbec chodit, jestli už to není pryč ty vstupenky.
3: Ještě tam nějaké volné vstupenky byly, ale bojíte se správně, protože v té kapli je zhruba asi jenom 30 míst a my tam ty koncerty takhle děláme většinou jenom jednou za rok, takže je to vzácná příležitost, kdy si tu kapli užít a nechat tam rozeznít tu hudbu napříč stoletími a žánry.
1: Často se ptáte na, vy mě můžete zaměstnat, úplně podívejte, komentované prohlídky. Já vím, že 6.9. tady bude prohlídka Pernštejnské truhly, 20.9. po stopách Pernštejnu, 27.9. dětská prohlídka, 27.9. prohlídka krytu civilní obrany, a co taky vím, že je dobré si to včas zarezervovat, protože tyhle komentované prohlídky kapacita bývá často taky hned pryč.
3: Určitě, a já ještě doplním jednu, 26.9. nám přijede z Olomouce kurátor výstavy Příběhy palných zbraní, pan Karel Podolský, takže to je mimořádná příležitost si tu výstavu projít s jedním z jejich autorů.
2: Já se musím smát, už asi nebudeme vyjmenovat.
1: No, ještě ty dny evropského dědictví.
2: Oni tě zaměstnají tady a pak si to propagují.
1: Budu k tobě chodit do rádia.
2: Ne, dobře, tak Dny evropského dědictví, to je opravdu hezká akce.
3: Určitě, letos je tématem, jsou ohrožené památky, takže tady na zámku zveme na prohlídky Pernštejnské truhly a po rezervaci je možné navštívit v depozitáři, který máme v Ohrazenicích, prohlídku, kterou vede historik umění Jan Ivanega a naše restaurátorka Tereza Francková, která právě pracuje na hodně vzácné věci, a to je oltář ze Řmanova městce.
1: Všechno to máte na webu.
2: No, pořád je se na co těšit a zvláštní je i to, že přes tu obrovskou rekonstrukci máte stále otevřeno, lákáte lidi, kteří mají zájem o historii pardubického zámku, takže děkujeme za to. No a při nejbližší příležitosti se opět těšíme na viděnou, naslyšenou.
3: Děkujeme, taky se těšíme.
1: Kateřina Procházková ze zámku Pardubice, Jitko, otoč se.
2: Já se otáčím, no, pěkně nám tady přibývají posluchači, ještě pár volných míst tady je, ale spěchejte, jinak si nebudete mít kam sednout.
1: Budete stát, když tak, no, taky možné, místa je tu dost. Zdravíme ze zámku Pardubice a za chvíli se podíváme k pódiu, co se tam děje, naši moderátoři už se připravují.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. O čem se mluví?
2: Jaká byla zatím letošní turistická sezóna v Pardubickém kraji? Zůstáváme v číslech stále na okraji návštěvnického zájmu? Jak se mění požadavky turistů a cestujících? A jaký je náš největší potenciál? V pořadu O čem se mluví odpoví ředitelka destinační společnosti Východní Čechy Alena Horáková. Ve čtvrtek v 17.30.
0: Český rozhlas Pardubice, O čem se mluví, s Milenou Vápeníkovou a jejím hostem. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
3: A jsme rázem na jevišti, ale ještě nezahajujeme ten náš koncert, ten až za chvíli, až po našem živém vysílání.
4: Je to tak, no i když koncert vlastně začne během našeho živého vysílání, měli bychom začít v 15.30, když sem na pódium přijdou Petra Beranková a Mirek Hruban, my vám to zkusíme zprostředkovat, ten start koncertu. Když se podíváme do hlediště, stále se to víc a víc zaplňuje a tady už se chystá první vystupující.
3: Ano, máme tady Václava Tobrmana, člověka, který je multiinstrumentalistou. A je to člověk, který dokáže, jak jsme se dozvěděli, takové legendy kolují, že jakoukoliv písničku dokážete zahrát, lidi si můžou zanotovat. Vítáme vás v Pardubicích.
5: Dobré odpoledne, jsem moc rád, že jsem tady taky a rád zahraju samozřejmě i na přání, pokud někdo bude nějaké mít, no a pokud ne, tak budu vycházet z toho, co si ode mě běžně lidé přejí na nejrůznějších akcích, takže se pokusím, aby se to všem trochu líbilo.
4: Václava Tobrmana my jsme měli třeba už i na nahrávkách Záletu Aleny Zárybnické, kde nás doprovázel, takže s ním máme skvělou zkušenost. A kdybych mu teď řekl tématickou písničku pana Procházky Rádio a já, tak to určitě dá dohromady.
5: Písničku o rádiu přemýšlím, asi by to bylo Radio Gaga od skupiny Queen.
3: No tak paráda, to ještě lepší, určitě. Ale řekněte nám ještě něco o vás, protože tady budete hrát na přání ze svého repertoáru, ale vy nejste jenom hudebník, ale i herec, jak jsem se dočetla.
5: To je pravda, v divadle Na Jezerce hraju v činoherním představení Bylo nás pět tenkrát, což je takové volné pokračování klasiky od Karla Poláčka Bylo nás pět a zároveň v divadle Hibernie teď doskušujeme muzikál Saturnin, takže kdo má rád tyhle ty klasiky české, tak určitě ať přijde.
4: Vy nejste východočech, co vy a Pardubice? Co máte společného, kromě toho, že vás má rád pardubický rozhlas?
5: Já sice nejsem východočech, ale moje manželka ano, takže já jsem v podstatě vyženil část rodiny z východních Čech, takže proto jsem rád jezdím a proto se pohybuju tady v okolí občas.
3: Já teď přemýšlím, jak to udělat. Dívám se, kde máme naše moderátory, kteří by měli každou chvíli zahájit to naše dnešní koncertování, ale rádi bychom i našim posluchačům zprostředkovali některou z písní, které tady zahrajete. Tak uděláme nejdřív to asi.
4: Jo, že by Václav, já to řeknu šeredně, jo, zabřínkal. Ani nechceme jako celou písničku, jenom důkaz, že před sebou máte to piano. No, já jsem dal potlesk, já jsem dal ten mikrofon k těm klapkám, ale to není skutečné piano, ale elektrický přístroj, takže to jsem se namáhal zbytečně, měl jsem jít krep pro bednám spíš.
3: No to je fakt. No my vám přejeme, aby se vám tady líbilo na nádvoří Pardubického zámku. Vidíte, že obecenstvo bude skvělé, to už takhle od pohledu, co říkáte, když se tak podíváte mezi ty lidi?
5: Já myslím, že jo, protože, jak už říkala moderátorka, počasí vyšlo krásně, to znamená, lidé jsou oblečeni pohodlně, tak aby jim nebylo horko a tak, aby jim bylo dobře, takže dobře tady se mnou ten čas stráví a zároveň tady ten stánek Řezník a uzená sloupnice, takže já myslím, že tady nic nechybí.
3: A pávice se přišla podívat.
4: Jo, přímo před lidmi, je to pávice, protože není tak barevná, je spíš černobílá, že jo?
3: Ano, ano. Je to zvědavá holka, zkrátka.
4: Jako ty, tak. a já budu zvědavý kluk a půjdu se podívat po Mirkovi a Petře, našimi moderátory. To tady vlastně všechno začne. Mm-hmm. Přivítají posluchače a my bychom to rádi za chvíli zprostředkovali živě. Tak teď si poprosíme Jana Vamberského do studia o trochu hudby z počítače a pak se vrátíme.
3: Ano, a vám zatím moc děkujeme.
5: Děkuju a těším se.

0: vás a vítáme na koncertu Českého rozhlasu Pardubice na zámku Pardubice. Jsme rádio vašeho kraje. V Pardubicích vysíláme na frekvenci 101, po celém kraji pak na 104,7 FM. Zprávy přímo od vás, písničky, soutěže, hosté z celého regionu. Budeme rádi, když si nás naladíte. Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
1: Dámy a pánové, přicházejí moderátoři Petra Beránková a Miroslav Hruban. Tak to jsem teď ohlásil naše moderátory na pódiu tady na zámku Pardubice, aby přišli před naše pódium. Pojďme si je poslechnout,
2: dámy,
1: jak se přivítají.
2: A pánové,
3: kluci a holky.
2: Zkrátka všichni, co jste dorazili na koncert Českého rozhlasu Pardubice.
3: Přejeme vám příjemné úterní odpoledne.
2: A my jsme moc rádi, že jste dorazili v takto hojném počtu. Když se mezi vás podívám, tak vidím i některé známé pravidelné tváře.
3: Ale my samozřejmě moc rádi přivítáme i další a další nové posluchače Českého rozhlasu.
2: Řečeno slovy klasika, jak to, že je vedle vás volné místo? Honem zavolejte babičku nebo souseda, za chvilku to tady rozjedem.
3: A opravdu rozjedem, protože je se na co těšit.
1: Tak vy jste teď svědky, Jitko, pojď za mnou, vlastně začátku toho koncertu tady pro návštěvníky, ale my jsme si říkali, že byste měli být u toho aspoň na dálku, ne každý mohl přijít.
4: Je to pravda, takže my aspoň zprostředkujeme nejen tady ten úvod, ale povídání třeba s panem Kopeckým, který je z JK Bandu. A teď to slyšíte, kapela JK Band vystoupí kolem 17. hodiny. Stále je čas ještě přijít. Nebo přijet.
1: Ano, vlastně řekněme si ten harmonogram. Já to tady mám v mobilu. Teď za chvíli začne hrát právě Václav Tobrman okolo 16. hodiny. A pak se podíváme do JK Bandu a vlastně rozhovor s panem Kopeckým si můžeme dopřát za malou chvíli. My se musíme vzdálit, doufám, že zvuk už je lepší z toho vlastně prostředí velmi hlučného. Tak už je to lepší, viď?
4: Já myslím, že to je naprosto ideální a jak vidíme, my jsme teď pódiem a tady už se chystá 20 muzikantů právě po panu Tobrmanovi vystoupí JK Band. Tak já bych byla proto, vy už tu informaci máte, jak to tady zhruba vypadá. Můžeme ještě se podívat do toho hlediště, že opravdu už jsou zaplněné skoro všechny židle. Z toho máme velkou radost. Zbývá jich tam jenom pár.
1: A to ještě nepřijel Michal Hrůza. Tak otázka do naší režie, jestli tady je zvuk kvalitní pro to, abychom z tohoto místa odbavili za chvíli další rozhovor, co? Výborně, slyšíme ano, tak si dáme muziku a hned se podíváme za JK Bandem. Teď už si Petra s Mirkem berou Jitku na pódium, ukradli mi ji, prosíme o hudbu.

0: jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ano, stále posloucháte přímý přenos, takový slavnostní přímý přenos Českého rozhlasu Pardubice z Pardubického zámku. Jsme na nádvoří, počasí nádherné a v tuto chvíli už se dá říct, že koncert je v plném proudu.
2: Václav Toberman, kterého jsme měli u mikrofonu, už zpívá. My to za chvíli nabídneme, abyste měli důkaz, ale ještě předtím kapelník uskupení, které patří k Pardubicím, a my jsme pyšní na to, že si udělali čas na náš koncert a zahrají na něm. JK Band.
1: Kapela JK Band, Pavel Kopecký, vítejte u mikrofonu.
3: Krásně, dobré odpoledne.
1: Pavle, vy jste kapelníkem, to znamená řídíte celý ten váš big band. Kolik vás je, 20?
3: Ano, je nás 20. Jsme klasický big band.
1: Když se takhle na nádvoří rozprostřete a chystáte si ty nástroje, co je pro vás úplně nejdůležitější? Já jsem zaregistrovala to, že pro vás je podmínkou mít židle bez opěrek.
3: Ano, je to důležitá podmínka, možná se to zdá zvláštní, ale je to důležitá podmínka pro hráče, zejména na saxofony a na kytaru a tak, takže ty područky tam překážejí. Takže je to taková drobnost, ale je to důležité.
2: Další podmínkou pro vás je, aby bylo teplo. Přiznejme si, že zatímco, když jsme vás pozvali sem, hned jste kývili, ale když jsme říkali, nezahráli byste na adventním koncertu na náměstí v tom mraze, ne, to by asi moc nešlo.
3: Tak ono by to šlo, ale vzhledem tomu, že máme dechové nástroje, tak po tomto ladění je trošku problém a samozřejmě i muzikanti, když mají zmrzlé prsty, tak se nedá hrát úplně třeba 2 hodiny, nebo není to úplně ideální.
1: Mluvíte z vlastní zkušenosti, vy jste kapelník, ale zároveň určitě hrajete taky na něco.
3: Já hraju na klarinet, na saxofon a dneska teda shodou okolností budu hrát i jako hrající kapelník, takže jsme dneska v plném obsazení a těším se na to a jsem moc rád, že jsme dostali od Českého rozhlasu pozvání.
2: Kolik máte zpěváků a zpěvaček vlastně?
3: Tak máme celkem 4 vokální solisty, abych to řekl obecně, a jinak máme 3 zpěvačky a 1 zpěváka.
1: A omlazujete taky? Vím, že máte jednu mladou zpěvačku.
3: Ano, máme teďka mladinkou zpěvačku Stella Douchová, která je dcera našeho baskytaristy Jirky Douchy.
2: A pak máte další mladou, ale zkušenou zpěvačku Zuzku Grohovou.
3: Ano, ta je nejzkušenější, ano, přesně tak.
1: No a co se týká toho dnešního koncertu, vy začínáte nějak po 17. hodině, to znamená, že stále lákáme, ještě pořád ještě můžete přijít, milí posluchači.
3: Ano, po 5. hodině začínáme náš program.
2: Tak zmiňte váš repertoár pro dnešek. Co jste zvolili pro tuhle pozdně letní atmosféru?
3: Tak my jsme zvolili od každého něco, takže zazní nějaké orchestrální skladby, klasický swing, potom si zaspívají děvčata něco z muzikálu, potom Zuzka zařadila i svoji vlastní autorskou písničku, takže myslím, že každý si přijde na své a budeme tam mít zařazeny i modernější skladby.
1: No nádherně si to užijte celé, stejně tak jako naši posluchači, o tom jsem přesvědčená, že to nebude mít chybu. No a potom už Michal Hrůza, toho tady zatím nemáme, nevím, jestli stihne do vysílání.
2: No to asi do té 16. ne, ale my se přihlásíme ještě do dne v kraji po 17. po 17. hodině po zprávách, tak třeba už ho tady zastihneme. Tak a teď co udělat? Původně jsme chtěli pustit písničku teď ze studia, ale já myslím, že bychom se mohli rozloučit tak, že děkujeme, pane Kopecký.
3: Děkuju.
2: Že prostě nakráčíme zase před to pódium, před reprobedny, kde je teď nějaké preludování, jestli to bude orchestrální melodie, a my vám zase dopřejeme pár minut.
1: Když jsem sám doma, je to jasné.
2: Když jsem sám doma, Václava Tobermana.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. září na naše pole poblíž Smetanova statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové na samozběr čerstvých brambor a cibule za skvělé ceny. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na samozběr. Kde přesně nás najdete a další informace zjistíte na smetanovstatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si nazbírat čerstvé brambory a cibuly přímo z pole. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ode dneška je průjezdná první část nového obchvatu Sezemice na Pardubicku. Česko se má podle prezidenta Pavla zaměřit na zmenšování rozdílů mezi jednotlivými regiony. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské chalupy. Tranzitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
2: Jedna z nejstarších meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3 Pardubice Lázně Bohdaneč, je ode dneška delší. Na místo dosavadní zastávky Točna Lázně Bohdaneč zajíždí až na novou konečnou zastávku u Mlýnů. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu. Změna lidem ulehčí třeba i cestu do rekreační oblasti Bohdaneckých rybníků. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při návštěvě Konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi, řekl Pavel.
4: Prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky. Takže mělo by být naším cílem, abychom hledali cesty, jak jednotlivé parametry kvality života v ohrožených územích zvyšovat, zlepšovat.
2: Dodal, že některé regiony se potýkají s odlivem mladých lidí, kteří odcházejí do větších měst za lepšími podmínkami. Pavel taky řekl, že se s kritikou koeficientů, podle kterých se peníze rozdělují, setkává na výjezdech do regionu opakovaně. Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních 2 měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS, změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kolona v Pardubicích od Chrudimi a taky u pardubického letiště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Já mám na rychlý. ostuda.
6: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy, poslechnout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
8: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všechny zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
7: Ano.
8: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: do výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1, Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vetchý dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Balounem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi.
1: No ten tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách. Ano.
1: A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderobírka a říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam. V předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy. Vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkal: pane přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas. Mařenko, podrž panu přeučilovi ocas. Výborně. A já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavé. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě kostým. Ještě rád, ano. A po chvilce říkal: pane přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala. Když to skončilo, tak jsem říkal: dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali: určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem: dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo: ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaněcka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosím bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal. Kdo pak to je?
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se. A ještě jeden hlas od koho a komu?
6: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil podpatkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balon mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balon po ztrátě alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
8: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, na co to bylo?
8: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
8: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
8: Jo, chodil jsem do tanečních, no. Do metra v Praze, jako jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních? Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
8: Ne.
2: Někteří to tak měli.
8: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže už tehdy jste to takhle bral?
8: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
8: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
8: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach, a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
8: No, ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku a vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu humoriáda. Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači. Co
2: ano,
1: bude?
2: Děkuji, Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Oh. Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, při tom bych raději nemluvme, ano. A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte, to já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam jsem jí poznal. Jako, no, no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde vy jste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do České Budějovice, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásím. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta, roto, roto, roto, roto, roto, roto, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo protihráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, roto, roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte, no, telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat, Hana Zagorová, o tom, že nemá strach.
0: Humor Jáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Humoriády a hlasujete? Ptáme se Synem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím do Kopřivnice. Ano. Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá.

0: Ano, ano, píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
1: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane přeučili.
2: Dobrý den.
1: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Véčko, pro paní Němcovou.
0: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
3: Kdo? Haló.
0: Ano, jste to vy.
3: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bečko a zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji moc krát.
0: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
4: Míla z Prahy 8, asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
2: Děkuji pěkně.
4: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
0: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
2: Jo, ano.
4: Ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju. A byl bych pro paní Němcovou.
0: Pro paní Němcovou. Dobrá, děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
5: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
6: 32 let.
5: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
6: Panu režisérovi bylo 90. No. Ne, pardon.
5: Jste skočila teda.
6: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
5: Aha.
6: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanžele.
7: Vidíš, mám čas.
6: My jsme novomanžele.
5: Počkejte,
6: jsme...
5: tak, aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
6: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
5: No to je úžasný.
6: Je prosím vás úplně zdravej.
5: Ano.
6: To znamená, že pořád žije, že jo?
5: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
6: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat, já nevím, jestli vám
5: bylo to hrozný, jo?
6: Bylo to dost hrozný, teda.
5: Ale... Tak to vylepšete trošku.
6: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože... Jakých 5 let jako voda? Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že a tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Mm-hmm. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
5: A do toho jste přišla
6: vy? Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
5: No, ano, ano.
6: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
5: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tady nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
6: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale on, vlastně byla strašná sranda.
5: Jako v té škole, myslíte?
6: Jako všude. Úplně
5: takže
6: absolutní...
5: Takže veselostí vás.
6: On mě dostal absolutním humorem.
5: Ano.
6: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
5: Když budete mít žízeň, jenom tak se mám to tady... jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
6: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obráceně.
5: Teďka vám úplně nerozumím.

0: jako...
1: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku, ano. Já jsem rád, že tady se jsme se ve scénce zmiňovali o Otakaru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl Otakar Bávra.
4: Takže mu vzdáváme mu hold takhle ještě po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
4: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
4: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringo Čecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mhm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapy jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, jo?
3: Že jsou sebekritičtější,
4: ano, ano,
3: myslíte
4: ano,
3: ty ženský.
4: Jsou. Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek se ptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi. No, nepodáváme informace vůbec, zapomeňte. Takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký... Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela jednoduchou. Přišel mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhlat, jestli jste někdo čet, jo? To byl spisovatel. Ten, vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 let. Já jsem ale šla na ohlášky, na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít v okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako, tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona vstala, otevřela v okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
3: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
4: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no, budu se má po Vávrovi. Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová režisérka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme kolegynice Němcové. Děkuju pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
5: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Včelařské učiliště v Nasavrkách přebírá stát. České dráhy ode dneška povede Lenka Hamplová. Počet obětí bleskové povodně na hranici Nepálu a Tibetu z minulého týdne přesáhl 1 000. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Školu pro včelaře v Nasavrkách přebírá stát. Od roku 2000 provozovala učiliště obecně prospěšná společnost pod hlavičkou Včelařského svazu. Nově teď škola spadá přímo pod ministerstvo zemědělství. Náplň výuky se nezmění. Podle ředitele Nasavrckého učiliště Josefa Lojdy by se mělo zjednodušit čerpání příspěvků na provoz.
2: Doposud to bylo, že jsme dostávali nějaké peníze od kraje jako soukromá škola a nějaké peníze od ministerstva zemědělství, kde jsme museli žádat o nějaký grant, takže tady se to ujednotní a bude ten tok peněz trochu jednotnější.
1: V Pardubicích je ode dneška mimo provoz separační dvůr Hůrka. Z technických důvodů se znovu otevře až 2. října. Ostatní sběrná místa ve městě fungují bez omezení. Lidé mohou odpad odevzdat například v Průmyslové, Lonkově ulici nebo v areálu na Staré poště. Hladiny vodních toků v Česku zůstávají i nadále podprůměrné. Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu mají průtoky převážně setrvalou tendenci, mírně přibylo míst, kde hladina klesla pod úroveň hydrologického sucha. Platí to i v Královéhradeckém kraji.
3: Průtoky na většině sledovaných profilů v regionu nedosahují ani poloviny dlouhodobých srpnových normálů. Jen pár centimetrů nad hranicí znamenající sucho je například Labe ve Špindlerově Mlýně, Stěnava v Meziměstí nebo Orlice v Týništi nad Orlicí. Hydrologové navíc upozorňují, že velmi nízká zůstává také hladina podzemních vod a vydatnost pramenů. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Hamplová bude první ženou v čele celostátních drah od vzniku Československa v roce 1918. Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4 000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například s víc než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti a zejména na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: No mou nehodu máme hlášenou z Pardubic, Bělobranské náměstí, nehoda 2 osobních aut.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Buďte vítáni, milí posluchači, pěkné první zářijové pozdní odpoledne. V Pardubicích dnes otevřeli mostní provizorium přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše, tak budeme mít podrobnosti. Český rozhlas Pardubice dnes pořádá velký koncert na zámku Pardubice. Co se tam děje? Za chvíli se živě spojíme se Zdeňkem Novákem a Jitkou Slezákovou. No a v Brandýse na Torlicí tento týden otevřou nově upravené prostory muzea Jana Amose Komenského a také je čeká festival Mámení. I o tom všem uslyšíte a nabídneme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Karla Zicha, také na Madonu, na Petra Muka a nebo na Věru Martinovou.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: Dnes je Světový den míru 1. září a kdyby se psal rok 1977, hlásili bychom, že byla zahájena pravidelná přeprava uhlí do chvaletické elektrárny Polaby. Jenomže to byl rok 1977 a teď je rok 2026 a co se událo 1. září, shrne Ota Gutwirth.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Pardubicích otevřeli provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit automobilům, pěším i cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátily i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům přemostění uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu nového. Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské Chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
2: A víc uslyšíte v našem vysílání v této hodině. V Černé u Bohdanče otevřeli první mateřskou školu v historii obce. Vznikla na zelené louce. Pojme až 50 dětí a má i vlastní kuchyň a jídelnu, taky zahradu a je bezbariérová. Výstavba stála přes 70 milionů korun. Víc než polovinu nákladů zaplatila dotace. Podle vedení obce bude zařízení sloužit i dětem z okolních obcí, kde žádné školky nejsou. V Lukavici na Chrudimsku zaznamenali další propady starých důlních šachet. Obec kvůli tomu musela přerušit práce na kanalizaci. Několik staletí se v Lukavici těžil pyrit. Provoz dolů byl zastavený na konci 19. století. Vzniklé kapsy bude nutné zabezpečit. Obec jedná o sanaci se státem. Vodohospodáři nechají zpřesnit ochranná pásma kolem Křižanovické přehrady. Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro Chrudimsko a Pardubicko. Geodeti prověří, na jaké pozemky linie zasahují. Pro vlastníky to znamená některá omezení nebo úplný zákaz činnosti, které by vodu mohly ohrozit. Jedna z nejstarších meziměstských trolejbusových linek v Česku, linka číslo 3 Pardubice Lázně Bohdaneč, je ode dneška delší. Namísto dosavadní zastávky Točna Lázně Bohdaneč zajíždí až na novou konečnou zastávku u Mlýnů. V úseku není trakční vedení, obslouží ho proto bateriový trolejbus. Jezdit bude jednou za hodinu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Celé prázdniny jsme vám připomínali dnešní datum, tedy 1. září, a rozhodně to nebylo, protože jdou dnes děti poprvé v novém školním roce do školy. Právě dnes pro vás totiž pořádáme na zámku Pardubice velký koncert. I takový je dnešní den v našem kraji. Voláme tedy Zdeňka Nováka, který je na místě. Dobré odpoledne.
1: Přeji vám dobré odpoledne, snad mě slyšíte, protože ano, už se tady hraje.
0: Výborně, tak už odpoledne jste říkali, že se nádvoří pěkně plní, tak kolik dorazilo lidí, jaká je atmosféra na zámku?
1: Nedokážu to spočítat, každopádně nádvoří Pardubického zámku, takové to vnější, ne to vnitřní, na tom vnějším se to odehrává, je zaplněné, lidé sedí nejenom na těch židličkách, ale jsou i na takové té lávce, která vede do zámku, rozprostření, takže je plno, jsme spokojení. No a myslím, že atmosféra je bezvadná, protože soutěžilo se, poslouchali jsme Václava Tobermana a lidé jsou spokojení. Užívají si takové poklidné odpoledne, než to zítra naplno vypukne ve škole.
0: To je pravda, no. Zmínil si Václava Tobermana, ten vlastně startoval a začínal celý koncert, tak kdo kromě něho už vystoupil nebo vystupuje?
1: No a teď právě nastoupil na pódium JK Band, pardubická kapela. Nevím, jestli v povzdálí to slyšíte,
0: ano,
1: nebo ne.
0: Slyšíte, krásně.
1: Výborně. Ano. No takže zatímco Václav Tobermann byl takový komorní a hrál na přání různé solové písničky, tak JK Band tento rozparádil. Všichni jsme neklidní, poklepáváme si kolínkem a myslím, že teď přišla taková ta pravá atmosféra koncertu. Tak teď.
0: Ano.
1: Stop. Krásné, teď je ticho, výborně. Já myslím, že JK Band bude hrát ještě tak 15 minut a pak přijde Michal Hrůza. Už jsem tu viděl jeho realizační tým, myslím, že už jsou v šatně, takže okolo 6, pokud jste z Pardubic, tak ještě stihnete Michala Hrůzu, okolo 6 začne se svým koncertem, se svým vystoupením.
0: Říká Zdeněk Novák aktuálně z koncertu Českého rozhlasu Pardubice na nádvoří Pardubického zámku. Zdeňku, hezký zbytek odpoledne přejeme, naslyšenou.
1: Ano, všichni zdravíme.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: narozeninový koncert Českého rozhlasu Pardubice i na první školní den nového školního roku se celkem vydařilo. Tak nás samozřejmě zajímá, jak bude dál.
1: Počasí.
0: Službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové má dnes Imrich Drapák a ten nám prozradí, jaké bude středa 2.9.
2: V noci bude skoro jasná až polyjasný, na horách jen při zvětšené oblačnosti se nám opět může vyskytnout nějaká přehánka, 13 až 10 minimální teploty a zítra v podstatě beze změny. Skoro jasno, polyjasno, ale postupně od západu opět přibývání oblačnosti a opět zejména na horách se nám můžou výjimečně vyskytnout nějaké slabé přehánky. 21 až 24, takže zatím výrazně nějaké oteplení tam nečekáme a vítr slabý, proměnlivý, přes den přechodně západní až severozápadní do 4 metrů za sekundu.
0: No, zajímá nás také, pane Drapáku, jak to bude s deštěm, který je opravdu víc než potřeba?
2: Zatím to vypadá, že pátek by nás měla přecházet slabá studená fronta, tam by se nějaké srážky na ní mohly vyskytnout a potom více potom v sobotu. Tam by nás měla přecházet studená fronta, tam by těch srážek mohlo být trochu více, hlavně v těch dopoledních hodinách. Teplotně ale to bude pořád docela vysoko v pátek před tou, nebo za tou teplou frontou nějakých 27, v sobotu potom nějakých kolem 21 a za tou studenou frontou tam nějaké výrazné ochlazení není na neděli, tam pokud v neděli spíše sluníčko, polojasno, bez srážek a teploty někde kolem 25 stupňů.
0: Takže bohužel s deštěm zase nic moc. Za malou chvíli se vydáme do Brandýsa na Torlicí, kde tento týden otevřou nově upravené prostory muzea Jana Amose Komenského.

0: slibech Erika Kleptna teď připomeneme multižánrový festival Brandýské mámení. Má před sebou 25. ročník, který bude v pátek a také v sobotu. Poslechnout si o něm můžete víc na webu pardubice.rozhlas.cz. V dnešním ranním hostem u Jakuba Malého byl člen spolku Brandýs ve světě Jaroslav Hubený. Ten taky rád propaguje myšlenky a odkaz Jana Amose Komenského. Mimochodem, v Brandýse na Torlicí také zrovna otevírají i upravené muzeum tohoto učitele národů. Jaký vůbec měl k místu vztah?
1: Komenský našel v Brandýse azyl v době pronásledování nekatolíků po bitvě na Bílé hoře. Žil údajně v letech 1622 až 1626 v Brandýse, ale měl mezi tím cesty i jinam. A všechno bylo díky tomu, že tehdy byl pánem na tomto panství Karel Starší ze Žročína, člen jednoty bratrské ochránce nekatolíku.
2: No, tento týden, jak jsme říkali, se bude otvírat upravené muzeum Jana Amose Komenského. Jak přesně upravené?
1: Toto muzeum, respektive v původně pamětní síň, vznikla už ke konci 50. let. Výrazně byla rekonstruována v roce 92, když bylo výročí 400 let od narození Komenského. A tentokrát byla předělána ještě důsledněji. Už to nejsou v první patře radnice dva sálky, ale jsou to tři sálky. Je trošku větší, bude se jmenovat muzeum, už ne tedy pamětní síň. Nabízí originální atmosféru s pomocí kombinace tmy a světla. Jeden sálek je spíš promítací, tam si lidé budou moci promítat některé filmy. Čeká se, že tam přijdou hlavně děti při školních výletech a podobně. Zároveň navštíví brandýský další specialitku, kterou je labirint, postavený na počest díla Labirint světa a Raj srdce. Vrátím se k té nové expozici. Druhý největší sál přibližuje život a dílo Komenského s důrazem na brandýskou stopu, kterých je tam několik, ale ta hlavní je, že se Komenský v Brandýse oženil a je tam replika svadební smlouvy s Dorotou Cyrilovou. A pro děti tam bude několik lákadel, ve třetím sálku třeba také tvořivá dílnička, ale v tom druhém, tak tam bude taková vzdušná konstrukce labirintu a vložili do ní kuličku, ta se vždy zastaví a spustí dál až po splnění úkolu na tabletech. A prozradím jen, že splnit úkoly a dosáhnout na odměnu mají šanci jen ti, kteří mají dobré srdce.
2: Jak bude vypadat slavnostní otevření, kdybychom tam chtěli dorazit?
1: No, dorazte, ještě jsme neřekli, kdy bude, ano. Ve čtvrtek 17 hodin. Bude vypadat tak asi, že tam přijde tolik lidí, že se tam nevejdou, takže kdo si to chce v klidu vychutnat, ať přijde klidně kdykoliv později. Mimochodem, už v době festivalku Mámení v sobotu bude otevřen na pamětní síň, celý den můžou tam přijít. Jinak bude otevřena v pracovní době na radnici a potom na objednání o víkendech.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Přímo z vysílání Českého rozhlasu Pardubice už víte, že první část budovaného obchvatu Sezemic na Pardubicku je ode dneška průjezdná. Jak jde o úsek od kruhového objezdu u Pardubického Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku blízko Sezemic. Silničáři osprovoznili v noci na dnešek a já jsem se ptal v odpoledním programu Ondřeje Wolfa, jak dlouhý je ten otevřený úsek.
1: Tak ten zprovozněný úsek je dlouhý necelé 2 kilometry a nahrazuje část dosavadní silnice číslo 36, včetně průtahu po Čápelskými chalupami místní části Sezemic. Auta jedoucí z Pardubic směrem do Rokytna a do Holic nebo k dálnici D35 najíždějí na obchvat v lesním úseku za Spojilem, no a potom z něj sjíždějí na silnici, po chvíli tedy sjíždějí na silnici Staročernsko-Sezemice přes mimoúrovňovou křižovatku. Tu křižovatku tvoří dva kruhové objezdy, no a pokračují potom v jízdě přes odbočku do centra Sezemic nově jako po hlavní silnici. Jinak doprava je v tuto chvíli tady plynulá, jízda po části obchvatu je komfortní a žádné problémy jsem tady teď odpoledne nezaznamenal.
0: Mm-hmm. Znamená to tedy, že veškerá tranzitní doprava zatím vede přes Sezemice?
1: Je to tak, jak říkáš, zprovoznění první části obchvatu zatím Sezemicím neulevilo, ale silnice odvedla veškerou dopravu z Počápelských chalup. Silnici vedoucí původně lesním úsekem silničáři před vesnicí ve směru od Pardubic zaslepují a postaví tam autobusovou točnu. Změna byla plánovaná, mimo jiné proto, aby tudy žádná auta nejezdila. Přináší ale taky omezení pro cestující ve veřejné dopravě. Autobusy nově zajíždějí do Počápelských chalup oklikou přes obchvat a tamní zastávky obsluhuje méně spojů.
0: A jak to tedy vypadá v Sezemicích? Kdy bude obchvat hotový v celé jeho délce?
1: Tak ten skoro 7 kilometrů dlouhý obchvat by měl být dokončený letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
1: A plně dokončený obchvat Sezemic by pak měl zajišťovat komfortnější propojení Pardubic s dálnicí D35 a odvádět tisíce aut denně mimo obce. Stát bude přibližně 1 miliardu korun.
3: Český rozhlas

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: minutu po 6:45 posloucháte první zářijový den v kraji. V Pardubicích dnes otevřeli mostní provizorium přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. A ten díky tomu budou moci stavbaři zdemolovat a na jeho místě postavit most nový. Přes dočasné přemostění se dostanou jak auta, chodci, tak i cyklisté a na tuto trasu se díky přemostění vrátí i většina linek městské hromadné dopravy. Jitka Slezáková se na situaci ptala redaktorky Šárky Rusnákové.
1: Náhradní most se nachází opravdu hned vedle stávajícího po pravé straně, pokud se díváte směrem k hlavnímu vlakovému nádraží. Teď tu projíždí auta i vozy městské hromadné dopravy poměrně plynule, ale víme, že například ráno se tvořily opravdu dlouhé kolony. Provoz je tu veden kyvadlově semafory, nicméně, co jsem se říkalo v úvodu, že je v provozu taktéž ta část pro chodce a pro cyklisty, tak zatím není. Chodci a cyklisté mohou využívat stávající lávku, jinak to mostní provizorium je otevřeno pro ty automobily i vozy městské hromadné dopravy. Ještě pár technických detailů. Přemostění měří 90 metrů a tvoří ho 33 metrových polí, která začaly stavbaři postupně vysouvat už v červnu letošního roku a už v srpnu pak most podstoupil zatěžkávací zkoušky. Teď je podle plánu skutečně v provozu.
2: Je tam velice rušno, jak slyším. Co konkrétně to pro lidi v Pardubicích znamená?
1: Hlavní změnou je to, že se na trasu vrátily téměř všechny linky městské hromadné dopravy. Na mostě kapitána Bartoše byla už před více než 3 lety zavedena taktéž kyvadlová doprava a jeho stav byl takový, že kvůli tomu museli zmizet právě tehdejší linky MHD, které byly vedené po objízdných trasách. O přímé spojení mezi nádražím a Polabinami se mezi tím staraly menší autobusy. No a díky mostnímu provizoriu, tak znovu touto cestou jedou linky 2, 6, 18 a noční linka 98. Ale linka 13 zůstává na současné objízdné trase přes Bělehradskou a Hradeckou ulici. Částečně ji nahradí výluková trolejbusová linka 21, tu jsme to taky viděli projíždět, která vede ze zastávky Polabiny Sluneční přes hlavní nádraží do centra města a po stejné trase zpět. Konstrukce nabízí také samostatný koridor pro pěší a cyklisty a jak jsme říkali, ten ještě není otevřený.
2: Tak to jsou velmi důležité informace pro všechny, kdo jezdí městskou hromadnou dopravou. A teď, Čárko, co bude dál?
1: Díky tomuto mostnímu provizoriu bude možné začít s demolicí mostu kapitána Bartoše. To se totiž vyhodnotilo jako jediná možná vhodná varianta, protože byl ve velmi špatném stavu. Je tedy nutné vybudovat nový most. Stavbaři by s tím měli začít po té demolici v úvodu roku 2027 a dokončení stavby je plánované na jaro roku 2028. Nový most by měl nabídnout vyšší bezpečnost i kapacitu a hlavně výrazně lepší podmínky pro pěší a cyklisty. Vznikne tam totiž na západní straně 3-metrový chodník a na druhé pak 6 metrů široká společná stezka pro chodce i cyklisty.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Roger Doležal a Guy Mendout, Dude, písnička Soudím. V dobrém odpoledni v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Za 6 minut 18 hodin, nejvyšší čas vás pozvat k poslechu našeho zítřejšího programu. Začneme ranním hostem, tím bude Simona Chalupová, ředitelka Muzea loutkářských kultur v Chrudimi, které čeká rozsáhlá rekonstrukce a načas se zavře veřejnosti. Podrobnosti uslyšíte zítra v 8.40. V Lánech na Důlku, místní části Pardubic, zase zahájil dnes provoz nový domov pro lidi s poruchami autistického spektra. My jsme se tam zajeli podívat, zítra uslyšíte reportáž a Přelouči už za chvíli odhalí pomník herci a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. I z tohoto slavnostního aktu vám přineseme v zítřejším vysílání další podrobnosti.
1: Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubicích začalo fungovat provizorní přemostění přes Labe. Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvíckrát v historii měření. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. V Pardubicích dnes otevřeli provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit autům, pěšími cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátily i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům přemostění uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu mostu nového. Pardubické rozstihové závodiště spustilo možnost nákupu parkovacích karet na letošní Velkou Pardubickou. Návštěvníci si je můžou pořídit online pro parkovací plochu na letišti v sousedství závodiště. V den hlavního rozstihu sezóny se do tohoto areálu dostanou pouze auta s platným dokladem a odtud bude jezdit kyvadlová doprava přímo k branám. Alternativní stání nabídne uzavřená silnice 1/37 ve směru od Chrudimi, kde se ale místo předem rezervovat nedá.
4: Letošní 136. Velká Pardubická se poběží v neděli 11. října. Poslední ze 4 pardubických kvalifikací je na programu v sobotu 5. září a 17. září je uzávěrka přihlášek. Startovní listiny budou známé 1. října. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Arkády v zadní části historické budovy radnice v Moravské Třebové mění svoji podobu. Město je postupně obnovuje a restauruje z grafita. Teď dělníci pokládají novou dlažbu a práce částečně omezují provoz na odboru investic, říká jeho vedoucí Petr Matějka.
5: Budeme se vracet k původním materiálům, tak aby jsme vrátili vzhled tomuto zadnímu traktu radnice do původní podoby. V letošním a v loňském roce již byly obnoveny z grafity a tohle je další etapa obnovy tady té zadní části.
3: Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 desetiny stupně. Vyšší byla jen v roce 2019 a to o jednu desetinu. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 desetiny stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Při přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Podle občanského zákoníku může dárce požadovat vrácení daru nebo jeho hodnoty, pokud mu obdarovaný závažně ublížil.
1: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, objevit se mohou i přehánky. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou z Pardubic, Poděbradská ulice u Globusu. Měla by to být nehoda dvou osobních aut a dodávky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Folková pohlazení.
0: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, od mikrofonu zdraví Vítě Troníček. A protože je konec léta, pro mě osobně to nejhezčí období z celého roku, protože nám končí folková sezóna, doznívají tábory a letní zážitky a přichází příprava na tu zimu, přichází období sklidnění, to vše s lehkou příchutí nostalgie. Věřte mi, je to pro básníky, folkaře, zpívající básníky, pro všechny vandráky, trampíky, velice zvláštní a významné období, velice tvůrčí, a vznikla k tomu celá řada nádherných písní, které se toho dotýkají. Pojďme jim tedy dnešní folková pohlazení věnovat.

Posloucháte Folková pohlazení, dnes věnovaná písním, kterými se pokoušíme rozloučit s letošním létem. Tato píseň se jmenovala Letní bosanova, mají na svědomí Jan a Hana Švejkarovi se Zbyňkem Raškou jako autorem textu a najdete ji v repertoáru jeho české skupiny, která si říká Drc. Z těch méně známých letních písní tu máme třeba ještě písničku od skupiny 9. patro z autorství Leoše Valigurského a Jiřího Svítka. Jmenuje se přímo Letní píseň.

a v rádiu hráli Dino Q for the summertime.

úplně zbožňuju. Myslím, že Karel Markitán v této písni vystihnul tu atmosféru končícího léta. Párných dní ještě, zaplať pámu za to. Prostě fantasticky. Ostatně Karel Markitán je velký kouzelník, který dokáže těmi slovy opravdu malovat obrovské obrazy. Aspoň pro mou duši to tak vždycky bylo. Shodou okolností asi nejoblíbenější píseň s touto tématikou, letní nebo pozdně letní, najdete ji na stejném albu jako Chvíli před sedmou večer, kterou jsme si právě zahráli. To album se jmenuje Volt, co byl takovým comebackovým albem. Nechce se mi věřit, že je to už 25 let, co tohle album vzniklo.

Písnička podzimní, jeden z hříchů Vojty Zichy, na kterého s láskou vzpomínáme ve zpěvu Pavlíny Jíšové. A napadá mě, slunko srpnový se ještě objevuje také někde jako takové sousloví. Pořád mě to vrtalo hlavu, pak jsem si vzpomněl stará písnička od Vaby Daňka. Kam se schováš, brácho? Slunko srpnový ti na ramena padne jako těžký mrak. Co, brácho, pak? Co pak?

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Svém kabátu zavěšený kafe, a tedy písnička se jmenuje, samozřejmě Já bych se v kočárku vozil, je starší, a pokud by vás zajímalo, proč jsme si ji dneska hráli, no tak to protože v poslední sloce se zpívá Bláhový si neříct, že babí léto už nenachytám. Když mý srdce stůně, tak se vydám do nikam. Pokud bychom někoho mohli označit za geniálního mistra nejen jazzových harmonií v našem žánru, ale také samozřejmě za velikého kouzelníka s texty a s atmosférou, pak je to bezesporu Kleky Petra české tremské písně, šedý to muž žijící v ústraní, pan Miki Rivola. Jeho Září se hraje na všech večerních sejšnech, kde sedí muzikanti a něco umí. Ono totiž, pokud neumíte, tak to se zahrát prostě nedá.

To byl Honza Přeslička, Epidemie z prvního alba, písnička 4 tóny. Je zajímavé, že všechny písně, které zmiňují babí léto, mají takovou jako podobnou atmosféru, takovou nitku, možná tu pavoučí, bílou. To je zajímavé, jako kdyby se tohle roční období opravdu dalo zhudebnit nebo vyjádřit prostě tóny, harmoniemi a k tomu samozřejmě texty, které v našem folkovém žánru jsou vždy plné nějakých sdělení, obrazů. Zkrátka musíte mít tu potřebu to říct, aby to vzniklo. Pokud nemáte při tvorbě písní na srdci sdělení, tak by se vám mohlo stát, že z toho vznikne blábolení a pak máte reálné riziko, že byste se mohli stát hvězdami v populární hudbě. Jo, tam se to snese.

Pánek Sluní Burčáku, píseň Michala Tučného, tedy pana Zmoška a pana Rytíře v autorství. Michal Tučný to naspíval. A nádherná píseň z alba Jak chcete žít bez koní se samozřejmě velice hodí do naší hodinky folkových, country a trampských písní, kterými se loučíme s letošním létem. Nutno říci, že moc času už nám nezbývá, tak pojďme, ať stihneme třeba ještě tuhle následující.

0: loučení s létem skrze babí léto ve zpěvu Mirky Rosendorfové skupiny Magison byla poslední písničkou, která se nám do dnešních folkových polazení vlastně vejde do toho času, který máme vymezen. Tak pokud se vám líbilo, budu se těšit za týden naslyšenou. Od mikrofonu mává Vítě Troníček. Mějte krásný zbytek léta. Ahoj.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Bylo mi 21 let, když jsem tuhle píseň psal. Teď je mi o rok víc.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás, dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Lásta není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Hej, se fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Devatenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Ode dneška je průjezdná první část nového obchvatu Sezemic na Pardubicku. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Za srpnovým útokem na letiště v Lipsku stálo podle Německa Rusko. A zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu u Spojila až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubice na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
4: Vodohospodáři nechají zpřesnit ochranná pásma kolem Křižanovické přehrady. Nádrž slouží jako zdroj pitné vody pro Chrudimsko a Pardubicko. Geodeti prověří, na jaké pozemky linie zasahují. Pro vlastníky to znamená některá omezení nebo úplný zákaz činnosti, které by vodu mohly ohrozit. V Lukavici na Chrudimsku zaznamenali další propady starých důlních šachet. Obec kvůli tomu musela přerušit práce na kanalizaci. Několik staletí se v Lukavici těžil pyrit. Provoz dolů byl zastavený na konci 19. století. Vzniklé kapsy bude nutné zabezpečit. Obec jedná o sanaci se státem. Školu pro včelaře v Nasavrkách přebírá stát. Od roku 2000 provozovala učiliště obecně prospěšná společnost pod hlavičkou Včelařského svazu. Nově teď škola spadá přímo pod ministerstvo zemědělství. Náplň výuky se nezmění. Podle ředitele Nasavrckého učiliště Josefa Lojdy by se mělo zjednodušit čerpání příspěvku na provoz.
6: Doposud to bylo, že jsme dostávali nějaké peníze od kraje jako soukromá škola a nějaké peníze od ministerstva zemědělství, kde jsme museli žádat o grant, takže tady se to ujednotní a bude ten tok peněz trochu jednotnější.
4: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních 2 měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra. Vyšetřovatelé už dříve naznačili, že za útokem mohla stát Moskva. Ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje taky zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů.
0: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti, objevit se mohou přehánky a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, tlak slabě klesne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 37 u velké kruhové křižovatky u Opatovic nad Labem. Byla hlášena nehoda 2 osobních aut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Stejně hezké, jak je čeština bohatá a že jedno slovo může mít spoustu významů různých přenesených. Takový pendrek, no někdo ho má rád, někdo ho vyloženě nesnáší. Mám na mysli ten cukrářský výrobek.
2: Doufám, protože v těch dalších významech těžko k tomu mít kladný vztah.
1: No tak tedy definice pendreku, co by cukrářského výrobku, co říkají slovníky?
2: Slovník píše, že jde o gumovitou lisovanou tyčinku černohnědé až černé barvy, v které je výtažek zlé kořice.
1: No a přeneseně asi na základě tvaru je pendrek taky něco jiného.
2: Je, jak jsem se snažila naznačit, podle té podoby se přenesl význam na gumový obušek policistů, který se u nás poprvé těm četníkům, strážníkům začal dávat do výbavy za první republiky. A zajímavé je, že to slovo pro tu cukrovinku přišlo z němčiny, ale v tomhle přeneseném významu pro ten obušek se užívalo a užívá jenom v češtině.
1: No a když už je řeč o té němčině, tak kde se to slovo přesně vzalo?
2: Údajně se objevilo v Rakousku a byla to složenina ze slov bear a drag, tedy medvědí lejno.
1: No a proč se říká, že něco stojí za pendrek, že to nestojí za nic?
2: No, já myslím, že právě proto, že pokud bychom použili to slovo, které tady nemůžeme použít, tak se přece říká, že něco stojí za...
1: Tři tečky.
2: Tak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 690 000 km čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4 000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.
1: Víc než jedno léto už tě znám.

0: a poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Páťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli, protože si to nemůžeme dovolit, že jeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání, učení nových věcí.
1: Martino, popište nám, proč sem s dětmi jezdíte na víkendové pobyty?
3: Tak za prvý jsem jezdím ráda s těma dětma a jsem vděčná za to, že ty děti dostaly tu možnost sem jezdit. Naučí se tu s námi spoustu nových věcí, co je to respekt, jak se chovat mezi kamarádama i spoustu jiných věcí. A jezdím sem proto, že ty děti, všechny, co s námi jezdí, jsou většinou ze sociálně slabších rodin, takže si to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojujou, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujem a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
4: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
5: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
6: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
6: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
6: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
6: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
6: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
6: Pohádku.
1: Jaká to byla?
6: Sněhurka.
1: Majky?
7: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
7: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
7: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
8: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
8: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
9: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
9: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
10: U babičky. Mladý Boleslavě.
1: Elizabet?
11: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde?
11: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
11: Ano.
1: Kde to bylo?
11: Jsme byli na koupališti u babičky.
1: Latifo?
12: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
12: Jo.
1: Jaký to je?
12: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
13: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty. A děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. a ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné a...
1: Jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly. Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
14: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy, do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví další dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili tři nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský.
2: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na zevně.
1: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
3: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
1: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu. Kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy z Bystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
4: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tady netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný, těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píchli, takže tatínek ve 30-stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdykoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak
1: ano.
0: Čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky, prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních, jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského, tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme jeli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku, a já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco je špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím, načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavně těší to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, takou nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a ne Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Thálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb Když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: A tyto víkendy vás do Vánoc čekají?
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela a tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně někteří i a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líbí vstříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, pokročili, ne v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila i jejda, v tomhle jsem jak táta nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle a já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Jako mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení zmiňovaném Holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a

0: To je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na něj šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký. To, co by to umění taky mělo umět.
1: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone či Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dal jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: právě proto.
1: Takže já z ní mám radost. Dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem. Už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestranost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najel externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Studenti.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouci do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný. Všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avii první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu? Ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v Pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Gbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběla už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné, aby byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga, Praga ve Vysočanech, a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. Jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance? Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou svépomocnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačně jeho pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avi pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: O Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda. Vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No ale vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem, jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké stávají mě, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty berme peníze jako nebylo fakt vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná dřina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikdy nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium a taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo, a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak na zdařbu jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových Sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří dětí, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaní. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou, ten Hofmeister, tykáčka, prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na Štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem. Jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat maso? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl. On všechno stříhal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, stříhal to. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největšího. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla. A že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso. A jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Léno Titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 98. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli

zvuk táhla až plíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous. I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Jejíž tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé, žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika, ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří.
protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali 1000

se rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně napatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas, a můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

0: Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky?
1: Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem jí potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce sbírky. Mějte jen trpělivost, prosila jsem. Musím nejprve umístit židli přesně v prostoru tak, aby obraz, který uvidíte okénkem půdy, byl nezapomenutelný. Když židli umístím špatně, uvidíte jen velmi zapomenutelný kus nebe a děravý okap. Konečně stála židle na centimetr přesně. Prosím. Sběratelka usedla. V průhledu vikýře se před ní rozprostřel tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
0: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
1: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
0: Proč jste zatajila tohle?
1: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si před ně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Pettonovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí. Prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
0: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna.
1: Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sezí a popela.
0: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh my goodness!
1: odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating Josef Vrkoč Vinohrady se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše vzpomínky. Jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuju za
1: studia
0: všechny.
1: Přímo, ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Tak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze teď. Základní školy, ano. Zůstí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně nižší třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ve školní, ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano,
1: základní
0: ano.
1: Školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem hodně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dala by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice,
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x týdno, 3x týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnici jsme se všichni zdali.
0: Jasně,
1: a
0: bylo to.
1: A drželi jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdál ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo. No. A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více, kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i vršíky.
0: Jo.
1: Tak jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předem. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano, ano, ano. Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem
0: tak.
1: Ještě, už jsem takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podrženo sečtenou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dáno.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zachovovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: No a učí matematiku a informatiku.
0: Jo. No tak vlastně tý držím taky palce teda velmi, ať mám vzorné study.
1: Karolínce taky drž palce.
0: Ano, přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer a naslyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, děkuji, dobrou
1: a
0: noc.
1: Také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuju.
1: A teda mám začít.
0: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o
1: já
0: učitelích.
1: Na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím, na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
0: Jo.
1: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam je, u nás byla taková budova, zámeček to byl takový, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, kdo by se hl netopír a takový, ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola. Vidím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. A co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysokou došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
0: Jo.
1: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přišel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika. Víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
0: Jo.
1: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti jsem na příští týden ve středu. Máme setkání s průmyslovky, s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, transistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným. Když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té byla vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme srát teď z té průmyslovky a v říjnu máme...
0: No tak je se na co těšit zase, že jo?
1: Ano, ano, ano, samozřejmě, se základní školy, to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
0: Ano.
1: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
0: No tak, to bude vlastně veselé.
1: Pořád mě to tam táhne.
0: Věřím, věřím.
1: Čím má člověk víc roku, tak tím...
0: Tím asi víc vzpomíná, tahle ho to tam.
1: Ano, ano.
0: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
1: Děkuji.
0: Taky.
1: Dobrou noc přeji a se daří.
0: Děkuju nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky, to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to, protože no, byla jsem živé dítě prostě na vesnici. Já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku, a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila. A vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho, takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem, a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky, vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na ten životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano, kolem. Ano.
1: Tak jo.
0: Dobře.
1: Tak všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já
1: to vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovník ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol. A divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, no. Protože ty Poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam k domu, že kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, pro táta byl nemocný, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem odposlouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůl, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak, tak to zase bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce zašla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima a ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, ano. Musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju. A mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Jožoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás a zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě. No,
1: a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to neusínám, děkujeme.
1: Já usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomínala, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. Uh-huh. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím první třídě lavicím, máme ještě obyčejný pero, kalamář a bylo tam napsané, paní ředitelka napsala děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podíval a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal. No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá, není to už, no ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano. No. A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ta třída a podle toho, kolik se přihlásí. Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel 3 dny, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, pohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let, no všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli a on se zase opravdu podíval.

0: po nás a zasně řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam za ruku, držel mě za ruku a to a ještě dostal s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let, přišel, už nemohl přijít, přišel, ale ne, profesor z matematiky. Co se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let. A teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni na mě, kdo ti to bude říkat? Protože už ti učitelé nebyli. Mm-hmm. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, to, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů v Brně. Takže jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
1: Jo.
0: Už je to teda málo. No jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka šla do první třídy.
1: A byla jste se podívat?
0: Nebyla, protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden. Takže je doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky. Strašně se těšila a ta druhá byla doma.
1: Jo, no tak to doženete, týden není žádný čas, že jo? I když pro ně teďka asi jo, samozřejmě, to víte.
0: Ano. A těší se teda za to šikovný holky.
1: Tak to je dobře.
0: A teďka mám doma zase vnučku, ano, která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do 4. ročníku, už šla teda dnes do 4. ročníku a ona je tak strašně šikovná a vlastně sama vybrala tu uměleckou. Ona má tam jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám nepamné, vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sem jedničky, takže
1: no,
0: to není
1: tak
0: normální.
1: Prosím, tak to jí...
0: Ona se teda na vysokou chce, takže ona, jo, a ten kluk chtěl taky na vysokou, teď maturoval, ten její.
1: Takže mají před sebou spousty studentských let.
0: Velice holka, jo, a právě si vybrala to uměleckou, tady z těch předmětů uměleckých, všechno na matka. Má nadání,
1: tak,
0: no.
1: Tak to je dobře.
0: Já říkám, po babičce, že?
1: Tak paní Zdeno, děkuju taky moc krát. Mějte se hezky, ať se jim daří a celé vaší rodině, jo? Děkuju.
0: Tak já se jednou dovolala, málo kdy se dovolám.
1: Budu si těšit zase příště taky. Naslyšenou.
0: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Marta Kubišová, její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zvinský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává. Dobrý večer, mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju. Popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a nevrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvělo vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolal se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tuška, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: To se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo? Pak to mě jako tu, nějak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo?
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat. Až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze nebo vyvěřit stavbu, jo.
0: Jasne.
1: Namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo. Takže tam to už šlo. To se taky v praxi jako využil pořádně, tady to co se učení naučil, jo. No a využívám stále. No a jinak s žákama z obecné školy se potká, byl nás 10 ročník, jeden v těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem, se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mňatko Dresterovou, tam se, to už jsme se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Hrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, lotrovin hlavně. Toho bylo hodně, že teď lotrovin, no. Někdy jsme za to aj trpěli, protože tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytahal za kotlety, jo. Kotlety, a to jsme vždycky stávali na špičky, jo. Když nás takhle trestal, pan učitel, no. No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo. No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádi slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo.
0: Jasně.
1: No. No, ale mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. hlavně se nenechat šídit, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no. Tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přes to nejde vlak, Jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. Ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku. Jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: No, taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli no, se takže, věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano. Prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju, ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele,
0: no,
1: na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák. A oni bydleli přímo na té škole. A jednou se právě stalo, že pan řidiči s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě. Ale dopadlo toho špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý. A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil. No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl. Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku, náš byl třeba jako v ročníku jenom 8, 4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení už aj z těch vyšších tříd. Třeba ve čtvrté se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci, podle toho, z které jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům. No, bylo to zajímavé. No, teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Franském domě, tak už nás tam chodí tak kolem dvacítky.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady. Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních, těch vesnic a z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje vzpomínka.
0: Ta škola,
1: co jsem do ní chodila, tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884. Byla vystavená. Teď to má obec, tam mývá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesnice. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vítávám, co je tam zajímavého.
0: Ano.
1: Tak to je asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky. Děkuju.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: Šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pán ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano, a, ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valašska Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumí povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už jedno je to, já už budu mít taky 83 roku,
0: Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdily. Tak když někdo tohle, tak na Bibo se byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže
1: já
0: potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: Ale jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio.
0: Mm-hmm.
1: A tam má plno přátel, já mám strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to se měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je a dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Mm-hmm. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit. Když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. Mm-hmm. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece, tohle co nemůžeš takhle brát. Mm-hmm. No a tak jsem to tak nějako všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když vzletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, které se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová z Dena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovci, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala jsem jí přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všecko.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mně moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní
0: jo,
1: Anička.
0: Tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Tak jí pozdravíme, jo?
1: Ano, taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky,
0: dobré, ať se tím jste horší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Ráno. A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic. Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem

0: divadla. Mm-hmm. Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako, protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
1: Jasně.
0: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča. Uh-huh. To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady toho Slovácko se soudí, už jsem znal z paměti.
1: Jo, rozumím. Uh-huh.
0: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil s mojí manželkou, jsme si tady postavili dům, tady jsme vychovali tři dcery.
1: Jo.
0: A musím říct, že jsme je taky všechny tři vedli k tady tomu muzicírování a všechny tři jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme je k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
1: Jo, tak to je krásná věc.
0: Tak dojemný a prostě nádherný.
1: Ano.
0: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru.
1: Ano.
0: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele. Mm-hmm. To byl zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
1: Mm-hmm. No ale to už trošku odbočujeme. My jsme přeci jenom u té školy, Hinku. Tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy. Jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
0: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvitovali s povděkem, protože i oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
1: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak
0: to bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem schopně, dokáže udělat taneční zábavu sám. Mm-hmm. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
1: No, a teď tak bude to je krása.
0: Baskřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
1: Nádherně, ano.
0: Dobře. Prostě.
1: Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Já děkuju za to, že jste mě zvedla. Hezkou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříž ze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii Divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pan

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy. Ale to spíš s ohledem na Winklářovo účinkování v poválečném divadle Pánů Voskovce a Wericha. Protože dětství Josefa Winkláře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winklář takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň. Jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle ní jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za 30 minut jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spat. O 00:30 mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatu na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bigsby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistal jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bigsby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel. U Mojžíše, to je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bigsby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bigsby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bigsby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si: chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu, najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla vskutku náhoda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatýho a my nevíme, jestli jsme spisovatele. My se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů, a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový 4 malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A on říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říká, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi 2 sportovní články v Československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on pověděl, pán má kdo? A on říká, on ne, teďka on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje, Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení 2 na koni, 1 na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyde slávu. Kdo věděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se talent prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavej, pánové. Jo, jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Cihláře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbrasla Píloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal i s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem v Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Integetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnýmu, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slanej vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzavým. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ono mě začal řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že jo, asi prvu sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň pánové, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všim jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to byl takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzavý. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spouš, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No teďka mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo, vám co by. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě a on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každému ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, načí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a tělíčko se tam není. Já jsem s tím neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho, pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A pa proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak bylo upřímné, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je móda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze...

podobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabyle vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikláni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesnivěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárle, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiše, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší už šli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Tak jeden spisovatel, Vladimír Vondra, a teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas naději, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, copak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem

právě prodal obraz za 18 KČS. No a Lišteň to roznezdál, až se to zpátky dověděl můj mecenáš. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.